0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Můj dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale podstatně to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život. A moc nekoukal zpětně, zpátky. Což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma. Pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduché. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

prozradí ti naštěstí jenom pohledem. Kde jsou lidská trápení, která přebolí? Tráva v městském dláždění to jen napoví. V šedých křídlech svítání, když se rodí den, bolest bere do dlaní horká letní zem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. A uhlí, jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářimi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jak ji říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne?
2: Ne, maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora, a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i

0: se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
1: Jakože se dědili konkrétní koně?
0: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
1: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním, ten genofond je tak důležitý.
0: Ale ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
1: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli vyhrávat, ne?
0: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Oktaviána, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
1: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli, jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
0: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
2: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
1: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
0: Ne, původní jízdárna.
1: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
0: Písek a na něm se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
1: Proč se jízdárny dělaly?
0: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
1: Vy jste jeli podle které školy?
0: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
1: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
0: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
1: Umíte všechno?
0: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
1: Co z toho vám jde nejlíp teda?
0: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
1: táhla
0: a takhle to stálo

0: další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
2: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
0: Je trošku jiný.
2: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
0: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
2: Jako můžu za váma?
0: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet, a teď se budete stát kníže pán.
2: Jako fakt můžu dovnitř?
0: Jasně.
2: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
0: A jo, zkuste to, já udržím kočár.
2: To je hodně houpavý.
0: Ano.
2: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
0: Vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
2: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
0: Ano, ano.
2: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
0: Ano, ano.
2: A bylo soukromí.
0: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady, hele.
2: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
0: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu. Takhle.
2: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
3: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnu, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, sir, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je to hrůzdu?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
6: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
5: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A no, já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No, tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: Ale
0: vy,
1: Marie. Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale
1: věřím
0: tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku po té, co si poslechneme. Jak to vypadá na starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička no. Je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky, nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Při vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Je.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchaj, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: A asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecaj za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijíždí?
5: Ahoj, děti.
6: Ahoj, děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: No vida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím, všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: No, podobně složité, jako
1: ano, je to
0: ty
1: velmi
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během
0: písničky.
1: Je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka Humoriády je Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říká zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
3: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
2: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní, děkuji. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
3: děkuju.
4: Vybírám Pavle Bčko.
2: Mějte mám zapsáno. Hezky. Mějte se taky pěkně.
3: Vy taky. Naschle.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď Cmíla z Prahy 8.
2: Kobylisy dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
5: A pozor, je to spojení, jak to Majka říkala o tom Látkovi, tak Geza Gerendáš. Ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal, když budu berou na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mikyho Sbírky.
2: No to je všechno propojeno.
5: Takže byl jasný, že bych pokračoval Ivanem Mládkem.
2: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
5: Děkuju.
2: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
6: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hané. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
2: město. Od Řípa až na Hanou jste
3: Ivanovice na Hané.
6: Ano, tady, já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
2: No prosím. Toto. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
6: Ačko.
2: Ačko,
6: určitě.
2: Dobře.
3: Děkuji.
2: I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
2: My vás.
7: A prosím Látka, hezký den.
2: Zapsáno, Ačko. Magdalenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Moravských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
3: Děkujem.
2: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo? Halo.
9: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to čas v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
2: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
10: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
11: Ty vůbec nestárneš, babičko.
12: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
11: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
12: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
10: No teď ne, ale před 10 minutama.
12: No to celá maminka.
11: Barunko, to tady necháme s nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
12: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
11: Co ti udělal tak hrozný, jo?
12: Se neptej, umřel.
10: Ale to je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
12: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
10: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
12: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském Pomezí, tam nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
11: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Že prý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
13: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
11: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
10: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
11: Jenom krtka nedostihla.
13: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych ji babu.
12: Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
10: Spíš tatínek.
12: Ježišmarja. Spíš tatínek.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic, takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Jenomže, Lenzo, s tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, Lenzo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? To? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musí být.
3: No, to staví.
4: Lojzo, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kde jsi to nazbíral? Včera celou noc pinzetou na pasece.

0: by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marie Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
1: No někdy. Jistě.
0: A s dobrým pocitem.
1: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
0: Už 50 let, že jo, nějaký.
1: Pořád, pořád.
0: To je úžasné.
1: Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
0: naštěstí
1: ale
0: se
1: tenkrát...
0: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
1: Ale oni uměli mluvit a hrát.
0: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou. To
4: no,
3: možná,
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů, anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlkavín. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahraničství.
4: Oh.
7: Hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju Pavličku, dobrý odpoledne, tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ano. Ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou Sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvlád. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Hergot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako vy dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Lodž, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě být. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Nešplouchá vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ve zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopala. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pač to vyslo asi dva dny v garážích, že jo, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si
2: pomáhal... No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prý je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prý je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Čihák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde ze sebe.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se říká, ano, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo. Přesně, jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Ludě Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás. Hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo. Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě to napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v této hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme?
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit o hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl by se zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla korob tvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá, má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, stárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otála z hospody domů.
11: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá. Miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí. Ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí Nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, a nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem. Tobě, Pavle, i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny. Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ženský hokejový tým Horácké Slávie Třebíč se připravuje na první zápas. V Česku roste zájem o pásové zemědělství, pomáhá proti půdní erozi. Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence. Dnešní počasí bude slunečné a horké s teplotami až 36 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. První ženský hokejový tým na Vysočině vzniká v Třebíči. Aktuálně má 19 hráček. Trénují na novém městském stadionu a první přípravný zápas odehrají v neděli proti Výběru Rakouska. Základem týmu Horácké Slavie Třebíč ženy jsou dívky od základní školy až po vysokoškolačky.
2: Jo, je to dobrý. Jako mě baví, když jakoby můžou chytat jakoby a jakoby kazit tu radost druhému týmu.
3: A nebojte se puku, když třeba letí hodně z ostra?
2: Ne, vůbec.
3: 14-letá Nikol Havlíčková si pozici golmanky užívá. Kapitánka týmu Karolína Beňovská ale na sobě cítí tlak.
2: Být kapitánka bude pro mě čest, ale jsem fakt z toho velice nervózní, z toho všeho.
3: Podle trenéra Tomáše Kousala tým aktuálně schání ještě asi 6 hráček. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o takzvané pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Střídání pruhů s různými druhy plodin pomáhá k lepším zadržováním vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého je loni využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 1400 hektarů.
4: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
0: Fotky nebo videa vytvořené umělou inteligencí, které zveřejní firmy nebo instituce, musí být od 2. srpna označené. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech i při těch nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně. Říká jeho mluvčí Tereza Meravá.
5: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh Českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo k porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové v šanci lize na výhru nad Pardubicemi nenavázali. Ve druhém kole soutěže remizovali v Praze s Bohemians 0-0. K zisku bodu přispěl Východočechům i brankář Adam Zadražil, který ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku udržel druhou nulu a byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a aktuálně křídelník Bohemians.
6: Vašek je můj kamarád, takže to bylo takový zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád, jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do něčeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že bude hrát dobrý zápas a jemu jako přeju jenom to nejlepší.
0: V dalších zápasech druhého kola remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. Fotbalisté Jablonce opět vyhráli, v Pardubicích zvítězili 2-0. V lize je tak Jablonec bez ztráty bodu, stejně jako Slavia a Teplice.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Libici nad Doubravou mají 15 stupňů, v Počátkách 18. Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 93. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí porouchané nákladní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Začínáme nový pracovní týden, v podstatě i nový pracovní měsíc, tedy v případě, že jste v sobotu nebo v neděli nebyli v práci. Je pondělí, je 3. srpna, svátek dnes má Miluše, tak samozřejmě z Českého rozhlasu Vysočina blahopřejeme. Půlatiny pak oslaví slovenský tenorista Štefan Margita, 70. narozeniny. Slavil koncertem v pražské U2 aréně už někdy v květnu. Dnes si ty narozeniny určitě užije naplno, protože až dnes je ten den D.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robin.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Václav Drbola, František Pařil, František Kopuletý, Antonín Mitiska, Drahoslav Němec. Tomu bylo pouhých 20, Antonín Plichta starší a Antonín Škrdla. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
4: Martine, pojď!
3: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
4: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
3: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
4: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech z té prvenství.
3: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.

0: To byla rakouská skupina Opus v 5 hodin 19 minut.
1: Počasí.
0: Je pondělí, je 3. srpna, hraní teploty se na Vysočině pohybují mezi 14 až 18 stupni Celsia. 14 stupňů teď máte v Jihlavě, 15 v Havlíčkově Brodě, 16 stupňů v Telči, 17 v Moravských Budějovicích, 18 stupňů pak v Bystřici nad Pernštejnem. Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přehánka nebo bouřka. Odpolední teploty budou na Vysočině dosahovat 33 až 36 stupňů Celsia.

Máme pondělí, máme 3. srpna roku 2026 a nastal první všední den s novým dopravcem a novými jízdními řády na Pelhřimovsku. Jak se tam vše zvládá, to v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte po 8. hodině, protože situaci na Pelhřimovsku už od brzkých ranních hodin sleduje redaktor Českého rozhlasu Vysočina František Jirků. Co vysledoval, to prozradí právě po 8. hodině.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Začíná lidskoprávní festival Prague Pride. 15. rokem se snaží zlepšit v Česku postavení LGBT plus lidí. Pořadatelé letos připravili pro návštěvníky 200 akcí, včetně sobotního duhového pochodu. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očekávání.

0: odklad úderu žádal Teherán a další země v regionu. Íránská média ale s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Ivan Švarný. A počasí to dnes bude jasné až polojasné, odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni. Aktuální hodnoty na teploměru se pohybují kolem 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Jeďte opatrně u Martinic na Žďársku, leží tam sražená srna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pátá hodina, 32. minuta.

0: To byla Petra Janů, už nejsem volná, 5 minut před 6:15. Přejeme vám krásné ráno v pondělí 3. srpna, ladíte Český rozhlas Vysočina. Za chvíli tady bude Anaka s písničkou Bezvětří, teď se ale podíváme do světa filmu, protože filmový snímek Jiřího Mencla Na samotě u lesa letos slaví 50 let. Toto výročí si o víkendu připomněli v Obděnicích na Příbramsku, kde se film natáčel. Na setkání přijeli také někteří tvůrci a herci z filmu.
1: Když je tam voda, on se víc bojí.
2: No počkejte, to snad přece...
3: Dům, kde se natáčela tato scéna, je dnes skoro k nepoznání. Má omítku a chybí mu příkop s lávkou. Je to první ze stanovišť na procházce po filmových místech v okolí Obděnic. Na výpravu vyrazila i Veronika s rodinou.
4: Máme rádi ten film, je to prostě česká klasika.
3: Teď se teda koukáme na jedno z těch filmových míst. Poznáváte to místo vlastně?
4: Ano, změnilo se to, ale když tady jsou vidět ty fotky, tak je to poznat, no.
5: Ale ty neznáte dědoušku.
6: Ty vypadají.
3: Když filmaři v Radešicích natáčeli scény posvícení u rodiny Miroslava Bardy, byl mu tehdy 14 let.
7: Tam vlezla do dvora slepice a začala tam kdákat, že? No a oni z toho přenosového vozu mu volali, jo, bylo to dobrý, akorát tý slepici, tu musíte vyhnat, to tam to ruší. No, tak vyhnali slepici, jo, zatáčeli to po druhý, teď pan Tříska nelenil, začal chodit po dvoře a začal kdákat jako ta slepice.
8: Pojďte vodu! Rychle! Už je to vardí!
3: Na film zejména na Josefa Kemra zavzpomínal i Zdeněk Svěrák.
9: Při tom natáčení jsem byl řidičem pana Kemra. A jak jsme tak vedle sebe seděli, tak jsem si všiml, že při každém spatření boží chmuk se pokřižoval. A taky si vždycky vzpomenu, když po něm na Barandově chtěli nějakou brigádnickou činnost, tak on řekl, no já jsem nabílil boží muka.
10: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku, a na jaře už nezasejí.
3: Pro návštěvníky pořadatelé taky připravili malou výstavu, říká Petr Čihák.
11: Tady se nám podařilo zapůjčit si originál původní sekiru z filmu, s kterou pan Svěrák chtěl původně porazit švestku.
3: Film Na samotě u lesa lidé podle něj v Obděnicích a v okolí prožívají dodnes.
11: V tom filmu si zahrála řada místních lidí a i pomáhali hercům a pomáhali štábu. Rádi na to vzpomínají.
3: Snímek měl premiéru v září roku 1976. Z Obděnic Laura Hájková, Český rozhlas. When you're

0: byla vzpomínka na 90. léta, to byla skupina Lighthouse Family a písnička High. Minutu po 6:15.
1: Počasí.
0: Dnes v pondělí 3. srpna čekáme na Vysočině jasno až polojasno, odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit. Přijít může nárazová přeháňka nebo bouřka. Teploty se dnes dostanou na 33 až 36 stupňů Celsia. Tak se ochladíme třeba v muzeu. Chodí makovičky do muzea? Otázku jim položí už za chvíli Irena Šarounová.

0: 5:50 dospívala Anaka písničku Bez větří. Makovičky se chystají do muzea.
1: Makovičky.
2: Co je to muzeum? K čemu je dobré?
3: Tam

0: Zlatu a diamante.
1: Do jakého muzea vy byste chtěli se podívat?
2: Já bych sem chtěla být Lačkovým.
3: Do čokolády.
4: Já jsem chtěla taky kočela do bílého.
3: Lesního.
1: Jak by vypadalo lesní muzeum?
3: Že by tam byly stromy a listy.
2: Do školkovýho.
3: Že by tam byly hračky a mohli bychom si hrát.
2: S legem.
5: Makovičky.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, ano. Tuhle paní tady nechci.
4: Jo, otravuje. Tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Očkování v lékárnách by v Česku mohlo být možné od poloviny příštího roku. Fotbalisti v Nové Vsi u Nového Města na Moravě budou mít nové kabiny. Za necelé 3 týdny ukradli lidé z výstavy v Salzburku polovinu Mozartových sošek. Dnešní počasí bude slunečné a horké s teplotami až 36 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat taky v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením.
2: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
2: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
4: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale zájem pacientů o tohle očkování.
2: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
2: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Opravu sportovního zázemí plánují fotbalisti v Nové Vsi u Nového Města na Moravě. V obci s necelými 700 obyvatel je víc než čtvrtina lidí členem klubu, který hraje 2 dospělé a 3 mládežnické soutěže. Krom toho se stará o 3 hřiště, pokračuje pokladník klubu Ondřej Šandera.
6: Nás čeká i rekonstrukce kabin v hodnotě nějakých 20 milionů, takže bychom se měli nějakým způsobem rozrůstat, modernizovat a rekonstruovat, což bude úplně fajn.
0: Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 dny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na více než 250 000 korun.
7: Rakouská policie předpokládá, že sošky nekradla organizovaná skupina, ale desítky různých návštěvníků. Většina z nich si podle vyšetřovatelů odnesla 1 nebo 2 figurky. Autor Otmar Herl přitom očekával, že se ztratí jen několik exponátů, ne téměř polovina. Instalace vznikla u příležitosti letošního 270. výročí narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Po jejím skončení se měly všechny sošky prodávat za 90 eur. Každá je proto speciálně označena. Pokud chybí autorův podpis a figurka má stále otvory po šroubech, jde podle vyšetřovatelů o ukradený kus. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
8: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět i ty 3 body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo a mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
0: V dalších utkáních pak Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a dál je 100%. Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0.
1: Počasí.
0: V Humpolci a Hubenově je 16 stupňů, v Moravských Budějovicích 17. Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně jeďte z Martinic do Kozlova na Žďársku, na silnici tam leží stražená zvěř.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přejeme vám pohodové ráno v pondělí 3. srpna, máme 5 minut po 6. hodině. Hrajeme písničky, které nestárnou. Čeká nás Jan Kalousek s Řekou v plamenech, po něm Ivon Přednosilová a Boty proti lásce a potom už se ke slovu dostane herečka dabérka Ilona Svobodová. Pokud ji máte rádi, rozhodně zůstaňte s námi.
10: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: 6. hodina, 12. minuta, ladíte Český rozhlas Vysočina, je pondělí a 3. srpna.
1: Osobnosti Česka.
0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme tento pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Co vám to cestování jako nejvíc dalo?
3: Tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte. Ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Ruánu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem: "Alors bonjour, je voudrais des sans na nějakou paštiku nebo co?" A ta černoška udělala: "Oh?" A já jsem říkala: "Alors, excuse-moi, encore une fois, je voudrais des..." A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si: "Můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí."
0: Pořad Osobnosti Česka s Ilonou Svobodovou, s herečkou a dabérkou, si nenechte ujít dnes po 13. hodině.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Dnes v pondělí 3. srpna čekáme na Vysočině jasno až polojasno, odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít může nárazová přehánka nebo i bouřka. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 33 až 36 stupni Celsia. Tak se schladíme. Kde? No u ledu, protože na Vysočině vzniká první ženský hokejový tým. Sídlit bude v Třebíči. Chcete si taky zahrát? Nabírá ještě hráčky? A to za chvíli odpoví Veronika Bartes-Vohralíková.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Kapela Nightwork, Slunce v duši, za chvíli Jiří Korn a Neplakej.
1: Sport v regionu.
0: První ženský hokejový tým na Vysočině se formuje v Třebíči. Po trénincích se družstvo připravuje na svůj první zápas. Do brány se nejspíš postaví teprve 14-letá dívka.
2: Na ledě nového třebíčského stadionu se rozcvičuje 11 žen, včetně dvou golmanek. Jednou z nich je Nikola Havlíčková.
3: Jo, je to dobrý, jako mě baví, když jakoby můžu chytat jakoby a jakoby kazit tu radost druhému týmu.
2: To je dobrá motivace i strategie. A nebojte se puku, když třeba letí hodně z ostra?
3: Ne, vůbec.
2: Můžu se zeptat na věk?
3: 14 mě teďka.
2: 14? Jste vyšší než já. Když teď máte to oblečení, kolik to tak může vážit?
3: To vůbec nevím, ale jako je to docela těžký, no.
2: A může u vás tady z Třebíče?
3: No, já jsem ze Žďáru.
2: Vy dojíždíte ze Žďáru sem?
3: Aha. Jo.
2: Tak to musí být opravdu vášeň. Tak děkuju moc.
3: Taky děkuju.
2: Tak přeju hodně štěstí.
3: Děkuju.
2: Jsem pomalu, já mám boty. Jaké to je být kapitánkou prvního ženského hokejového týmu v Třebíči?
3: Tak určitě jsem hrozně nervózní. Je to pro mě velká příležitost. Vlastně už v předešlém týmu jsem byla asistent, takže už jsem tak nahlídla do tady té hlavní roli tak trochu. Ale určitě být kapitánka bude pro mě čest, ale jsem fakt z toho velice nervózní, z toho všeho.
2: Karolína Beňovská se hokeji věnuje od 7 let. Sport navíc musí zkombinovat se studiem.
3: Teďka jsem vlastně maturovala a od října nastupu do Prahy na fyzioterapii.
2: Můžete to pak trénovat na spoluhráčkách?
3: Ano, říkala jsem, že právě se chci věnovat něčemu, co bude spojený s tím sportem, že je to něco, co mě jako bude bavit, tak proto jsem mířila právě na tu fyzioterapii. A když tak, když bude někdo zraněný, tak když tak někoho zachrání, když tak.
2: Tým má aktuálně celkem 19 hráček. A to je podle trenéra a někdejšího aktivního hráče Horácké Slavie Třebíč Tomáše Kousala málo.
4: Řeknu to jednoduše, máme nejmladší manča v celé první lize. Věkový průměr zhruba 17 od základky až po vysokou školu. Chceme ještě aspoň 5-6 holek nabrat, aby ten kádr byl co nejširší.
2: První přípravný zápas čeká hokejistky už 9. srpna na domácím ledě proti soupeřkám z Rakouska. Z Třebíče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Léto v údolí řeky Doubravy. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nové vyhřívané lůžko pro péči o novorozence a kojence mohou nově využívat rodiče v třebíčské nemocnici. Zařízení je vybavené fototerapií a bude sloužit dětem, u kterých je zapotřebí zajistit tepelný komfort nebo k léčbě novorozenecké žloutenky. Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik víc než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je ale zaplnění jejich kapacity alespoň z 65%. To se zatím některým skupinám nedaří. Hrozí, že kvůli tomu o dotaci nebo její část přijdou. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny namísto obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání, nebo se jim nehodí jiný termín během roku, třeba učitelům, hercům nebo taky lékařům. Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti. Při útoku zemřelo jedno dítě, 2 další utrpěly zranění. Oznámil to tamní gubernátor Aleksandr Šuvajev, podle kterého byla obětí 13-letá dívka. Další 2 dívky ve věku 7 a 9 let podle ruských

0: jednorázová přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 99. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí porouchané nákladní auto v odstavném pruhu. Dávejte v tomto úseku pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Očkování v lékárnách v Česku zatím povolené není. Ministerstvo zdravotnictví se to ale chystá od poloviny příštího roku změnit. K tématu nám za chvíli více informací řekne kdo jiný než podle svého příjmení Michaela Bacílková. No, Bacílková to musela zpracovat, o tom žádná. Je 6.33, je pondělí, máme 3. srpna roku 2026 a probouzí vás Ilona Čáková.
1: Dobré

0: Michal Tučný a Medicinman, 5 minut před 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina. Do lékáren byste brzy nemuseli chodit jenom pro léky, ale taky na očkování. Příslušný návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim se přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny testovali, jestli by lidé měli o očkování zájem. Nechat se píchnout vakcínu mohli ve 4 lékárnách v Praze, Brně a Ostravě.
1: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat na očkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
2: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošu.
3: Když bychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší pro očkovanost.
4: Pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
2: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
2: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: Dospíval Bryan Adams v 6.48.
1: Počasí.
0: Meteoroložka Andrea Kvapilová sleduje počasí v kraji Vysočina. Přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: A do jakého rána se na Vysočině probouzíme?
2: Tak máme jasno až polojasno, teploty se nejčastěji pohybují od 19 do 16 stupňů a vítr nám k tomu vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Na co se máme připravit během dne?
2: Tak čekáme převážně slunečno, jasno až polojasno. Je šance, že při té přechodně zvětšené oblačnosti by se mohla nějaká ojedinělá přeháňka nebo bouřka vyskytnout, hlavně teda v těch odpoledních a večerních hodinách. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 33 do 36 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný, jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu a na západě kraje zase potom ten vítr bude proměnlivý. A případně, kdyby se vyskytla bouřka, tak ten vítr nám přechodně zesílí.
0: Pojďme se prosím podívat ještě na zítřek.
2: Tak zítra taktéž slunečno, jasno nebo skoro jasno. Tam je jenom šance, že z počátku noci by se nám mohla výjimečně vyskytnout přeháňka doznívající a potom odpoledne a večer při té přechodně zvětšené oblačnosti. Tam je šance, že nějaké lokální přeháňky nebo bouřky by se vyskytnout mohly. Pravděpodobnější je to na západě kraje. Ty nejnižší teploty očekáváme od 22 do 19 stupňů, ale v údolích mohou klesnout na hodnoty až k 17 stupňům. Ty nejvyšší teploty od 35 do 38 stupňů. Vádnem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne, hlavně v té východní části kraje, ten vítr bude potom mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme a přeju hezký den naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haugwitzova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bardo, řekni for.
1: To vám řeknu, že ten čas letí a nějak se tak mění. Třeba muž roku 1817 zabil jsem bizona. Muž roku 1917 byl jsem pěšky na jižním pólu. Muž roku 2021. Hele, mám aplikaci v mobilu, se kterou můžu vypadat jako koťátko.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Ženský tým třebíčské horácké Slavie čeká první přípravný zápas proti Rakousku. Duel bude v neděli. V Česku roste zájem o pásové zemědělství. Pomáhá proti půdní erozi. Před 100 lety začalo na Slovensku pravidelné rozhlasové vysílání. Dnešní počasí bude slunečné a horké s teplotami až 36 stupňů. Na řadě jsou pravidelné zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobré ráno. První ženský hokejový tým v Třebíči se představí na ledě před návštěvníky. Horáckou Slavii Třebíč ženy čeká v neděli 9. srpna první přípravný zápas proti hráčkám z Vídně. Utkání začíná na opraveném třebíčském stadionu ve 13 hodin. Vstup je zdarma. Český tým má aktuálně 19 hráček, včetně dvou brankářek. Jejich trenér Tomáš Kousal chce, aby děvčata předvedla co nejlepší výkon.
3: Nepočítám s tím, že by se vyhrálo, ale aby jsme byli konkurenceschopní. To znamená, jestli prohrajeme, tak třeba o gól, o dva. Jo, ale měli by být konkurenceschopní, protože co tam mám ty holky, tak jsou hodně dobrý.
2: Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o takzvané pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Střídání pruhů s různými druhy plodin pomáhá k lepšímu zadržování vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého ji loni využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 1400 hektarů.
4: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
2: Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Původně malé studio, jehož signál dosáhl jen do okolí Bratislavy, se za tu dobu proměnilo v celostátní médium. Oslavy výročí doprovází mimořádné vysílání, speciální pořady i návrat k nejdůležitějším okamžikům jeho historie.
5: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Haló, tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve druhou v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhý ligový zápas v této sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. Severočeši přitom měli výrazně méně ze hry a i méně gólových šancí. Byli v nich ale efektivní a to je dovedlo k výhře. Pokračuje hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel.
6: Nemusíme si nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, lítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili ten tlak jejich, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. V té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli a naší efektivitě jednoznačně nahoře.
2: Jablonec má po dvou kolech plný počet bodů, stejně jako Slavia a Teplice. V dalších zápasech remizovali Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2.
1: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Telčí je aktuálně 17 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 18. Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 99. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí porouchané nákladní vozidlo v odstavném pruhu. V Havlíčkově Brodě na obchvatu ve Stříbrném dvoře se havarovalo. Srazilo se tam auto s nákladním vozem a na místo jede policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy s Tomášem Kulátorem, ano, ještě stále tady živý zprávař, ještě stále tady živý moderátor. Zdraví vás Robin Šalamon, přeju vám úspěšný start do nového pracovního týdne. Od včerejška platí nová pravidla o využívání umělé inteligence. Týkají se označování chatbotů anebo obrázků vygenerovaných AI. Zvládly české firmy pravidla včas zavést? Téma pro Terezu Chlubnou. Po 4:08.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamonem.
8: Každý ráno, když si vzpomenu,

0: byla Jana Kratochvílová, Mám ráda tvůj smích, to byla její písnička. Myslím si, že smysl pro humor je v životě hodně důležitý, tak doufám, že vám nechybí ani při tom dnešním ránu. Máme pondělí 3. srpna 7.12, teď už je tu Petr Jungmann s událostmi, které se váží k dnešnímu dni.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Václav Drbola, František Pařil, František Kopuletý, Antonín Mitiska, Drahoslav Němec. Tomu bylo pouhých 20, Antonín Plichta starší a Antonín Škrdla. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
4: Martine, pojď!
3: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
4: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr!
3: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
4: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
3: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.

0: 7 hodina 19. minuta z českých písniček za chvíli Eva Farna, Jaký to je, anebo Valdemar Matuška, Jen se přiznej, že tě scházím.
1: Počasí.
0: Je před námi tropický den, na Vysočině dnes naměříme 33 až 36 stupňů Celsia a čekáme jasno až polojasno, hlavně v dopoledních hodinách. Odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit, přijít může i nárazová přehánka nebo bouřka.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 7 minut před 7:30 dospívala na Českém rozhlasu Vysočina Eva Farna svoji starší písničku. Ta její nejnovější, Vzpomeneš si, společně s Mirájem, je aktuálně nejhranější v českých rádiích. Ale pojďme za umělou inteligencí. V Česku začala platit nová pravidla pro použití umělé inteligence. Lidé by měli s nás rozpoznat, kdy třeba komunikují s AI chatbotem nebo kdy se dívají na fotky a videa vytvořená umělou inteligencí. Pravidla vycházejí z článku 50 evropského nařízení AI Act. Nevztahují se ale na používání umělé inteligence pro čistě soukromé a osobní účely. Míří hlavně na firmy nebo organizace, které AI využívají při poskytování služeb nebo obsahu veřejnosti.
1: Máme na to manuály, nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovali. Máme na to dokonce vodoznak a v textu komentáři vždy musí být označeno, co je upraveno umělou inteligencí.
2: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Jeho firma je tedy na nová pravidla připravená. Označení fotek a videí pro poskytování služeb ale není jediná povinnost, která z AI Act vychází. Lidé by měli ihned vědět, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
3: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
2: Další povinnost je už dopředu zákazníky informovat, že třeba přicházejí do kamenného obchodu, kde je kamera s umělou inteligencí, která snímá obličeje, rozpoznává emoce a podle toho třeba cílí reklamu. Tady jde o takzvanou biometrickou kategorizaci a i takové kamery už některé firmy v Česku podle Malé testují.
3: Vy máte právo to vědět a máte právo to vědět už při první vlastně interakci tedy s touhletou umělou inteligencí. Takže například, když vyjedete do té prodejny, tak tam musí být cedule.
2: Další pravidla se týkají označování takzvaných deepfakeů, tedy obsahu, ve kterém se objevují osoby, místa nebo události podobné těm skutečným a někdo by je mohl za ty skutečné zaměnit. Povinnost označení se vztahuje taky na texty o tématech veřejného zájmu, například ve zpravodajství. Pokud jsou texty zcela vytvořené nebo významně upravené pomocí AI a neprojdou následnou redakční kontrolou, musí být při zveřejnění uvedeno, že vznikly s využitím umělé inteligence. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet po schválení českého zákona o AI Český telekomunikační úřad. Při nedodržení pravidel hrozí sankce až 15 milionů eur, nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy, přičemž pro malé a střední podniky platí mírnější limity. Pokračuje mluvčí úřadu Tereza Meravá.
4: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo k porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
2: Česká asociace umělé inteligence zdůrazňuje, že nová pravidla se týkají hlavně profesních činností, firem a organizací. Když si třeba mezi sebou dva kamarádi pošlou obrázek vygenerovaný AI, ten označený být nemusí. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
6: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
5: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Začíná lidskoprávní festival Prague Pride. 15. rokem se snaží zlepšit v Česku postavení LGBT plus lidí. Pořadatelé letos připravili pro návštěvníky 200 akcí, včetně sobotního duhového pochodu. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Jihlava vymění na ústředním hřbitově 34 odpadkových košů za nový jednotný typ. Město chce sjednotit vzhled areálu a navázat na postupnou obnovu městského mobiliáře. Nové koše budou mít objem 60 litrů a jejich pořízení vyjde na necelého 500 000 korun. Spojené státy a Irán dnes podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začnou znovu jednat. Oznámil to v noci na dnešek. Trump už koncem minulého týdne odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tvrdil přitom, že o odklad úderu žádal Teherán a další země v regionu. Iránská média ale s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Ivan Švarný. A počasí to dnes bude jasné až polojasné. Odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 3 a 3.

0: 9 minut po půl osmé vám na Českém rozhlasu Vysočina Martin Písařík prozradí zajímavosti ohledně planety Uran.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: To byla skupina, která letos v březnu vystupovala v pražském fóru Karlín, kapela UB40. Za chvíli opět Aradeček, Vloupám se, nebo Helena Vondráčková, Já půjdu dál. Mimochodem, Helena Vondráčková se minulý týden nenechala ujít koncert Diany Ross v Plzni. Vychvalovala ji.
1: Počasí.
0: Máme pondělí, máme 3. srpna na Vysočině, dnes dopoledne čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit, přijít může nárazová přehánka nebo bouřka, teploty dnes budou mezi 33 až 36 stupni Celsia. Tak se s Makovičkami schováme třeba do muzea, tam by mohlo být chladno.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina.

0: Opět Radeček, Mária Čírová, vloupám se v 7.49 na Českém rozhlasu Vysočina. Máme pondělí 3. srpna Tomáši Polákovi ze skupiny Opět Radeček. Už začaly tréninky na podzimní Stardance. Tak ať se mu daří. No, jak se mu daří, to zatím neuvidíme. Až na podzim v televizi, tak věříme, že to bude stát za to.
1: Makovičky.
2: Co je to muzeum? K čemu je dobré?
3: Tam

0: a diamante.
1: Do jakého muzea vy byste chtěli se podívat?
2: Já bych sem chtěla být Lačkovým.
3: Do čokolády.
4: Já jsem chtěl taky kočovat do bílého.
5: Lesního.
1: Jak by vypadalo lesní muzeum?
6: Že by tam byly stromy a listy.
7: Do školkovýho.
8: Že by tam byly hračky a mohli bychom si hrát.
9: S Legem.
10: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Dobrý den vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina v pondělí 3. srpna. Před námi jsou zprávy, po nich tady bude se šentířkou Jarda Hypochondr.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Lidé by se od poloviny příštího roku mohli nechat očkovat taky v lékárnách. Fotbalisti v Nové Vsi u Nového Města na Moravě budou mít nové kabiny. Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence a označování obsahu. Dnešní počasí bude slunečné a horké s teplotami až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina vám přináší Tomáš Kolátor. Na očkování proti chřipce by lidé od poloviny příštího roku mohli chodit taky do lékáren. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje vyšší proočkovanost. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
5: Kdybychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
3: Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě velmi nízká, do 10%. Vedle chřipky by lékárny mohly očkovat taky proti COVID-19. Opravu sportovního zázemí plánují fotbalisti v Nové Vsi u Nového Města na Moravě. V obci s necelými 700 obyvatel je víc než čtvrtina lidí členem klubu, který hraje 2 dospělé a 3 mládežnické soutěže. Krom toho se stará o 3 hřiště, pokračuje pokladník klubu Ondřej Šandera.
6: Nás čeká i rekonstrukce kabin v hodnotě nějakých 20 milionů, takže bychom se měli nějakým způsobem rozrůstat, modernizovat a rekonstruovat, což bude úplně fajn.
3: Videa nebo fotografie vygenerované umělou inteligencí, které uveřejní firmy nebo instituce, musí být od 2. srpna označené. Pravidla vychází z článku 50 evropského nařízení AI Act. Uživatelé by měli také poznat, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem a ne s živým člověkem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
7: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
3: Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech a při těch nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce si ve 2. kole šance ligy připsali 3 body za výhru 2-0 v Pardubicích. V tabulce jsou tak druzí, o skóre za Slaví společně s Teplicemi. Sigma Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čeká na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti 1. kolu v Jablonci.
8: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět i ty tři body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo. A mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
3: V dalším nedělním zápase remizovali Bohemiance s Hradcem Králové 0-0.
4: Počasí.
3: Třebíči a Novém Rychnově je 17 stupňů, v Černovicích 19. Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Mezi Havlíčkovou Borovou a Modlíkovem se srazila dvě auta. Jeďte tam proto opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:05 přejeme vám pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Je pondělí 3. srpna. Střepina, transformátor nebo družstevník a dálnice. I tak se jmenují fotbalové kluby, které o nadcházejícím víkendu rozehrají na Vysočině své soutěže. Jak tyto názvy vznikly, i nad tím se už za chvíli zamyslí Dušan Vrbecký.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: Jeden víkend skončil, my už myslíme na ten další. Je pondělí, je 3. srpna a o nadcházejícím víkendu začnou krajské a okresní fotbalové soutěže. Vstoupí do nich kluby z těch nejmenších obcí na Vysočině. Jejich adresářem se probral Dušan Vrbecký. Přeju ti hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: A ty jsi zjistil, že některé z nich nesou neúplně obvyklé názvy. Konkrétně mě třeba zaujal Transformátor Počítky. Odkud tento klub ze Žďárska svůj název získal?
1: Je zatím kus historie klubu a také příběh tréninkového drillu, který hráči museli podstupovat v dobách, kdy se oddíl oficiálně jmenoval ještě Sokol Počítky. Běhali fotbalisté v přípravě do kopce směrem k Vysokému. No a tam tehdy stával Transformátor. A hráči si sami mezi sebou začali říkat podle toho Transformátoři. Fotbalový oddíl Sokol v Počítkách zanikl v 70. letech minulého století a když se v roce 1997 obnovoval, dostal na památku název právě Transformátor.
0: Jaké další názvy tě zaujaly?
1: Do očí mi padl třeba Hajduk Lipník. To je klub na Třebíčsku, který bude letos poprvé v historii hrát krajskou soutěž. Název si vypůjčil od známějšího chorvatského Hajduku Split, vysvětlil jeho jednatel Petr Sameš.
2: Sport v regionu.
3: To bylo tady Sokol, tenkrát jako oficiálně, ale chlapi si pořád říkali Hajduk, samozřejmě inspirováno Hajdukem chorvatským, jo. A v momentě, kdy se měnil občanský zákoník, tak jsme se k tomu přihlásili. Nevím o tom, ani co jako jsem se bavil s pamětníkama, tak nevím o tom, že by tam byla nějaká užší vazba, než prostě nějaká jako víceméně sympatie.
1: V krajských soutěžích na Vysočině najdeme taky jednu Slávii, konkrétně v Chlístově na Třebíčsku. Rivala Spartu bychom ale na regionální úrovni hledali marně, nejbližší je v Brně.
0: Na jaké příběhy si ještě narazil?
1: Zaujal mě například název klubu Střepina Žirov, který hraje 9. ligu na Pelhřimovsku. Jeho jméno nesouvisí s žádnou třaskavinou nebo například vykopávkou, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale se známou pelhřimovskou restaurací a jejím majitelem, který za Žirov dřív hrával, uvedl hospodář klubu Pavel Loskot.
4: Ten nás sponzoroval nebo sponzoruje, tak se kdysi převzal název jako té hospody do názvu klubu. Ono se to jmenovalo dříve Rapid Žirov a pak se to přejmenovalo na té Střepina. No. To tak může být, já nevím, 25 let minimálně to je.
1: A názvu po sponzorech bychom našli víc, i když se to nezdá, tak jméno fotbalového klubu Dálnice Speřice nesouvisí s tím, že osada leží hned u dálnice D1, ale po družstvu, se kterým se oddíl domluvil na údržbě trávníku. Některé kluby ale zůstávají věrné svým názvům, které upomínají druhou polovinu minulého století. Našli bychom tak dva družstevníky v Borech na Žďársku a v Jakubově na Třebíčsku, nebo první máj v Hybrálci na Jihlavsku. Jinak nejčastěji se v názvech objevují tělovýchovné jednoty a pak také Sokol.
0: Dušane, všechny tyto kluby už o víkendu vstoupí do nového ročníku krajských a okresních soutěží. Jsou připravené?
1: Hráči trénují, správci se starají o hrací plochy a vše ladí směrem k víkendu. To, ale i mnoho dalších zajímavostí z regionálního fotbalu na Vysočině se tento týden dozvíte z našeho seriálu, který jsme připravili a jehož první díl věnujeme fotbalistům ze vsi s nejdelším názvem v Česku, Nové vsi u Nového města na Moravě. Téměř všichni tamní obyvatelé jsou totiž členy klubu. Podrobnosti v reportáži dnes po 10:45. No a prozradím, že v dalších dílech se podíváme třeba na jedinou okresní fotbalovou soutěž žen v zemi nebo na trénink z brusu nového klubu v nejnižší 10. lize na Vysočině, který se letos do soutěže přihlásil.
0: Slibuje Dušan Vrbecký, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: To byla vzpomínka na Karla Gotta, to byla písnička Srdce nehasnou v 8.20 na Českém rozhlasu Vysočina.
2: Počasí.
1: Bude hit, velký hit. Dnes na Vysočině naměříme 33 až 36 stupňů Celsia. Dopoledne bude jasné až polojasné, odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít může i nárazová přehánka nebo bouřka. Kdo létá na dovolenou z brněnského letiště, možná ho překvapila pruhovaná pole na jich od Brna. Na rozdíl od kruhů v obilí mají tyto pruhy jednoduché vysvětlení. Jde o pásové střídání plodin, které zemědělcům pomáhá s udržováním vody v krajině. Vypravíme se tam už za chvíli.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 6 minut před půl devátou jste na Českém rozhlasu Vysočina. Lépe zadržovat vodu v krajině a zabránit erozi půdy. Právě to jsou hlavní cíle takzvaného pásového střídání plodin na polích. V Česku zájem o tento typ pěstování roste i díky novému dotačnímu titulu rezortu zemědělství. Od loňska se plocha takových polí téměř strojnásobila.
1: Žlutozeleně pruhovaný kopec. Tak vypadá pásové střídání plodin u velkých hostěrádek na pomezí Věškovska, Břeclavska a Kyjovska. O pole se tady stará agronom Michal Vrána.
2: Tento rok tam máme zase tou pohanku a vojtěžku. To pásové střídání jsme realizovali na 18 hektarech na silně erozně ohroženém půdním bloku.
1: Střídání plodin po pásech funguje jako protierozní opatření. V půdě se díky tomuto způsobu pěstování lépe zadržuje voda.
2: Zrovna tady tahle krajina je dosti erozně ohrožená a pro zemědělce je to vlastně řešení, jak zachovat jakousi produkci, jak dělat například širokořádkové plodiny i v těch kopcích, kde by jinak byly zakázané pěstovat.
1: Na pásové pěstování tady ve velkých hostěrádkách využívají dotaci ministerstva zemědělství. Musí tak splňovat několik podmínek, třeba šířku pásů a použité plodiny.
2: Ty pásy musí jít podél vrstevnice, je tam tolerován nějaký minimální odklon, ale to samotné obhospodařování po vrstevnici má velký protierozní efekt.
1: S dodržením limitu tady zemědělcům pomáhá speciální navigace v traktoru.
2: Tam má displej linie a on si na tu linii najede a ten traktor ho táhne sám po té linii, aniž by držel volant.
1: Střídání různých druhů plodin v poli pak pomáhá třeba s udržením biodiverzity, doplňuje Michal Vrána.
2: Jeden pás může být sklizen třeba v červnu a druhý pás až třeba koncem července, takže tam něco delší dobu roste, může se tam ukrývat zvěř, zlepší to asi i mikroklima. Klimatické podmínky na tom poli. Je to určitě lepší situace, než kdyby celé pole bylo sklizeno a bylo holé.
1: Zmíněnou dotaci na pásové pěstování ministerstvo zemědělství nabízí od loňského roku. Tehdy ji využilo 11 žadatelů na polích o rozloze zhruba 1400 hektarů. Letos je zájem vyšší, upřesňuje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
3: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců mezi loňským a letošním rokem výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
1: Ve velkých hostěrádkách chtějí v pásovém pěstování pokračovat, na podzim ho rozšíří o dalších asi 20 hektarů. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty. Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Dobrý den, Tomáš Kolátor má pro vás zprávy.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nové vyhřívané lůžko pro péči o novorozence a kojence mohou nově využívat rodiče v Třebíčské nemocnici. Zařízení je vybavené fototerapií a bude sloužit dětem, u kterých je zapotřebí zajistit tepelný komfort nebo k léčbě novorozenecké žloutenky. Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik víc než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je ale zaplnění jejich kapacity alespoň z 65%. To se zatím některým skupinám nedaří. Hrozí, že kvůli tomu o dotaci nebo její část přijdou. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny na místo obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání, nebo se jim nehodí jiný termín během roku. Třeba učitelům, hercům nebo taky lékařům. Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti. Při útoku zemřelo jedno dítě, 2 další utrpěly zranění. Oznámil to tamní gubernátor Alexandr Šuvajev, podle kterého byla obětí 13-letá dívka. Další 2 dívky ve věku 7 a 9 let podle ruských úřadů skončily v nemocnici. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruskými vojenskými aktivitami. Tenistka Darja Vidžmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou Ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Ve svém prvním finále na okruhu vyhrála první sadu. V té rozhodující 3x odvrátila matchball, pak prohrála po více než 2 hodinách. V Pelhřimově je 21 stupňů, v Telči nebo Moravských Budějovicích 20. Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi Modlíkovem a Havlíčkovou Borovou došlo ke srážce 2 aut. Pozor pak na dálnici D1 na 150. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam poruchané vozidlo.
3: Zelená vlna. Známe.

0: Kapela Žlutý pes, písnička Modrá je dobrá, máme 6 minut po půl deváté, prázdniny v Telči se rozjeli, dnes pro vás na nádvoří zámku bude o půl osmé připraven Robert Křesťan se svojí druhou trávou, nezapomínejte taky na scénu u Lodiček, tam mezi 16. až 22. hodinou probíhají koncerty zdarma, mimochodem nocturno komorní koncerty večer stojí také za to. Celý program najdete na webu prázdninyvtelči.cz.
1: Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme vám dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina. Míříme na Pelhřimovsko, protože na Pelhřimovsku a Humpolecku platí nové jízdní řády linkových autobusů. Mimo jiné v nich jsou i nové přímé spoje z Pacova do Prahy a taky z Pelhřimova do Prahy. A právě na Pelhřimovském autobusovém nádraží je redaktor Českého rozhlasu Vysočina František Jirků. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno z Pelhřimova.
0: Dá se už teď říci, jaký je o novou linku zájem?
1: Před pár minutami odtud odjel právě ten zmíněný autobus na Prahu. Co jsem počítal, tak do toho 3 nápravového stroje nastoupilo 10 lidí. Jestli všichni míří až do Prahy, nevím, část z nich ano, protože jsem s nimi mluvil, ale ten spoj má po cestě další zastávky. Nabírá cestující i jinde po Pelhřimově a zastavuje například v Červené Řečici nebo Lokti. Výhodou té nové linky je to, že v pracovní dny jezdí 14krát denně. Dnes už ostatně odsud odjelo 5 spojů. Mluvil jsem tady s jedním řidičem, který na lince jezdil už včera, protože ty nové jízdní řády oficiálně platí od neděle. Ta neděle se tam dávala, protože je taková klidnější a dnes je takový ten první ostrý den. No a ten říkal, že ho překvapilo, že je o novou trasu, která doveze lidi z Pelhřimova na autobusové nádraží v Praze Rostylech, docela zájem. No a na nějaká oficiálnější čísla jsem se tady zeptal pracovníka marketingu Pražské integrované dopravy, který tady dnes je u informačního stánku. Nová linka je totiž zapojená i do tohoto systému dopravy. No a on říkal, že ta přesná čísla v tento moment ještě nemá, bude je mít někdy během dneška. Takže teprve během dne se dozvědí, jak je ta linka vytížená.
0: Františku, jak se cestující s novými jízdními řády zžívají a připomeň prosím, proč se měnili?
1: Jak už jsem říkal, dnes je první pracovní den, kdy nové jízdní řády platí, dá se tedy říct ten první ostrý den. Podle informací, které teď mám, nejsou zatím žádné větší problémy. Ráno tady ale vypadl jeden spoj na Černovice, přesné důvody zatím nejsou známé. Pak jsem tady mluvil s jednou cestující, která dojíždí pravidelně do Pelhřimova do práce z okolí Lukavce. Ta si stěžovala, že v nových jízdních řádech teď její spoj zajíždí i na místa, která dříve obsluhovaly jiné autobusy. Navíc kvůli opravám silnic a tedy následným objížďkám na trase nabral její spoj zpoždění 25 minut a ona dnes tedy přijela do práce pozdě. No a nové jízdní řády začaly platit, protože se tady změnil dopravce, nově tady jezdí společnost Busem, která spadá pod ČSAD autobusy České Budějovice. No a ty nové jízdní řády mají zajistit lidem v Pelhřimově lepší spojení například nejen do Prahy, ale i do Jihlavy nebo Humpolce.
0: Říká František Jirků, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Pink Floyd ve 8:45.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteoroložka Jitka Kučerová. Hezké pondělní ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: A ptám se, jaký bude pondělní den z pohledu počasí v kraji Vysočina.
2: Už teď je na obloze polojasno na nejvýš, ale na větší části Vysočiny je i skoro jasná nebo dokonce jasná obloha. Přes den spíše takové převažující polojasno postupně. Bude to kombinace kupovité oblačnosti, nebo té bude možná malinko přibývat, takže převažující polojasno, celkem slunečný den. Jen výjimečně, hlavně spíš až později odpoledne a večer se při nějaké přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka nebo bouřka, ta pravděpodobnost není nijak tak velká, ale stát se to může. Teploty dnes tropické, 33 až 36 stupňů, vítr postupně bude foukat mírný z jižních směrů, ale v západní části kraje spíš většinou vítr slabý, proměnlivý.
0: Jak dlouho, Jitko, máme s tropickými teplotami počítat?
2: V podstatě po větší část tohoto týdne, alespoň v té jeho pracovní části, zítřek by měl být ještě o něco teplejší, asi tak 35 až 38 stupňů, takže spíš už takové extrémnější tropické teploty, průběh počasí podobný. Středa ta vypadá, že by mohla být malilinko, ale jenom v uvozovkách opravdu chladnější o nějaký stupeň oproti tomu úterku. Ve čtvrtek zase malinký pokles teplot, ale stále ještě většinou teploty tropické. Potom takový výrazný pokles teplot vypadá od pátku dál.
0: To říká meteoroložka Jitka Kučerová, vše samozřejmě budeme upřesňovat. Moc vám děkuju a přeju hezký den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5.

0: Jardo, řekni fór.
1: To vám řeknu, že ten čas letí a nějak se tak mění. Třeba muž roku 1817 zabil jsem bizona. Muž roku 1917 byl jsem pěšky na jižním pólu. Muž roku 2021. Hele, mám aplikaci v mobilu, se kterou můžu vypadat jako koťátko.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Energie budou v srpnu dražší. Energetický regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny i plynu zhruba o 4%. Ženský hokejový tým Horácké Slavie Třebíč se připravuje na první zápas. Maroko obvinilo z migrační krize ve španělské exklávě Ceuta pašeráky. Dnešní počasí bude slunečné a horké s teplotami až 36 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré dopoledne. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
2: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
0: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. První ženský hokejový tým na Vysočině vzniká v Třebíči. Aktuálně má 19 hráček. Trénují na novém městském stadionu a první přípravný zápas odehrají v neděli proti výběru Rakouska. Základem týmu Horácké Slavie Třebíč ženy jsou dívky od základní školy až po vysokoškolačky.
3: Jo, je to dobrý. Jako mě baví, když jakoby můžu chytat jakoby a jakoby kazit tu radost druhému týmu.
4: A nebojte se puku, když třeba letí hodně z ostra?
3: Ne, vůbec.
4: 14-letá Nikol Havlíčková si pozici golmanky užívá. Kapitánka týmu Karolína Beňovská ale na sobě cítí tlak.
3: Být kapitánka bude pro mě čest, ale jsem fakt z toho velice nervózní, z toho všeho.
4: Podle trenéra Tomáše Kousala tým aktuálně schání ještě asi 6 hráček. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Ceuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid.
5: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Ceuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
0: Skokan na lyžích Roman Koudelka byl i ve druhém závodě letní Grand Prix v nejlepší desítce. Ve Visle byl sedmý, předtím pátý, což bylo jeho nejlepší umístění v tomto seriálu od roku 2018. Jiný Čech v Polsku neskákal. Oba závody vyhrál Japonec Naoki Nakamura. V seriálu nestartuje kompletní světová špička.
1: Počasí.
0: V Humboldtu je aktuálně 21 stupňů, ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou 22. Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: 3 porouchaná vozidla na dálnici D1 ve směru na Brno na 117. kilometru a pak na kilometru 150. V opačném směru na Prahu stojí porouchaná dodávka hned za Jihlavským nájezdem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné pondělní dopoledne, hlásím opět příchod. Ano, po návratu z dovolené vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Hela Dvořáková. Pro všechny případy si možná už teď po ránu zkontrolujte řidičské oprávnění, protože moje dovolená začala tím, že jsem zjistila, že mám už rok propadlý řidičák. Tak doufám, že na tom nebudete podobně. Dost to pokazí tu dovolenou, co si budeme povídat. Ale pojďme k těm mnohem příjemnějším věcem. Dneska budeme s Dášou Kubíkovou marinovat okurky. Jak chutnají takové marinované okurky po česneku nebo citrónu, to si poslechněte za pár minut. Do té doby nabízím Petra Spáleného, skladbu Dlouho, dlouho spím, anebo taky Pala Haberu a skupinu Tým a krátké lásky.

0: máte dovolenou, jste na tom podobně. Prostě dlouho spíte, protože nikam nemusíte. Dlouho, dlouho spím, o tom zpíval Petr Spálený v 9 hodin 12 minut. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: My teď ale v dobrotách vyrazíme na zahradu, protože okurka je skvělá zelenina, má výraznou chuť, zasytí, ale přitom je v ní spousta vody, takže i hydratuje a nepřibírá se po ní na váze. S okurkami se dají dělat všelijaké kousky a my si dnes na některé z nich dáme tip.
2: Salátová nebo polní okurka se dají schroupat jen tak, nakrájet do salátu, nastrouhat a přidat sladko-kyselý nálev. Ale zkusit se dá i něco jiného. Marinovaná okurka dostane chuť toho, s čím ji smícháme, například česneku. Okurky omyjeme, přepůlíme na dva kratší kousky a na řezu ji rozkrojíme do kříže podobně jako špekáček. Pak ji prosolíme a necháme okurku vypotit. To je důležité, protože pak zůstává křupavá. Sůl omyjeme a okurky vložíme do nádoby s víkem. Ještě než ji uzavřeme, si ale připravíme marinádu. Nasekáme 5 stroužků česneku, petrželku a na pánvi na sucho opražíme sezamová semínka. Do misky dáme sojovou omáčku, sezamový olej, rýžový ocet, trochu javorového syrupu a přidáme česnek, petrželku a semínka. Promícháme a tím vším zalijeme okurky v nádobě. Zavřeme víčko, protřepeme a necháme nejméně čtvrt hodiny marinovat. Pak podáváme při grilovačce jako přílohu k obědu nebo jako rychlou večeři s kouskem namazaného pečiva. K pečivu se ostatně hodí i další způsob marinování. Omyté okurky nařežeme škrabkou na brambory na dlouhé tenké pláty. Ty vložíme do misky a zakápneme šťávou z půlky biocitrónu. Přidáme 3 lžíce olivového oleje, promícháme a necháme půl hodiny odležet. Pásky pak můžeme poklást na krajíce chleba s tvarohem, dozdobit koprem nebo oříšky a máme skvělou svačinu. Okurkám zdar a dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Dneska rozhodně nezahálí ani náš regionální stopař. V Obyčově na Žďársku je totiž kostel navštívení Panny Marie. Ten je postavený ve velmi zvláštním zvířecím tvaru. No a Adéla Zachová nám za pár minut kostel představí a podrobně nám ho popíše. A dozvíme se také, jaký zmiňovaný zvířecí tvar kostel z horního pohledu připomíná.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Kostel navštívení Panny Marie v Obečtově na Žďársku, navržený známým architektem Janem Blažem Santýnem Eichlem, má neobvyklý tvar půdorysu. Jaký, to nám už teď řekne regionální stopař Adéla Zachová, se kterou jsme ve spojení. Přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne, teď se nacházím přímo u poutního kostela, který má takovou výraznou žlutou barvu a patří mezi nejzajímavější barokní stavby na Vysočině. Je to velice oblíbený turistický cíl. No a nejlepší není na kostel se podívat ze předu nebo ze strany, ale z výšky. Tak totiž můžeme vidět půdorys z kostela, který má tvar želvy. A tento neobvyklý návrh je připisován významnému baroknímu architektovi Janu Blažeji Santýnemu Eichlovi, který navrhl například i kostel na Zeleného, který můžete znát. No a želva nebyla vybraná náhodou, v té barokní symbolice představovala pevnost a vytrvalost ve víře, zatímco její krunýř měl připomínat ochranu, kterou věřícím poskytuje Panna Maria.
1: Jaká je vlastně historie tohoto kostela?
2: Na místě dnešního kostela stála už dříve starší svatyně a opat žďárského cisterciáckého kláštera Václav Vejmluva se rozhodl vybudovat takový důstojnější poutní chrám. No a stavba, kterou můžeme vidět dneska, vznikala na počátku 18. století, dokončená byla kolem roku 1734 a potom o rok později byla vysvěcena.
1: Takže kostel měnil svou podobu v průběhu let.
2: Ano, je to tak a dokonce v roce 1829 proběhly další úpravy, protože dvě přední kaple se odstranily, jenže tvořily symbolické přední nohy té želvy nebo toho půdorysu a zároveň sloužily jako opěrné pilíře, takže stavba se kvůli tomuto kroku začala narušovat a zachránila ji až obnova těchto částí ve 20. století zásluhou faráře Jana Kadeřábka. No a dnes návštěvníci mohou při mších, kromě zajímavého tvaru půdorysu kostela, obdivovat i opravené varhany nebo klembu připomínající želvý krunýř a já jsem měla možnost nahlédnout do kostela a můžu potvrdit, že se jedná opravdu o krásné stavby, o krásné věci.
1: No a jednu želvu v Obečtově taky ještě potkáte, pokud pojedete pod kostela, pěkně dolů po mostu, tak po pravé straně, když se podíváte z mostu, tak je tam jedna krásná velká betonová. Adélko, pokud se tam ještě nebyla, určitě se tam utíkej podívat, stojí za to, je nádherná. Tolik regionální stopařka Adéla Zachová, která se nám přihlásila z kostela navštívení Panny Marie je v Obečtově na Žďársku. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Regionální stopař.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina už za pár minut nabídneme také další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem, tak si ho rozhodně nenechte ujít.

0: a taky Marie Rotrová v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Teď si dáme něco málo pranostik.
1: Bejvávalo.
2: Pranostiková rčení červencovo-srpnová. O sobotním 1. srpnu, což bejvával svátek Petra v Okovech, se kdysi říkávalo, prší-li na Petra v Okovech, prší pak ještě 7 dní. O pátku minulého týdne zasmělo platit zvolání svatý Ignáci, léto se obrací, jako kdyby snad měl být konec teplým dnům a létu vůbec. To určitě nebyl, ale něco

0: se nachystává. No a pokud v tom, kterém roce bylo horko doteď, bylo to znamením toho, že úroda bude obzvlášť dobrá. Naši pradědové to uměli naformulovat jasně, stručně, výstižně, ale i poeticky. Červenec byl horký, pěkné budou vdolky. No a zítra o tom, že ještě před 1,5 stoletím u nás bylo nejvíc lidí zaměstnáno v zemědělství.
1: Bejvávalo. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina ve společnosti Dobrého dopoledne a děláte dobře, protože už za pár minut nás čeká další díl pořadu Minuta pro zdraví, ve kterém se tentokrát dozvíme, kdy hrozí spálení od sluníčka. Tak pokud se hodláte tento týden slunit, tak nás pečlivě poslouchejte.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haugwitzova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kdy nejvíce hrozí spálení od sluníčka?
1: Lidé poměrně vědí a varování můžeme slyšet z rádia, televize, že je žádoucí vyhýbat se polednímu slunku. A pak jako by jim nedošlo, že to neznamená, že v jinou dobu by to sluníčko nemohlo spálit taky. Matoucí jsou naše vlastní pocity, když nemáme pocit horka. Nic nás nenutí se schovat, častěji se zapomeneme i namazat. Může to být dopoledne, když se zdržíme na zahrádce dále, než jsme chtěli, nebo naopak pozdě odpoledne, když pofukuje větřík a ochlazuje vzduch. A velké riziko bývá první jarní slunce, když s ním ještě nepočítáme.
2: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Zámek Valeč, zámek Milotice, zámek Veltrusy, zámek Plumlov a řada dalších. Pokračuje zámecké léto s Františkem Kinským, kdy s námi poznáváte během prázdnin 50 krásných českých zámků. Tak se i dnes nechte zlákat, protože v 9.45 už se na vás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina těší kolega Pavel Kudrna, který vás dalším dílem zámeckého léta provede. No a připomínám, že ve hře jsou i velice lákavé ceny a byla by škoda si je nechat ujít. Tak s námi soutěžte a vyhrávejte.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezké první srpnové pondělí, přeji vám krásný den, pozdrav je od Pavla Kudry a celého týmu Zámeckého léta. Vstupujeme do druhého měsíce a ten první, ten červencový, měl 5 týdnů, včetně 2 červnových dnů a tento bude mít 4, tak to je taková výzva, jestli jste zatím nesoutěžili, abyste se do toho dali. No ten první měsíc byl velmi úspěšný, protože vím to, jednou se nepovedlo ani na první, ani na druhý pokus a byly tam vlastně ve hře 2 náhrady. No tak já věřím, že to bude neméně úspěšné. Dáme se do toho. Nejprve jako vždy ovšem musíme nabídnout reportáž z našeho zámku, pak soutěžní otázku. No a pak v pátek budeme losovat ze všech týdenních výherců. Ten získá soukromou prohlídku od Františka Kinského. No a na konci léta, to už bychom byli hodně daleko, na konci srpna pak vylosujeme 3 a ti získají víkendový zámecký pobyt. Tak budeme samozřejmě mít i podrobnosti. Nejprve František Kinský, první návštěva.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: S kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle 2 ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem 3. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci, svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech, nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji nejenom jemu, ale i Báře Kvapilové, i panu Kastelánovi. No, návštěva zajímavá. Já myslím, že soutěžní otázka dnes bude velmi jednoduchá, pokud jste tedy dobře poslouchali. Vyhrát můžete, jenom připomenu, náš cestovatelský zámecký balíček, to je denní cena, tam jsou věci jako sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. V pátek, jak už jsem říkal, pak hrajeme nebo losujeme z těch 5 denních výherců jednoho, který si užije ve dvou, je to tedy vždycky pro dva, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ten je v Kostelci nad Orlicí. No, já to proto tak vlastně opakuji, protože jsme tedy na začátku dalšího, druhého měsíce, druhých prázdninových dnů. No a abyste se mohli zapojit, abych vás nalákal, ale já myslím, že není třeba, protože telefonu bude hodně, takže máte-li chuť, tak začněte volat. Naše telefonní číslo je, věřím, známé.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak nezbytné rozbití zrcadla, závěrečná tečka, no a to už je vlastně startovací znamení pro naší soutěž. Dnes s paní Miluší ze Semil. Paní Miluše, krásný den. Paní Miluše nám zmizela. Paní Miluše, co mi to děláte, vy jste to položila. No dobře, v tom případě jste dala šanci dalšímu soutěžícímu a tím je pan Jiří z Nedamova. Dobrý den, pane Jiří.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste mi naštěstí nezmizel. Paní Miluše dneska má svátek, tak jsem jí chtěl i pogratulovat. Tak pane Jiří, nemáte
1: tady
0: třeba...
1: Taky přeju všechno nejlepší k svátku teda, no.
0: Já bych vám taky popřál k něčemu. K čemu?
1: No, že je dneska hezký den. Výborně. A že jsem se dovolal po třech, čtyřech letech.
0: Jo, tak to je důvod. Ano, takže to gratuluju, pane Jiří. A teď ještě, abychom splnili to důležité. A to je správnou odpověď k soutěžní otázce. Takže, jestli mohu, jdu k ní.
1: Ano.
0: Jednoduchá. K čemu sloužil gong v chodbě na zámku Hořovice? Za A. Sloužil jako budík. Za B. Sloužil k avizování příjezdu majitele. Za C. Sloužil ke svolávání k jídlu.
1: Tak bylo to za C. K jídlu.
0: Ano, teď jestli pak byste věděl mimo soutěž, první gong byl co? K čemu?
1: Počkejte, já jsem si tady dělal zápisky.
0: Počkejte, ani se nedívejte do nich. Prostě sloužil, připravte
1: jídlu,
0: se.
1: Jídlu určitě, no.
0: No to jo, ale to první gong byl připravte se a druhý gong otevřeli se dveře. Jak vás svolává třeba doma, já nevím, chci se vás dotknout případně, manželka nebo někdo k obědu?
1: No takhle vám to řeknu. Musím si to jídlo udělat sám.
0: Jo takhle, u nás to je.
1: A spíš, že manželku svolávám, drahá, máš jídlo na stole a pak přijde.
0: Čekejte, vy to schytáte, jestli nás poslouchá vaše drahá. Vy to schytáte.
1: Stojí vedle mě.
0: Jo, stojí vedle vás, mě. Tak si to s ním říjte, milá paní. U nás je to Pavle, jídlo, jo, takže já myslím, že je to asi všude stejně. Tak pane Jiří, já vám moc gratuluju, zámecké léto se pro vás stalo úspěšným. Věřím, že z našich typů si vyberete a uděláte nějaký ten krásný výlet. Já myslím, že to stojí za to. No, loučím se s vámi, pane Jiří, do Nedamova s vaší paní samozřejmě, nebo s přítelkyní, nebo koho tam máte.
1: Manželku.
0: Vy jste ji trošku zapíral, vy jste se k ní nechtěl přiznat moc.
1: Aha.
0: Tak já vás zdravím, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: No, jestli máte chuť do zámeckého léta nechat se třeba takto taky týrat moderátorem Pavlem Kudrnou, zavolejte zase zítra. František Kinský je člověk seriózní a seriózně nás provede dalším zámeckým objektem. Tentokrát v Náměšti na Hané. Ať se daří, hezké pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Praktičtí lékaři s tím ale nesouhlasí. Novorozenci mají v třebíčské nemocnici nové vyhřívané lůžko. Od srpna platí nová evropská pravidla pro obsah vygenerovaný umělou inteligencí. Dnešní počasí bude slunečné a horké s teplotami až 36 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoct zvýšit proočkovanost, která v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
2: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
0: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora. Podle jejího prezidenta Aleše Krebse se tak Česká republika přidá k dalším, asi 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách možné. Nové vyhřívané lůžko pro péči o novorozence a kojence mohou nově využívat rodiče v třebíčské nemocnici. Zařízení je vybavené fototerapií a bude sloužit dětem, u kterých je zapotřebí zajistit tepelný komfort nebo k léčbě novorozenecké žloutenky.
3: Přístroj je vybavený elektronickou regulací teploty, dotykovým ovládáním nebo alarmovým systémem pro bezpečný provoz. Díky tomu umožňuje zdravotníkům přesnější nastavení péče podle aktuálních potřeb dítěte a zajišťuje vyšší míru kontroly během ošetření. Během první poloviny letošního roku se v třebíčské nemocnici narodilo 459 dětí. František Jirků, Český rozhlas.
0: Obsah vygenerovaný umělou inteligencí musí být od srpna jasně označený. Nová pravidla platí pro obsah, který zveřejní firmy nebo instituce a vychází z evropského nařízení AI Act. Pokud třeba na stránkách e-shopu jako podpora slouží chat s umělou inteligencí, zákazníci o tom musí vědět. Další pravidla se pak vztahují hlavně na firmy, které umělou inteligenci vyvíjí. Pro fyzické osoby, které AI využívají pro osobní účely, nové nařízení neplatí. I to ale má svoje hranice, říká vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena.
4: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
0: Na to, jestli firmy pravidla dodržují, dohlíží v Česku telekomunikační úřad. Za porušení můžou udělit pokutu až 15 milionů eur nebo ve výši 3% ročního obratu firmy. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v šancelize na výhru nad Pardubicemi nenavázali. Ve druhém kole soutěže remizovali v Praze s Bohemians 0-0. K zisku bodu přispěl východočechům i brankář Adam Zadražil, který ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku udržel druhou nulu. A byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a aktuálně křídelník Bohemians.
5: Vašek je můj kamarád, takže to bylo takový zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád, jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do ničeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že bude hrát dobrý zápas a jemu jako přeju jenom to nejlepší.
0: V dalších zápasech druhého kola remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. Fotbalisté Jablonce opět vyhráli, v Pardubicích zvítězili 2-0. V lize je tak Jablonec bez ztráty bodu, stejně jako Slavia a Teplice. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově je 23 stupňů, v Černovicích 24. Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 117. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stále stojí odstavené auto s defektem. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Máme 4 minuty po 10. hodině, jste ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. V Babicích nad Třebíčku se o víkendu připomněli 75. výročí od tragických událostí roku 1951. Ohlédneme se za nimi i v dnešním příběhu z Vysočiny, hned po skladbě Marcely Holanové.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Právě dnes 3. srpna před 75 lety bylo v Jihlavské soudní budově popraveno prvních 7 osob z případu Babice. Ten souvisel se zastřelením 3 komunistických funkcionářů ve škole v Babicích, které režimu posloužilo jako záminka k následnému pronásledování a likvidaci sedláků a kněží. Zatčeny a odsouzeny byly desítky lidí. Členy skupiny kontroverzního odbojáře Ladislava Malého pak objevilo letadlo, jak se skrývají v poli u Bolíkovic, kde poté při jejich zatýkání vypukla přestřelka. Náboje z ní našli historikové pomocí detektoru kovů v roce 2017 a při příležitosti Babické pouti je letos poprvé vystavili v Babicích.
2: Podle dobových fotografií se nám podařilo to místo lokalizovat, kde se odehrával ten boj podle počtu nálezů.
3: Autor životopisných knih i televizních dokumentů o obětech a popravených v babickém případu Luděk Navara byl v roce 2017 při samotném vyhledávání nábojnic na poli u Bolíkovic, kde se přestřelka mezi členy skupiny Ladislava Malého a Sboru národní bezpečnosti odehrála. Nálezy po očištění zkoumali historici Moravského zemského muzea.
4: Pan Lukáš Lexa mi poví něco o vystavených nábojnicích. Já třeba jako laik si vůbec nedovedu představit, co se z toho dá poznat.
5: Ty nálezy byly promítnuté do terénu, takže se dalo potom určit vytýčení pravděpodobně té rojnice a potom samozřejmě ty jednotlivé nábojnice by mohly určit, z jaké byly vystřelené zbraně. Ono tam jsou zmapované zbraně, které se našly u té Malého skupiny a u té zasahující jednotky tam se domníváme, že se jednalo o samopal vzor 48A, který ale používal stejné střelivo, zase 9 mm parabelu německé. Ten klíč v tomto v případě byl původ těch nábojnic, protože na dno nábojnice se razí takzvaná signatura výrobce, rok výroby nebo nějaké další údaje. Od toho se potom odvíjelo to určení, po kom vlastně teda tady ty vystřelené nábojnice jsou.
4: Tohle jsou střepiny z granátu,
5: takže tohle je po té Malého skupině. Tyhle ty nábojnice jsou z Mosazy, takže se usuzuje na to, že je to vlastně ze strany té zasahující jednotky, protože na straně Malého skupiny byly používané ještě nábojnice z druhé světové války, ocelové, lakované a ty byly pravděpodobně vyzbírané už při prvotním vyšetřování té přestřelky.
4: Ty zbraně máte na té fotografii?
5: To jsou ty zbraně dokumentované v tom spisu. Jsou tam zaevidované samopaly MP40 a MP35 Bergmann a z nich vystřelené nábojnice byly podrobeny i základní balistické expertize a bylo dokázané, že z těch stejných zbraní bylo stříleno v tom poli i v babické škole.
4: Kolik dohromady lidí tam vlastně po sobě pálilo?
5: Na té straně těch zasahujících to byla určitě přesila, už jenom z toho množství té munice.
3: Následky velmi krátkého vyšetřování vedly až k popravám dne 3. srpna 1951. K událostem v Babicích má osobní vztah i herec Ondřej Vetchý.
6: Můj otec byl velitel partizánského oddílu reví Lenka Jich, to znamená, že to byli jeho přátelé, ti odsouzení. A otec po válce vystudoval důstojnickou školu v Praze, vrátil se sem a oni ho sem poslali do těch Babic jako vyšetřovatele. V 51. roce byl nucený z těch služeb odejít, protože obvinil z toho, že to je spolčení. Takže ta navázanost na ten případ je bytostně osobní.
3: Z Babic Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Moravsko-Budějovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už o víkendu startuje nový ročník krajských a taky okresních fotbalových soutěží. Zápasy ve městech i na vsích nabídnou především emoce a sportovní příběhy. V našem vysílání vám celý týden budeme nabízet netradiční pohledy právě do zákulisí amatérského fotbalu v regionu. V dnešním prvním dílu našeho seriálu se už za chvíli podíváme do Nové Vsi u Nového Města na Moravě, kde je víc než čtvrtina obyvatel členy tamního fotbalového klubu. Tak si to nechte ujít. Jaromír Nohavica právě teď a skladba Dokud se zpívá. Hezké pondělní dopoledne.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Nová Ves u Nového Města na Moravě žije fotbalem. V obci s 670 lidmi jsou víc než 200 registrovaných členy tamního klubu. Kromě dvou mužských týmů mají i mládežnické celky. K dispozici rovnou 3 hřiště a na trénincích bývá hodně veselo.
2: Marťu!
3: No!
4: Sady. Využijte, že máte přestávku. Klidně ležte, já se stoupnu do prostřed, dám si větší hlasitost.
5: A to je dost pozdě.
4: Tak vy máte trénink pozdě.
6: Martin.
7: Vladimír.
4: Václav.
8: Tomáš.
9: Radek.
10: Adam.
4: Jsem ráda, že mám všechno nahraný, protože to bych si nezapamatovala.
11: Radost z fotbalu máme, tak ho hrajeme.
12: Kamarádi, dobrý vztahy, popíjeníčko, to je naše.
13: Dobrá parta lidí, kteří mají stejný zájem, zápal. A samozřejmě tahají všichni za jeden pro vás, takže určitě parta.
14: Toho bych dodal jenom, že to je dobré pro tělo, jo, je něco potřeba sportovat.
15: Michael, pojď ukázat prsty do rozhlasu.
4: Tak, jakožto zdravotník, už jste tady nějak zasahoval?
16: Skoro každý zápas mám kelen, ten uzdraví všechno. Ne, klasika, občas byla nějaká zlomená klíční kost, jednou tady byla utrhlá chylovka, nějaký kolaps, takže...
4: A neodradilo vás to?
16: Ne.
4: A zeptám se, chodí vás podporovat fanoušci nebo tady lidi z obce?
16: Chodí nás kritizovat.
4: Takže jsou na vás tvrdí, jo?
16: Jsou přísní.
17: Já mám fanoušky rád.
4: Tak něco pozitivního o fanoušcích?
12: Ne, jsou super, oni dojdou, pravý křídlo nás podpoří, levý křídlo nás většinou trošku kritizuje.
4: No, tak děkuju moc, konec pauzy, můžete hrát.
18: Že má vesnice s necelými 700 obyvatel náročné fanoušky, potvrzuje i pokladník klubu Ondřej Šandera.
19: Fotbalem ta dědina žije, protože je to každý týden se tady odehrává nějaké mistrovské utkání, takže ty lidi z té dědiny sem pravidelně zavítají do toho areálu, ať už na Ačko, na Bčko, na mládež, takže je to určitě největší tahou, největší pravidelný nějaká akce, co se v té dědině děje.
18: A tým hraje 5. ligu. Do sezóny vstoupí v neděli domácím duelem proti Kamenici nad Lipou. B tým bojuje o 3 soutěže níž. Z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kvas zažívá svůj velký návrat. Jak tyto fermentované limonády nebo limonádu vyrobit doma, tak to nás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Teď Jana Kiršner a skladba Pokoj v duši. Hezký pondělní den s datem 3. srpna. To vám přeje Hela Dvořáková. Lina.

0: Nebe nad hlavou, skupina Olympic, tuhle chvíle také Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří přeceděná limonáda do chladu lednice.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina se o slovo dnes přihlásí i náš web editor Vít Hrdlička. Podíváme se, co je nového na webu a taky sociálních sítích Českého rozhlasu Vysočina. Teď se ale pojďme dát Věru Martinovou, která nedávno navštívila i Vysočinu. Projížděla se na kole na trase Jihlava Třebíč.

0: Asi senzační o tom zpívala skupina Holky, rozpálený asfalt v krajském městě, magická energie kamenného kruhu i skautské hodnoty, které fungují už přes 100 let. Digitální platformy Českého rozhlasu Vysočina mají za sebou další pestrý týden plný zajímavých témat. Co nového na nich najdete, nám už do studia přišel říct náš web editor Vít Hrdlička. Víte, vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: Víte, do Česka se vrátily tropické teploty. Datový tým Českého rozhlasu se tak zaměřil na to, jak extrémní horka zvládá Jihlava. Co z teplotních map vůbec vyplývá?
1: Satelitní snímky ukázaly, že povrchy střech, parkoviště a asfaltu se v Jihlavě rozpalují na více než 50 stupňů Celsia. Nejhorší situace je v jihlavských průmyslových zónách, ale i kolem nákupních parků nebo u základní školy Otokara Březiny. Mluvčí města Radovan Daněk nám ale představil adaptační strategii města. Jaká strategie to je a jak vypadá kompletní teplotní mapa Vysočiny, se dozvíte na našem webu.
0: Před horkem se dá utéct i do přírody, například na místo kopie slavného Stonehenge, kterou najdeme přímo na Vysočině.
1: Určitě. Náš regionální stopař Adéla Zachová se na stavbu u počátek na Pelhřimovsku podívala. Jde o velký kamenný kruh, který je největší stavbou tohoto typu u nás. Tvoří ho 33 kamenů, rozestavěných v pravidelném kruhu o obvodu 108 metrů. Na našem Facebooku najdete krásné fotky přímo z místa a jak si říkala, jde o krásné místo, na které se dá utéct před horkem.
0: Na webu máme také hezké povídání s ergoterapeutkou z nemocnice Nového Města na Moravě. Lidé se totiž často myslí, že jde jen o léčbu prací, ale její význam je mnohem hlubší.
1: Přesně tak, ergoterapeutka Vendula Lešková vysvětluje, že jejich cílem je vrátit pacienta do běžného života. Po mrtvici nebo těžkých úrazech s nimi trénují například úplně základní věci, jako je uchopit hrnek, napít se nebo si připravit jídlo. Pokud to nejde normálně, hledají jiné cesty, třeba za pomoci speciálních pomůcek. Celý rozhovor i příběh pacienta, který se po mrtvici postavil na nohy, si můžete poslechnout na webu vysočina.rozhlas.cz.
0: A na závěr se podívejme ještě na skautské tábory, které jsou teď v plném proudu. V dnešní době plné digitálních zařízení nabízejí dětem něco, co obrazovky asi nahradit neumí.
1: Skauting staví na stejných hodnotách už přes 100 let a zájem o něj na Vysočině rozhodně neupadá. Vedoucí hlavského střediska Divočáci Ondřej Novák nám potvrdil, že děti na táboře fungují úplně bez mobilních telefonů. Například společně staví týpy, pracují v týmu a večer vidí výsledek své práce. Navíc skauting není jen pro děti. Dospělí se mohou kdykoliv přidat, třeba jako pomocníci na táboře nebo správci kluboven. Více o tom, jak se skauti učí samostatnosti, najdete v článku na našich stránkách.
0: Podrobnosti na webu a taky sociálních sítích Českého rozhlasu Vysočina. Všechno si to projděte, pročtěte, koukněte na krásné obrázky a videa. A my se těšíme zase za týden na našeho web editora Víta Hrdličku. Děkujeme a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě, ale pokračujeme dál i dnes po 11. hodině. Přivítáme zajímavého hosta. Tentokrát mohu slíbit, že vás vezmeme až do včelího úlu. Pozvání do dobrého dopoledne dnes totiž přijala včelařka Lenka Čtvrtečková, která je i členkou Asociace moderní apiterapie. Tak si rozhovor s ní rozhodně nenechte ujít.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Energie budou v srpnu dražší. Energetický regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny i plynu zhruba o 4%. Ženský tým třebíčské horácké Slávie čeká první přípravný zápas proti Rakousku. Duel bude v neděli. Maroko obvinilo z migrační krize ve španělské exklávě Ceuta pašeráky. Dnešní počasí bude slunečné a horké s teplotami až 36 stupňů. Aktuální přehled zpráv vám přináší Tomáš Kolátor. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
3: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
1: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. První ženský hokejový tým v Třebíči se představí na ledě před návštěvníky. Horáckou Slavii Třebíč ženy čeká v neděli 9. srpna první přípravný zápas proti hráčkám z Vídně. Utkání začíná na opraveném třebíčském stadionu ve 13 hodin. Vstup je zdarma. Český tým má aktuálně 19 hráček, včetně dvou brankářek. Jejich trenér Tomáš Kousal chce, aby děvčata předvedla co nejlepší výkon.
4: Nepočítám s tím, že by se vyhrálo, ale aby jsme byli konkurenceschopní. To znamená, jestli prohrajeme, tak třeba o gól, o dva. Jo, ale měli by být konkurenceschopní, protože co tam mám ty holky, tak jsou hodně dobrý.
1: Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Ceuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid.
5: Svědci citovaní New Yorkskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Ceuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce jsou v šance lize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. Východočeši jsou bez bodu poslední. V dalších zápasech remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemian z Praha s Hradcem Králové 0-0. A fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu. V anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupovou částkou 30 milionů eur se stal třetím nejdražším českým fotbalistou.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Vatíně teď naměříte 26 stupňů, Košetice hlásí 25. Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit a přijít nárazová přeháňka nebo i bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 36 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Brno stojí dvě porouchaná vozidla. První na 126. kilometru, druhé pak na kilometru 150.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Když se řekne srpen, většina z nás si asi představí vrchol léta. Dovolené a možná i sklenici vonavého medu. Jenže zatímco lidé odpočívají pro včelaře a hlavně pro včely, začíná jedno z nejdůležitějších období celého roku. Rozhoduje se totiž o tom, v jaké kondici přečkají zimu a jaká bude ta příští sezóna. Jaký byl letošní rok z pohledu včelařů, který med na Vysočině se povedl nejlépe a co všechno čeká včelstva právě v tomto okamžiku. Teď, když už většina medu putovala právě z úlu do těch zmiňovaných sklenic. O tom si dnes budeme povídat s Lenkou Čtvrtečkovou z Čelnice u Lenky, která je také členkou České asociace moderní apiterapie. Leni, vítejte, krásné dopoledne.
8: Krásné dopoledne i vám a děkuji za pozvání.
6: Hosté Heli Dvořákové.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes včelařka Lenka Čtvrtečková z Čelnice u Lenky a taky členka České asociace moderní apiterapie. Leni, ještě jednou vítejte. Hned na úvod se nabízí otázka. Užije si vůbec včelařka v létě, v té sezóně, dovolenou?
2: Tak pokud bych měla 2-3 včelstva, tak asi jo, ale když už jich pak máte víc, tak ten květen červen opravdu je spíš věnovaný včelám, než dovolenkování. No.
1: My máme začátek srpna, co se právě teď děje ve včelstvu. Kdybychom otevřeli ten úl, tak co bychom viděli?
2: No, viděli byste nově vznikající zimní generaci včel. Teď je vlastně to období, kdy vajíčka, které matka klade, nebo která matka klade, se promění ve včely, které musí vydržet přes celou zimu. Takže teď se v úle líhne nová zimní generace včel. To, jak vlastně to včelstvo přežije zimu a jak bude vypadat na jaře, to záleží na tom, jak se teďka podaří odchovat tu zimní generaci. Včelaři v tuhle tu dobu vlastně zakrmují včelstva, protože snůžka už skončila, med je vytočený a probíhá standardně ošetření proti roztoči varroáze.
1: Řekněte mi, proč má řada lidí tendenci si myslet, že po vytáčení medu mají včelaři většinou hotovo?
2: Protože nemají tušení, nevědí. Je to opravdu, teďka je to celkem taky náročné období, protože musíte vlastně ta včelstva zakrmit podle toho, kolik jste jim vzala medu, tak na nějakou odpovídající úroveň musíte dodat teda nové zásoby, buď to cukr nebo invert většinou. A je potřeba je přeléčit, protože, jak říkám, opravdu to je zásadní pro to, aby se vylíhla kvalitní zimní generace včel a ta zima proběhla v pořádku.
1: Jak probíhá takové přeléčení?
2: Těch metod je spousta. Řada včelařů používá takové ty standardní prostředky, které se tady používaly desítky let. Řada včelařů přechází na organické kyseliny. Používá se kyselina mravenčí, kyselina šťavelová. Tam je to zase dáno tím, jak nám přeje počasí, protože třeba kyselinu mravenčí nemůžete použít, když jsou takhle vysoké teploty venku, protože by to ty včely poškodilo. Takže teďka v tuhle tu chvíli většinou se dávají takové pásky buničiny, které jsou napuštěné kyselinou šťavelovou. A potom jsou ještě biotechnické nebo zootechnické metody, jak ošetřit to včelstvo proti varroáze, že se izoluje třeba matka, ale to je na delší popisování.
1: Řekněte mi, dá se už teď říct, jaká byla ta letošní medová sezóna a je něco, čím vás ten letošní rok třeba i překvapil?
2: No, určitě se to dá říct, protože ta medová sezóna už vlastně skončila, med máme vytočený a nemůžu teda mluvit za celou Vysočinu, ale pro tu oblast, kde já včelařím, tak musím říct, že ta sezóna letos byla opravdu hezká. I když teda na jaře se mě nepoštěstilo, abych někde v okolí měla řepku, tak nakonec ten květový med jarní a letní tam byl z ovocných stromů a ze zahrádek, ale co bylo úplně super na letošní sezóně pro mě, že byl medovicový med, který tady obvykle nemývám. A když jsem ho měla před 2 lety, tak byl melecetózní, to znamená, bylo v něm příliš mnoho enzymů, který způsobuje rychlé a velmi jako tvrdé krystaly v tom medu a pak to nejde z těch plástů ani vytočit. A takže letos jsem stáčela krásný medovicový med, takže za mě úplně bombastická sezóna. A teď nevím, ta druhá část otázky.
1: Ne, já myslím, že jste na to odpověděla, jestli vás něčím ten letošní rok překvapil, to byl možná ten medovicový med.
2: No ano, ten medovicový med.
1: Takže jste mě odpověděla úplně na všechno.
2: Super.
1: Který druh medu se letos na Vysočině povedl nejlépe? Jsme schopni i tohle zhodnotit, jestli to byl právě ten řepkový, květový, lipový nebo ten zmiňovaný medovicový?
2: Je to oblast od oblasti. Jo, já ty včelnice mám na 2 místech a každá ta včelnice byla trošku jiná a tam opravdu včelař, který je třeba 10 kilometrů daleko ode mě, ten může mít úplně jiný podmínky a úplně jinou výtěžnost toho medu. Takže za mě se nejlíp letos povedl ten medovicový med.
1: Jak se vůbec určují ty typy medů? Jsme schopni my laici to poznat, z čeho ten med je, jestli je řepkový, květový nebo lipový? Zeptám se na to za chvíli.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Host Heli Dvořákové.
2: Hostem dobrého dopoledne je dnes Lenka Čtvrtečková z Čelnice u Lenky, členka České asociace moderní apiterapie. My se díky Lence Čtvrtečkové dostáváme doslova do včelího úlu. Dozvídáme se, co všechno se tam v tomhle období děje, ale teď se dostáváme k samotnému medu. Jak se vůbec určují ty typy medu? Stačí to rozlišovat pouze podle barvy nebo nikoli?
3: Barva může mást. My vlastně jako laik nebo člověk, který se u těch včel nepohybuje a nepozoruje, z čeho vám donáší ten med, tak moc šancí to poznat nemáte. Samozřejmě je možnost, že už máte ochutnáno spousty medu a máte vytrénovaný jazyček, tak zřejmě poznáte některé jednodruhové medy, třeba pohanka nebo kaštan jsou opravdu chuťově specifické, ale takové to standardní rozlišení na květový, medovicový, kouknutí se vás může navést, protože většinou ten medovicový je tmavý a ten květový je světlý, ale často vytáčíme smíšený med, takže tam ta barva se opravdu může měnit a například med z maliníku má docela dost tmavou barvu a přitom je to květový med, takže pokud chcete mít úplnou jistotu, tak se musí změřit vodivost medu. My vlastně podle vyhlášky jako včelaři, když označujeme med etiketou, tak bychom to měli správně dělat, protože to je jediný přesný způsob, jak určit typ medu, jestli je květový nebo medovicový, tím, že se změří jeho vodivost.
2: Když možná jste teď otevřela to téma té vyhlášky, tak pojďme si říct, že ona je nová vyhláška. Ano. Co všechno obnáší pro nás spotřebitele a co pro vás profíky včelaře?
3: No, ta vyhláška je platná teď od 14. června a vlastně upravuje informace, které musí včelař uvádět na etiketě. Takže pokud včelař prodává med a označuje ho etiketou, tak je povinen tam uvádět zemi původu. Což pro včelaře mého typu není problém, já tam prostě napíšu země původu Česká republika, ale pak samozřejmě je tady řada firem, kteří ten med dováží z různých zemí ze zahraničí, to je to, co vidíte v supermarketech. A tam vlastně doteďka na etiketě bylo napsáno země původu, med pochází ze zemí EU a mimo EU. Takže ten med vlastně mohl být odkudkoliv, včetně zemí, kde se například dodnes může léčit antibiotiky a ta rezidua mohou být v medu. Takže teď podle nové vyhlášky ty firmy nebo včelaři mají povinnost uvádět konkrétně země původu, odkud med podchází. Ta informace musí být uvedena v hlavním zorném poli etikety, to znamená, nemohou to napsat někam dozadu miniaturním písmem. Ty země tam musí být uvedeny celým názvem a musí být seřazeny se stupně podle hmotnostního podílu toho medu. Takže vy jako spotřebitel máte teďka už přehled, když teda uděláte tu chybu a jdete si koupit ten med do supermarketu.
2: To byste teď museli vidět Lenku Čtvrtečkovou, jak mrkla těma očima.
3: No, tak když už si teda jdete koupit ten med do supermarketu, tak alespoň víte, ze kterých zemí je.
2: Máme tu jistotu, snad, tak. Možná. Tak zůstávejte s námi i nadále, letos, teď budeme probírat za pár minut také to, co letos včelám nejvíce pomohlo a co jim naopak komplikovalo třeba život. A je pravda, že někdy může být krásné počasí pro lidi velmi příjemné, ale špatné pro včely? Odpověď uslyšíte za pár minut.

0: Iveta Bartošová, skladba Víš, lásko, v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina.
1: Host Heli Dvořákové.
0: Mým hostem je dnes včelařka Lenka Čtvrtečková z Čelnice u Lenky, členka České asociace moderní apiterapie. Dostáváme se k otázce, kterou jsme slibovali. Co letos čelám nejvíce pomohlo a co jim naopak komplikovalo život? A je pravda, že někdy může být krásné počasí pro nás lidi, ale špatné počasí pro včely?
2: Já bych řekla, že určitě jo, protože na tom počasí výrazně závisí snužka. Jedna věc je, že takováhle vedra v podstatě vysuší jakýkoliv nektar, který se urodí v jakémkoliv květu. A potom jsou rostliny nebo stromy, které jsou vyloženě závislé na vlhkosti v tom, kolik poskytnou nektaru. Potom důležité jsou třeba rozdíly, pro některé rostliny jsou důležité rozdíly teplot mezi dnem a nocí. Mm-hmm. Jo, pokud tam jsou velké skoky, tak třeba vůbec ne, říkáme, nemedují, jakoby netvoří nektar. Pak záleží na tom, jak moc prší, jestli ty včely můžou lítat na snůžku nebo pro snůžku. Je to důležité, to počasí. No. Uh-huh.
0: Hovořili jsme o těch tropických teplotách, které jsme v letošním roce zažívali už možná někdy na začátku června. Mění se kvůli klimatickým výkyvům třeba i ten váš kalendář, kalendář včelařů?
2: Jo, člověk se musí přizpůsobit a musí to sledovat, protože důležité třeba je pro nás včelaře posledních, já nevím, několik desítek let, že v podstatě neexistuje bezplodné období v zimě. Jo, takové ty starší metodiky léčení včel proti roztoči varoáze byly založené na tom, že včely se ošetřovaly v zimě, v době, kdy tam nebyl plod v tom včelstvu. To znamená, matka nekladla nová vajíčka, to je založené na tom, že vlastně ten roztoč se vyvíjí na larva. A pokud vy ošetřujete včelstvo proti tomu roztoči, tak ošetříte jenom ty včely, kterým ten roztoč sedí na zádech. My tomu říkáme foretické roztoče, jsou mimo ty buňky, ale ty přípravky se nedostanou pod vosková víčka, takže nezničíte toho roztoče, který je pod víčky. No a to počasí, které zažíváme posledních několik let nebo desítek let, vlastně znamená, že na řadě míst České republiky není v zimě taková zima, aby ta matka přestala plodovat. Jo? Mm-hmm. Takže dochází k tomu, že ten roztoč nám tam přežívá hezky i přes tu zimu a proto s ním jsou poslední léta takové velké problémy.
0: Řekněte mi, co byste poradila lidem, kteří chtějí třeba ještě v srpnu včelám opravdu pomoci? Má ještě smysl třeba i něco vysazovat nebo nějak upravovat zahradu?
2: Má to smysl vždycky za mě. Je dobré nad tím přemýšlet, protože teď právě je období, jak jsem říkala, že se líhne ta zimní generace včel. Tak pro včely je teď velmi důležitá pilová snůžka. Jo, protože nějaké zásoby medu tam mají, záleží na tom samozřejmě, kolik jim tam toho včelař nechal, zbytek jim dodá, ale co je důležité pro vývoj plodu a co jim ten včelař dodat nemůže, je pil. Uhum. Takže hodně důležité je, aby teďka v přírodě i na zahrádkách kvetly rostliny, na které si můžou včely lítat pro pil.
0: Existuje přeci jenom nějaký okamžik během sezóny, který máte vy včelaři nejraději?
2: Nemůžu mluvit za ostatní, ale pro mě je to jaro. Uhum. Pro mě je toto období, kdy člověk čeká, ty brdě, přezimovali mi, nepřezimovali mi, jak budou silní. A když začínají na jaře lítat a začnou vám nosit ty první pilový rousky z těch sněženek, bledulek a krokusů a oni tak jako cupitojí potom česnu s těma rouskama, to je prostě tak nádherný, tak to já miluju nejvíc.
0: Hostem dobrého dopoledne je dnes včelařka Lenka Čtvrtečková, členka České asociace moderní apiterapie. I tohle téma dnes otevřeme.

0: Posloucháte Dobré dopoledne, tohle byla skupina Rolling Stones. Hostem našeho vysílání je dnes včelařka Lenka Čtvrtečková, členka České asociace moderní apiterapie. A to je téma, které jsme dnes ještě neotevřeli, apiterapie. Tak ho pojďme společně probrat. Co to vůbec je ta zmiňovaná apiterapie a jak se jí daří v České republice?
1: Apiterapie všeobecně znamená léčba včelými produkty. To znamená, nějakým způsobem využíváme včelí produkty pro to, aby jsme prospěli svému zdraví, pomohli si v boji s nějakou chorobou a podobně. Taková klasická stará babská léčba, kterou známe vlastně všichni, jako jsou bylinky, uděláte si lipový čaj, osladíte si ho medem a máte to na nachlazení. I to je apiterapie, protože používáte med pro nějakou léčbu svoji. Nicméně už jenom to, že jsem řekla pro léčbu, je taková dost ošemetná záležitost, protože vlastně pro využití včelích produktů pro léčbu není žádný legální rámec, není to nikde definováno, co se může, co se nemůže. V podstatě většina se toho nemůže. Je to poměrně riziková záležitost nějakým způsobem oficiálně nabízet apiterapii třeba včelým jedem. To je úplně nemyslitelné, protože je to strašně nebezpečné, že nevíte, jak ten člověk vám zareaguje. Spousta lidí může být alergických. Ale taková ta domácí úroveň využití apiterapie, to znamená propolisová tinktura, med, propolisová mastička, to je prostě báječná věc a ty možnosti, ta škála toho využití je fakt široká a já to úplně miluju, ty možnosti jako zkoumat a využívat a hledat. Třeba spousta lidí si myslí, že med může využít jenom do čaje.

0: při nachlazení, ale med můžete úplně geniálně využít, pokud máte nějaké poranění kožní na léčbu rán a podobně. Dokonce jsou i farmaceutické výrobky oficiálně schválené, které obsahují med a používají se pro léčbu ran. Jo, samozřejmě oficiálně se smí používat pouze medicinální med, který je speciálně upravený, připravený a ošetřený u nás v podstatě k nesehnání nebo nevyrábí se u nás, ale ty cesty jsou.
1: No, řekněte mi, vy co by členka České asociace moderní apiterapie, máte třeba zkušenosti a poznatky i ze světa, jak se daří apiterapii v zahraničí?
0: No, to je vlastně jedním z hlavních cílů té organizace, nějakým způsobem mapovat situaci i v ostatních zemích a postupně začít pracovat na tom, aby se tady stanovil třeba nějaký rámec nejenom pro to využití těch včelých produktů, ale a primárně pro vzdělávání lidí, kteří ty produkty nabízí, stanovení nějakých základních pravidel pro zpracování kvality, hygieny těch produktů. A ano, zkoumáme vlastně nebo hledáme kontakty v zahraničí, v rámci Evropy. Jsme teďka byli třeba v Rakousku, kde jsme navázali kontakt s rakouskými včelaři, kteří se věnují apiterapii, takže hledáme cesty, jak to dělají jinde, nebo zkoumáme, jak to dělají jinde, abychom pak mohli přemýšlet nad tím, jak to dělat u nás.
1: Říká dnešní host Dobrého dopoledne včelařka Lenka Čtvrtečková, členka České asociace moderní apiterapie.

0: na čase být.
1: Host Hely Dvořákové.
2: Hostem našeho vysílání je dnes členka České asociace moderní apiterapie Lenka Čtvrtečková, která je i včelařkou. My tady máme med po staletí. Čím si tedy vysvětlit, že ta legislativa je taková, jaká je a že nemůžeme pracovat včelými produkty, které jsou třeba i léčivé?
3: No, je to tak strašně komplikovaná věc, že se do toho podle mě nikomu nechce. A pro ty firmy, které se zabývají výrobou léčiv, to prostě není ekonomicky zajímavé asi. Je to něco, co si tady prostě děláme na naší malé domácí úrovni. Třeba u toho medu je to už podloženo řadou oficiálních studií, že prostě med je vhodný prostředek pro léčbu ran. A tam už je vidět, že nějakým způsobem se to hnulo za poslední léta a je definována kvalita medicinálního medu a jsou firmy, které ho dokážou vyrobit a jsou přípravky na českém trhu, které se dají jako použít, jo? Ale ty ostatní včelí produkty, tam si myslím, že to je... Můžete koupit oficiálně vyrobenou propolisovou tinkturu samozřejmě, ale tam už se dostáváme k tomu, že ten výrobce není oprávněn tam uvádět nějaké léčivé účinky na tu etiketu.
2: Tím nemůžu si pomoct, ale to znamená, že to možná do jisté míry pak může ubližovat nám tím samotným spotřebitelům ve smyslu, že vlastně nepoznáme, jak moc kvalitní věci kupujeme.
3: A to je právě o tom, že nejsou definovány standardy. Jo, že když se teď podíváte na internet a dáte si vyhledat recept na propolisovou tinkturu, tak jich najdete spoustu a ty recepty se od sebe liší silou alkoholu, ve kterém se ten propolis luhuje, délkou luhování, poměrem alkoholu a toho propolisu. A jako pokud není definovaný nějaký standard, tak jako laik těžko a v podstatě kdokoliv těžko dokáže říct, jaká je ta správná koncentrace a jaký je ten správný recept. A těžko pak můžete taky lidem poradit nějaké dávkování. Jo? Takže jako dá se koupit řada produktů i oficiálně vyrobených, ale nevíte v podstatě, jak to používat, protože neexistuje nějaké dávkování definované.
2: Je nějaká šance, že se tohle zlepší? Pracujete na tom?
3: Já tomu věřím, že jo. Je to běh na dlouhou trať a malými krůčky. Prostě si myslím, že se nějakým způsobem na tom dá pracovat.
2: Já moc děkuju za to, že jste dnes byla naším hostem, že jste nás alespoň zase na nějakých 20 minut čistého času toho našeho povídání vzala do včelího úlu, protože to bylo velice příjemné. Tolik včelařka Lenka Čtvrtečková, která je také členkou České asociace moderní apiterapie. Moc díky za to, co děláte a těším se zase příště na viděnou a naslyšenou.
3: Já také, mějte se krásně, hezký zbytek léta.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: sebe.
1: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Dvanáct hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Národní rada osob se zdravotním postižením eviduje přes 1000 žádostí o takzvaný euroklíč. Jeho výdej se zastavil. Zichův rybník na kraji Nového Města dostane ryby až za 2 roky. Donald Trump oznámil nová jednání s Íránem. Ten zatím mluví jen o dokončování rozhovorů s Ománem o Hormuzském průlivu. A bude slunečno, k večeru s možností bouřek a teploty až 36 stupňů. Je pondělí 3. srpna, pravé poledne a vysíláme zprávy s Jakubem Divišem. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
3: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
3: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
5: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
3: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Obnovený Zichův rybník v Novém Městě zatím není připravený pro koupání. Vodní plocha byla dřív vypuštěná a kontaminovaná těžkými kovy z blízké chirurgické výroby. Město je odtěžilo na zpevněný břeh, rybník upravilo a znovu napustilo. Na plné vodní využití si ale lidé počkají, upozornil bezpartijní starosta Michal Šmarda.
6: 2 roky ho necháme zarůstat, nemůžou v něm být ryby a musí se vlastně uvnitř vytvořit celý ten biosystém jeho. A teprve po 2 letech potom se vyseká trávník, vysadí se do něj ryby a potom v něm bude krásná čistá voda, ve které já se budu chodit i koupat.
2: Americký prezident Donald Trump oznámil nová jednání s Íránem. Tvrdí, že mají začít dnes odpoledne. Podle Trumpa je blízko dohoda o Hormuzském průlivu a bude i dohoda o íránském jaderném programu. Teherán se k tvrzením zatím nevyjádřil.
7: Americký prezident Donald Trump o víkendu odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Íránu. O odklad úderu podle něj žádali země v regionu i Teherán. Íránská média tvrzení o teheránské žádosti s odkazem na své zdroje označila za lež. Iránská zpravodajská agentura MER píše o tom, že tamní diplomacie finalizuje bilaterální rozhovory s Ománem o fungování Hormuzského průlivu. Mluvčí iránské diplomacie Ismail Bagáji prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél iránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová podepsala v Minnesotě smlouvu do konce sezóny WNBA. 24-letá rozehrávačka dosud nastoupila ve své premiérové sezóně v zámoří do 15 zápasů. Její původní roční smlouvu ale Minnesota předčasně ukončila. A skokan na lyžích Roman Koudelka byl i ve druhém závodě letní Grand Prix v nejlepší desítce. Ve Visle byl 7., předtím 5., což bylo jeho nejlepší umístění v tomto seriálu od roku 2018. Jiný Čech v Polsku neskákal. Oba závody vyhrál Japonec Naoki Nakamura. V seriálu nestartuje ale kompletní světová špička.
1: Počasí.
2: V Telči nebo ve Žďáře nad Sázavou teď naměříte 28 stupňů, v Chotěboři 30. Čekáme převážně jasné nebe, k večeru se ojediněle mohou objevit přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na kilometru 150 za Velkým Meziříčím stojí porouchané nákladní vozidlo v odstavném pruhu, ale do vozovky nezasahuje. Porouchané vozidlo stojí na D1 taky v odstavném pruhu ve směru na Prahu, je to kilometr 96. No a s delším zdržením teď počítejte na silnici mezi Humpolcem a Pelhřimovem. U Záhoří se jezdí jedním jízdním pruhem a kolona od Humpolce je teď asi na 25 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví, Jarda Hypochondra, jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Takže zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku, udělejte někomu radost, pogratulujte, popřejte. A nebo pošlete SMSku, ale na jiné číslo 90 011 04 a začnete slovem písen. Děláte mezeru, krátkou zprávu. Pokud jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Jdeme na to!
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: ti něco řeknu, jo? To je divný. Pořád chodím domů namazanej a přesto mi to v manželství skřípe.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Písničky na vaše přání. V této chvíli na telefonu už čeká Boženka z Předína. Ahoj.
3: Ahoj, čau. Tak já bych chtěla dneska k narozeninám našemu vnukovi Filipovi. Tak Fildo, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a boží požehnání. A to přeje babička, děda a Mírek a pak mamka, bratři Marian s přítelkyní tou Jolankou a holky Štěpánka a Baruška posílají velkou strejdovi pusu a bratr Martin a přítelkyně Markéta posílá taky velkou pusu mu. A písničku Modřinu háj.
2: Od Karla Kahovce, kterého jste mohli vidět teď v sobotu v Henčově, tady u Jihlavy.
3: No,
2: přesně.
3: Jenže my jsme byli na svatbě, takže jsme nemohli.
2: Čekal jsem vás, no.
3: No, to bych se museli roztrhnout na dvě půlky.
2: Jedna tam, druhá tam.
3: Jo.
2: Bylo to moc hezký, no. Všem se to moc líbilo, bylo to úžasný a Karel Kahovec byl výborný.
3: Budem čekat, až bude další.
2: Jasně. Tak jo, posílám písničku, taky přeju všechno nejlepší a pěkný den
3: taky. Ti přeju. Jo, taky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Pepo, podívej se na ten pár před námi, jo. Drží pořád za ruku, dává jí pusy, otevírá jí dveře. No proč to taky neděláš? Rozbláznila ses. Vždyť já ji skoro neznám.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A na telefonu už čeká pan Jaroslav Svoboda z Třebíče. Krásný dobrý den.
3: Krásný dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych nechal zahrát písničku manželce Janě Svobodové z Třebíče. Ona teď je momentálně v nemocnici na rehabilitačním středisku. Tak bych jí popřál hlavně, aby to vydržela, aby se pohodě zase vrátila domů. A hlavně zdravíčko.
2: Já se přidávám taky. Držíme palce a láska je tu s námi. Petr Nať.
3: Děkuji.
2: Není za co.

0: takej bledej. No a taky si zhubnul. Ježíš, mami, přestaň. Jsem ženatý teprve dva dny.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Přesně tak, písničky na vaše přání. A v této chvíli na telefonu už čeká pan Franta. A... Haló?
3: Ano, tady.
2: Ano, Franta je tam, ano. A vaše vesnice se jmenuje Herlify, jestli tomu dobře rozumím,
3: Herlify,
2: že jo?
3: Herlify, no. U Havlíčko a Brno. A jsme ano. Teda součást už teď Havlíčko a Brno.
2: Tak co budeme hrát, komu pošlem písničku?
3: Pošlem písničku manželce do Rebíčka, protože má dneska svátek. A těch 7 žlutých kamínků.
2: Dobře. Posílám a vám přeju pěkný den.
3: Díky a mějte se hezky.
2: Na shledanou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak, písničky na vaše přání. A teď tady píše Adéla, dobrý den, chtěla bych zahrát mamince Ivance k zítřejším narozeninám písničku Jak jsem žil od Jardy Hypochondra. Děkuji Adéla. Adélko, s radostí bych ji zahrál, ale bohužel tuhle nemáme v repertoáru Českého rozhlasu. Ona je taková trošičku drsnější, protože to je vlastně můj životopis, ale určitě to najdeš na YouTube. Tak jsem si vybral teda písničku Jiřínské léto, můžu poslat? Jo, tak jo. My jsme teď v Henčově zpívali místo Jiřínské léto, kde začíná Čeká nás velká psina, my jedeme do Jiřína, tak jsme zpívali, co jsme to zpívali? Jsme jak Kasanova, my jedeme do Henčova, nebo tak něco, já už ani nevím.

0: si nechala vysvětit dům proti zlým silám. No jo, ale teď se nemůže dostat dovnitř.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: A další přání má Jarek Střeště, taky posílá vtípek, takhle po intimní chvilce on. To bylo nádherný, Ivanko, ona. Nádherný by to bylo, kdyby smlčel. No a proč, Ivanko? No protože nejsem Ivanka. Dobrý den, zdravím všechny posluchače a především všechny dnešní oslavence. Zahrajte prosím letní a pamětnickou písničku Bílá pláž, kterou v roce 1982 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Děkuji, Jarek Střeště.

0: pod oknem porodnice volá manžel na ženu. Co se nám narodilo? Je to kluk? No a na koho se podobá? Hele, toho neznáš.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
0: A na telefonu už čeká paní Plačková, pardon, paní Svobodová z Plačkova. No,
2: ano, ano, to nevadí. Dobrý den, tady je Zdena z Plačkova a já tuto písničku posílám. Mám tady Oliverka, pravnoučka z Humpolce a tak mu ji posílám a děkuji moc.
0: Tak jo, a bude to od skupiny
2: ano,
0: Scooter.
2: Ano, mějte se,
0: naschle. Naschledanou.

0: k manželovi a říkám: miláčku, sáhni si, jak jsem krásně oholená. No a představ si to, ten blbec mi začne kontrolovat obličej.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A další přání má Pavel. Dobrý den, zahrajte nám prosím Michala Tučného blízko Little Bighornu pro všechny šťastný i nešťastný lidi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svůj.
3: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, no a já tady mám další přáníčko a je to na písničku Až tady jednou nebudu od skupiny Hardley. Není to úplně na tuhle písničku, protože přání je na písničku Tráva, ale bohužel to moje rádcové nenašli. Tak Marie, posílám tuhle tu písničku a už ji mám tady, tak.
2: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit.

0: Slechnu Harley, zpíval andělský chor, fálej holky se válej.
1: Turista zabloudí v poušti. Vleče se z posledních sil, aniž ví kam. Tu najednou najde starou láhev. Otevře jí a s ní vyletí džin.
2: Co si přeješ, můj pane? Já chci domů. Tak pojďme domů, můj pane. Ale já tam chci být rychle. Tak poběžíme.
3: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
4: A je to další přání. Zdravím, zahrajte prosím blondýnky Sladké od Jirky Korna. Díky, Pepa, je to tady.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Na vaše přání, no a teď bych chtěla zahrát Verča písničku Kulatou. Já už jsem Verčo dneska zpíval, tak to necháme třeba na zítra nebo na pozítří. Ale mám tady další přání. Jardo, nemáš tam Mambo 5? Jasně, je to tady.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A na telefonu už čeká pan Josef z Moštiště. Krásný den.
2: No a zdravím nejvíc. A on je teď zrovna utekl vnoučka. A už je tady. Já, jestli můžu, tak si dám vnoučka, Olíka. A on to řekne, jo? Je to možný?
1: Jasně.
3: Tak já jsem Olík a přeju to babičce.
1: A co jí přeješ?
3: Tu písničku.
1: Tu písničku posíláš babičce, výborně. A je to pohádka o konvalinkách, viď?
3: Jo.
1: Máš rád pohádky?
3: Jo.
1: Jo? A jakou třeba?
3: Třeba Kočou v botách.
1: Jo, to je dobrá. Tak jo, posílám písničku, pozdravuj babičku a dědečka. Čau.
3: Čau. Naschledanou.

Linka, neboli pohádka o konvalinkách, Iveta Simonová. Milan Chladil na Českém rozhlasu Vysočina v písničkách. Na vaše přání mám tady poslední, prosím o písničku. A já si počkám od Stanislava Procházky. Děkuji, Lída. Mějte se, no a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Olomoucké státní zastupitelství obžalovalo v bitcoinové kauze 4 lidi. Ředitelství silnic a dálnic opraví silnici mezi dálnicí D1 a Osovou Bytýškou. V místě jsou omezení. Záchranáři v Indonésii stále pátrají po 28 pohřešovaných po nehodě trajektu. A počasí bude slunečno, k večeru s možností bouřek a teploty až 36 stupňů. Vítejte u zpráv, které připravil Jakub Diviš. Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací ČTK jde o Tomáše Jiřikovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz, a to v podobě darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Na tom se měli dílet i další dva obžalovaní, říká Radim Dragoun.
2: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další dvě osoby, kterým je kladenou za vinu, že se podílejí na legalizace výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinu ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
0: Podle ČTK jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním obžalovaným je advokát Jiřikovského Kárim Tic. Obžalovaní redakci nezvedají telefon. Začala rekonstrukce silnice první třídy mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1. Povrch už je na konci své životnosti. Řidiči proto musí ode dneška počítat s omezením mezi Osovou Bytýškou a Velkou Býteší. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Řidiči budou v tomto úseku projíždět kivadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
0: Následovat bude rekonstrukce úseku od Velké Býteše k dálnici. Uzavřený bude kvůli tomu i dálniční exit. Kompletně budou práce hotové na konci října. V Indonésii pokračuje pátrání po 28 lidech pohřešovaných po víkendové nehodě trajektu. Loď začala hořet u ostrova Madura severovýchodně od pobřeží Jávy. Příčiny neštěstí zatím nejsou známé. Na palubě bylo celkem 271 pasažérů. 5 lidí při nehodě zemřelo. Do záchranné akce se zapojilo 7 člunů a 1 vrtulník. Sport. Fotbalisté Sparty znají soupeře pro případné čtvrté předkolo Ligy mistrů. Pokud Pražané postoupí přes Lyon, utkají se s vítězem duelu Ferencváros Istanbul se Šturmem Graz. Určil to los v sídle Evropské fotbalové unie ve švýcarském Nyonu. První zápas třetího předkola s Lyonem se hrají letenští zítra večer na domácím hřišti. Počasí. Bystřice nad Pernštejnem 29, Jihlava 30 a Havlíčkův Brod 31 stupňů. Takové teploty teď naměříte na Vysočině. Čekáme převážně jasné nebe, k večeru se ojedinělé mohou objevit přehánky nebo bouřky, no a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím kilometr 150 stojí porouchané nákladní auto v odstavném pruhu. Do vozovky ale nezasahuje. Ať už jedete kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takové špatné rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil
2: a teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě. Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jereše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a atd. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adelku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo...
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak...
1: Ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, no. Jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako fakt to bylo drsný. Ale nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale... Zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Ideal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky. Ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovalo o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: Ne, o tom nic nevíte. Usnou nebo jsou možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju. A taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Ano. Já jsem teďka ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho, mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježiš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66. Takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální, ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: Kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byly to vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo, je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
2: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: Na vlastní
2: já většinou teda cestuju na vlastní pěst.
1: Na vlastní pěst,
2: jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly

0: Chtěla jsem plakat. Místní lidi mě vždycky řekli, proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět. A byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
0: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
0: No. No, musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
0: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala? Poslala?
0: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla.
1: Ano, kam?
0: Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
0: Do toho hodně dabuju, pracuji pro různý nadace, pomáhám 2 skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před váma ještě nějaký cíle, který si opravdu jako, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
0: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a na který nedám dopustit. Jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ex-ministr spravedlnosti Blažek nesouhlasí s obžalobou v bitcoinové kauze. Dopravních nehod v červenci meziročně přibylo, zemřeli dva lidé. Zichův rybník na kraji Nového Města dostane ryby až za 2 roky. A zítra čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami až 38 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Jakub Diviš. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel, provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiřikovský a jeho advokát Kárim Tic. Daňhel i Tic svou vinu taky popírají a kritizují postup policie. V červenci zemřeli při dopravních nehodách na Vysočině 2 lidé. Je to stejný počet jako loni za toto období. Celkem se za uplynulý měsíc stalo skoro 380 nehod. To je meziročně o téměř 40 havárií více. Vyplývá to z předběžných policejních statistik.
2: Nejčastěji řidiči havarovali v pondělí 13. července, kdy se na Vysočině stalo celkem 25 nehod. 11 lidí se v červenci při haváriích těžce zranilo. Přes 190 jich pak utrpělo lehčí zranění. O život přišli 2 řidiči kamionů při tragické nehodě u Štoků na Havlíčkobrodsku. Nejčastějšími příčinami havárií bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nepřiměřená rychlost. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Obnovený Zichův rybník v Novém Městě na Moravě zatím není připravený pro koupání. Vodní plocha byla dřív vypuštěná a kontaminovaná těžkými kovy z blízké chirurgické výroby. Město je odtěžilo, na zpevněný břeh rybník upravilo a znovu napustilo. Na plné vodní využití si ale lidé počkají, upozornil bezpartijní starosta Michal Šmarda.
3: 2 roky ho necháme zarůstat, nemůžou v něm být ryby a musí se vlastně uvnitř vytvořit celý ten biosystém. Jeho a teprve po 2 letech potom se vyseká trávník, vysadí se do ní ryby a potom v něm bude krásná čistá voda, ve které já se budu chodit i koupat.
0: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Celý tento týden bude v Česku zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Výstraha před extrémní zátěží teplem na jihu Moravy platí až do odvolání. Opatrní by ale měli být lidé i ve zbytku republiky, kde je zátěž vysoká. Zvláště děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Situaci navíc zhoršují i tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů. Na většině území Česka dál platí taky výstraha před vznikem požáru. Sport. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová podepsala v Minnesotě smlouvu do konce sezóny WNBA. 24-letá rozehrávačka dosud nastoupila ve své premiérové sezóně v zámoří do 15 zápasů. Její původní roční smlouvu ale Minnesota předčasně ukončila. A fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu. V anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupovou částkou 30 milionů eur se stal 3. nejdražším českým fotbalistou. Počasí. V Pelhřimově teploměr ukazuje 31 stupňů, ve Velkém Meziříčí 32. Během dnešního večera se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky, noční nebe ale už bude převážně jasné a teploty se stoupí k 18 stupňům. Zítra nás čeká další tropický den se slunečným počasím, teplotní maxima 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Velký pozor na dálnici D1 na kilometru 92 ve směru na Prahu. Náš zpravodaj hlásí hořící auto.
4: Velký kus, samozřejmě i směrem do Brna se projíždí kouřem, je to nebezpečné.
0: A na silnici 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku havarovalo osobní auto. Projedete tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. V našem kraji vzniká první ženský hokejový tým. Fandit můžeme ženám v Třebíči. Jestli ještě nabírají hráčky, to vám řekneme v reportáži už za několik minut.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. První ženský hokejový tým na Vysočině se právě teď formuje v Třebíči. Po trénincích se družstvo připravuje na svůj první zápas. Do brány se nejspíš postaví teprve 14-letá dívka.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte pondělní dobré odpoledne. Na Českém rozhlase Vysočina dospívala Marie Rotrová. Jak jste se už z našeho vysílání mohli dozvědět, tak náš kraj bude mít první ženský hokejový tým a sídlit bude v Třebíči, kam mu můžete taky chodit fandit. Právě teď se dozvíte, milé dámy, jestli ještě nabírají, jestli se můžete taky přidat, nebo to, že v brance bude teprve 14-letá brankářka.
1: Na ledě nového třebíčského stadionu se rozcvičuje 11 žen, včetně dvou golmanek. Jednou z nich je Nikola Havlíčková.
2: Jo, je to dobrý, jako mě baví, když jakoby můžu chytat jakoby a jakoby kazit tu radost druhému týmu.
1: To je dobrá motivace i strategie. A nebojte se puku, když třeba letí hodně z ostra?
2: Ne, vůbec.
1: Můžu se zeptat na věk?
2: 14 mě teďka.
1: 14. Mm-hmm. Jste vyšší než já. Když teď máte to oblečení, kolik to tak může vážit?
2: To vůbec nevím, ale jako je to docela těžký, no.
1: A může u vás tady z Třebíče?
2: No, já jsem ze Žďáru.
1: Vy dojíždíte ze Žďáru sem.
2: Aha.
1: Jo. Tak to musí být opravdu vášeň.
2: Mm-hmm.
1: Tak děkuju moc.
2: Taky děkuju.
1: Tak přeju hodně štěstí.
2: Děkuju.
1: Jsem pomalu, já mám boty. Jaké to je být kapitánkou prvního ženského hokejového týmu v Třebíči?
2: Tak určitě jsem hrozně nervózní. Je to pro mě velká příležitost. Vlastně už v předešlém týmu jsem byla asistent, takže už jsem tak nahlídla do tady té hlavní roli tak trochu. Ale určitě být kapitánka bude pro mě čest, ale jsem fakt z toho velice nervózní, z toho všeho.
1: Karolína Beňovská se hokeji věnuje od 7 let. Sport navíc musí skombinovat se studiem.
2: Teďka jsem vlastně maturovala a od října nastupu do Prahy na fyzioterapii.
1: Můžete to pak trénovat na spoluhráčkách?
2: Ano, říkala jsem, že právě se chci věnovat něčemu, co bude spojený s tím sportem, že je to něco, co mě jako bude bavit, tak proto jsem mířila právě na tu fyzioterapii. A když tak, když bude někdo zraněný, tak když tak někoho zachrání, když tak.
1: Tým má aktuálně celkem 19 hráček. A to je podle trenéra a někdejšího aktivního hráče Hrácké Slávie Třebíč Tomáše Kousala málo.
3: Řeknu to jednoduše, máme nejmladší manča v celé první lize. Věkový průměr zhruba 17 od základky až po vysokou školu. Chceme ještě aspoň 5-6 holek nabrat, aby ten kádr byl co nejširší.
1: První přípravný zápas čeká hokejistky už 9. srpna na domácím ledě proti soupeřkám z Rakouska. Z Třebíče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teprve začal nový týden, ale bude velmi horký a letní. Možná máte taky nějaké prázdniny nebo dovolenou a tak si už třeba plánujete i ten nadcházející víkend. My vám doporučíme navštívit hrad v Leči nad Sázavou, protože tam o víkendu proběhne Memofest, což je multižánrový festival umění. Těšit se tam můžete jak na divadlo, taneční zábavy, hudbu, zpívání, poezii, tak třeba taky na cirkus a výstavy. Takže ještě jednou tento víkend hrad v Leči nad Sázavou, bude se tam konat Memofest, kam vás zve Český rozhlas Vysočina.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Právě dnes 3. srpna před 75 lety bylo v Jihlavské soudní budově popraveno prvních 7 osob z případu Babice. Ten souvisel se zastřelením 3 komunistických funkcionářů ve škole v Babicích, které režimu posloužilo jako záminka k následnému pronásledování a likvidaci sedláků a kněží. Začeny a odsouzeny byly desítky lidí. Členy skupiny kontroverzního odbojáře Ladislava Malého pak objevilo letadlo, jak se skrývají v poli u Bolíkovic, kde poté při jejich zatýkání vypukla přestřelka. Náboje z ní našli historikové pomocí detektoru kovů v roce 2017 a při příležitosti babické pouti letos poprvé vystavili v Babicích.
2: Podle dobových fotografií se nám podařilo to místo lokalizovat, kde se odehrával ten boj podle počtu nálezů.
3: Autor životopisných knih i televizních dokumentů o obětech a popravených v babickém případu Luděk Navara byl v roce 2017 při samotném vyhledávání nábojnic na poli u Bolíkovic, kde se přestřelka mezi členy skupiny Ladislava Malého a Sboru národní bezpečnosti odehrála. Nálezy po očištění zkoumali historici Moravského zemského muzea.
4: Pan Lukáš Lexa mi poví něco o vystavených nábojnicích. Já třeba jako laik si vůbec nedovedu představit, co se z toho dá poznat.
5: Ty nálezy byly promítnuté do terénu, takže se dalo potom určit vytýčení pravděpodobně té rojnice a potom samozřejmě ty jednotlivé nábojnice by mohly určit, z jaké byly vystřelené zbraně. Ono tam jsou zmapované zbraně, které se našly u té Malého skupiny a u té zasahující jednotky tam se domníváme, že se jednalo o samopal vzor 48A, který ale používal stejné střelivo, zase 9 mm parabelu německé. Ten klíč v tomto případě byl původ těch nábojnic, protože na dno nábojnice se razí takzvaná signatura výrobce, rok výroby nebo nějaké další údaje. Od toho se potom odvíjelo to určení, po kom vlastně teda tady ty vystřelené nábojnice jsou.
4: Tohle jsou střepiny z granátu,
5: tady tohle jsou střepiny z granátu, takže tohle je po té Malého skupině. Tyhle ty nábojnice jsou z Mosazy, takže se usuzuje na to, že je to vlastně ze strany té zasahující jednotky, protože na straně Malého skupiny byly používané ještě nábojnice z druhé světové války, ocelové, lakované, a ty byly pravděpodobně vyzbírané už při prvotním vyšetřování té přestřelky.
4: Ty zbraně máte na té fotografii?
5: To jsou ty zbraně dokumentované v tom spisu. Jsou tam zaevidované samopaly MP40 a MP35 Bergmann a z nich vystřelené nábojnice byly podrobeny i základní balistické expertize a bylo dokázané, že z těch stejných zbraní bylo stříleno v tom poli i v babické škole.
4: Kolik dohromady lidí tam vlastně po sobě pálilo?
5: Na té straně těch zasahujících to byla určitě přesila, už jenom z toho množství té munice.
3: Následky velmi krátkého vyšetřování vedly až k popravám dne 3. srpna 1951. K událostem v Babicích má osobní vztah i herec Ondřej Vetchý.
6: Můj otec byl velitel partizánského oddílu reví Lenka Jich, to znamená, že to byli jeho přátelé, ti odsouzení, a otec po válce vystudoval důstojnickou školu v Praze, vrátil se sem a oni ho sem poslali do těch Babic jako vyšetřovatele. V 51. roce byl nucený z těch služeb odejít, protože obvinil z toho, že to je spolčení. Takže ta navázanost na ten případ je bytostně osobní.
3: Z Babic Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Moravskobudějovicku. Český rozhlas Vysočina.

0: Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vlakem, lodí, autem, na koni i na velbloudu. Tak cestovala před více než 100 lety rodina Haugwitzova z Náměště po celé Evropě až na Blízký východ. V reportáži se po některých cestách projedeme s ní a prohlédneme si také nálezy z babického případu, které nadšenci našli s detektorem kovů na poli u Bolíkovic na Třebíčsku.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A zdravíme taky meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak zdá se, že i dnes bude pořádně horko. Padl nám třeba i nějaký rekord už, anebo není zase takové teplo dnes?
2: Horko je, teploty jsou většinou mezi 32 až 35 stupni Celsia a vyšší polohy 31, takže se zase až tak neliší, ale rekord zatím na Vysočině dnes nepadl, ale nezoufejte, oni padat budou v těch dalších dvou dnech, které budou ještě, nebo kdyby mělo být ještě více horko. Ta nejvyšší teplota pro dnešní den je 35,9 stupně Celsia, naměřena byla v roce 2000.

0: 13 Moravských Budějovicích, tak ta zdá se překročena dnes nebude, ale ani na těch dalších stanicích, anebo ty rekordy jsou těsně.
1: V noci asi očekáváte taky poměrně vysoké teploty.
0: Ano, vypadá to, že možná i někde bude zůstávat tropická noc, protože ty nejnižší teploty by měly být mezi 21 až 18 stupni, takže tam, kde neklesne teplota pod 20, tak ta tropická noc bude. V údolích může být lokálně trošku méně, kolem 17, jinak teď je na obloze v podstatě skoro jasno, polojasno, to by se mělo potom udržovat i v noci, skoro jasná nebo možná i dokonce jasná obloha. Teď ještě jen v pozdějších odpoledních hodinách a večer. Dnes by se mohla oblačnost možná někde ještě trošku zvětšit a spolu s ní, ale velmi malá pravděpodobnost, že se vyskytne přehánka nebo bouřka. Vítr fouká z jižních směrů, v noci potom by měl foukat jenom slabý proměnlivý.
1: Když jste zmínila, že ty rekordy budou padat v následujících dnech, tak vidíte aspoň podle předpovědi, že by nějaký padl už zítra?
0: Zítra to vypadá, že by mohly padat, protože čekáme 35 až 38 stupňů maximální teploty a pro ten zítřejší den je nejvyšší teplota 35,2 stupně Celsia ze sedlece z roku 2003, takže tam už ta pravděpodobnost je dost vysoká, že teploty budou překračovány, jsou to už takové docela hodně vysoké tropické teploty, jinak průběh počasí podobně jako dnes, jasno, polojasno, odpoledne, večer, zase při nějaké přechodně zvětšené oblačnosti, oproti dnešku možná zítra trošku větší pravděpodobnost se mohou vyskytnout nějaké lokální přánky nebo bouřky, hlavně v severní a západní polovině kraje.
1: Počasí nám předpověděla Jitka Kučerová. Díky za to, mějte se hezky, na naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Také v srpnu pro vás máme v našem vysílání zámecké léto, kam se vydáme dnes, to už je za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina prozradí František.

0: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Letní prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a s nimi taky naše putování po zámcích Čech, Moravy a Slezska. I v srpnu vás budeme každý den zvát na šlechtická sídla spolu s naším průvodcem Františkem Kinským. No a kam se vypravíme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu nás zve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle dvou ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem tři. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci, svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: ŘSD opraví silnici mezi dálnicí D1 a Osovou Bytýškou. Národní rada osob se zdravotním postižením eviduje přes 1000 žádostí o takzvaný euroklíč. Jeho výdej se totiž zastavil. Maďaři šetří elektřinou. Kvůli nedostatku vody v Dunaji se připravují na odstavení jediné jaderné elektrárny v zemi. A počasí zítra čekáme slunečno s tropickými teplotami až 38 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte. Začala rekonstrukce silnice první třídy mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1. Povrch už je na konci své životnosti. Řidiči proto musí ode dneška počítat s omezeným provozem mezi Osovou Bytýškou a Velkou Býteší, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Řidiči budou v tomto úseku projíždět kivadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
3: Následovat bude rekonstrukce úseku od Velké Býteše k dálnici. Uzavřený bude kvůli tomu i dálniční exit. Kompletně budou práce hotové ke konci října. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým mohou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
5: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
6: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
5: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
7: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
5: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o víc než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden blok.
8: Vláda spolu s odborníky a techniky podle premiéra Maďara hledá bezpečný způsob, jak v elektrárně udržet v chodu ještě poslední turbínu.
9: Bude to velmi obtížné, ale společně to zvládneme.
8: Domácnosti, firmy i instituce mezi tím dobrovolně snižují spotřebu elektřiny. Zhasínají památky, snižují výkon klimatizací a večer se dočasně zastaví nákladní železniční doprava. Elektrárna Pakš totiž pokrývá asi 47% celé domácí výroby. Problémy ale hlásí i Bulharsko nebo Rumunsko. Tamní armáda včera pro zvýšení hladiny Dunaje dokonce odstřelila skálu nebo plánuje záměrně potápět čluny naložené asi 500 tunami kamení. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejisté Kladna zahájili přípravu před novou extraligovou sezónou. Poprvé vedl tým někdejší kouč reprezentace Radim Rulík, který by rád s týmem navázal na výkony, které Rytíři předváděli v předkole posledního play-off.
10: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská. Bude strašně záležet na tom, jak to uchopíme, protože chceme, aby ty hráči to bavilo, aby ty hráči, i přesto, že to je dřina, ale aby v tom viděli smysl. Já to říkám úplně zjednodušeně. Pro mě to, co jsem viděl, navázat na ty zápasy toho předkola, úrovní a tu úroveň posouvat.
0: Počasí.
3: Polné nebo v Černovicích naměříte 32 stupňů, v Třebíči 34. Během dnešního večera se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky, noční nebe ale už bude převážně jasné a teploty se stoupí k 21 až 18 stupňům. Zítra nás čeká další tropický den se slunečným počasím, teplotní maxima 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Pozor na silnici mezi Českou Bělou a Ždírcem nad Doubravou. U Jitkova tam havarovala dvě osobní auta. Mezi Třebíčí a Budíkovicemi bouralo vozidlo. Projedete tudy s opatrností. No a připomínáme taky kyvadlový provoz na obchvatu Moravských Budějovic. Obousměrně se tam tvoří kolony.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Je tady pondělí, léto 3. srpna a prožíváme další letní horký den při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 15. hodině. Její pastorkyně Zlatorína Vojcek, tak v těchto i desítkách dalších oper si hlavní role zaspívala Štefana Margita. Tenorista, který přispěl k popularizaci operního umění u nás, dnes slaví 70. narozeniny. A jeho mimořádnou kariéru projdeme v našem vysílání za čtvrt hodiny.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Kdy nejvíce hrozí spálení od sluníčka?
2: Lidé poměrně vědí a varování můžeme slyšet z rádia, televize, že je žádoucí vyhýbat se polednímu slunku. A pak jako by jim nedošlo, že to neznamená, že v jinou dobu by to sluníčko nemohlo spálit taky. Matoucí jsou naše vlastní pocity, když nemáme pocit horka. Nic nás nenutí se schovat, častěji se zapomeneme i namazat. Může to být dopoledne, když se zdržíme na zahrádce dále, než jsme chtěli, nebo naopak pozdě odpoledne, když pofukuje větřík a ochlazuje vzduch. A velké riziko bývá první jarní slunce, když s ním ještě nepočítáme.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina dohrála skupina Činasky, Milánská Laskala, New Yorkská metropolitní opera i Londýnská královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který dnes slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pevce se ale po 45 letech letos rozloučil.
1: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a on říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
2: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera. Nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
1: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
2: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou tečku za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
3: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
2: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
1: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
4: Halo, halo, halo.
1: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
4: Slyšíš mě?
2: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým 70. 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, máme krátce po půl čtvrté. Mě tady srpen začal už v sobotu, kdy bylo prvního. No a naši přece říkali, že se prý léto obrací, ale neznamená to, že by měl být konec horkých letních dnů. Co o začátku srpna říkali, si teď poslechněte v dnešním Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Pranostiková rčení červencovo-srpnová. O sobotním 1. srpnu, což bejvával svátek Petra v Okovech, se kdysi říkávalo, prší-li na Petra v Okovech, prší pak ještě 7 dní. O pátku minulého týdne zasmělo platit zvolání svatý Ignáci, léto se obrací, jako kdyby snad měl být konec teplým dnům a létu vůbec. To určitě nebyl, ale něco na tom rčení přece jenom je. Však se říkávalo, co červenec neuvaří, srpen nedopeče. A nebo z počátku měsíce 8. se říká, že studený už vítr ze strnišť fouká. Ale na druhou stranu, i když ze strnišť občas fučí, horko nás v srpnu přece jen mučí. A také srpen a únor, tepla a zimy úmor. Předkové také vypozorovali, že rozsíly v srpnu silně tráva, pěkné počasí se nachystává. No a pokud v tom, kterém roce bylo horko doteď, bylo to znamením toho, že úroda bude obzvlášť dobrá. Naši pradědové to uměli naformulovat jasně, stručně, výstižně, ale i poeticky. Červenec byl horký, pěkné budou vdolky. No a zítra o tom, že ještě před 1,5 stoletím u nás bylo nejvíc lidí zaměstnáno v zemědělství.
1: Bejvávalo.

0: Řekni for.
1: To vám řeknu, že ten čas letí a nějak se tak mění. Třeba muž roku 1817 zabil jsem bizona. Muž roku 1917 byl jsem pěšky na jižním pólu. Muž roku 2021. Hele, mám aplikaci v mobilu, se kterou můžu vypadat jako koťátko.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Máme 15 hodin a skoro 51 minut a vy posloucháte Dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde jsme vám taky hráli kapelu Katapult.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Okurka je skvělá zelenina i v tomto horku. Výrazná chuť zasytí, ale přitom je v ní spousta vody, takže i hydratuje a nepřibírá se po ní. S okurkami se dají dělat všelijaké kousky, no a my si dnes na některé dáme tip.
2: Salátová nebo polní okurka se dají schroupat jen tak, nakrájet do salátu, nastrouhat a přidat sladko-kyselý nálev. Ale zkusit se dá i něco jiného. Marinovaná okurka dostane chuť toho, s čím ji smícháme, například česneku. Okurky omyjeme, přepulíme na dva kratší kousky a na řezu ji rozkrojíme do kříže podobně jako špekáček. Pak ji prosolíme a necháme okurku vypotit. To je důležité, protože pak zůstává křupavá. Sůl omyjeme a okurky vložíme do nádoby s víkem. Ještě než ji uzavřeme, si ale připravíme marinádu. Nasekáme 5 stroužků česneku, petrželku a na pánvi nasucho opražíme sezamová semínka. Do misky dáme sojovou omáčku, sezamový olej, rýžový ocet, trochu javorového syrupu a přidáme česnek, petrželku a semínka. Promícháme a tím vším zalijeme okurky v nádobě. Zavřeme víčko, protřepeme a necháme nejméně čtvrt hodiny marinovat. Pak podáváme při grilovačce jako přílohu k obědu nebo jako rychlou večeři s kouskem namazaného pečiva. K pečivu se ostatně hodí i další způsob marinování. Omyté okurky nařežeme škrabkou na brambory na dlouhé tenké pláty. Ty vložíme do misky a zakápneme šťávou z půlky biocitrónu. Přidáme 3 lžíce olivového oleje, promícháme a necháme půl hodiny odležet. Pásky pak můžeme poklást na krajíce chleba s tvarohem, dozdobit koprem nebo oříšky a máme skvělou svačinu. Okurkám zdar a dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vojenská policie vyšetřuje pád vrtulníku na Třebíčsku jako obecné ohrožení z nedbalosti. Exministr spravedlnosti Blažek nesouhlasí s obžalobou v bitcoinové kauze. Lékaři jihlavské nemocnice dostali ocenění za přednáškovou a publikační činnost. A zítra čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami až 38 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Pád vojenského vrtulníku na Třebíčsku prověřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Ta zatím nechtěla upřesnit, kolika lidí se vyšetřování týká.
4: Vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení. Věc dozoruje okresní státní zastupitelství v Třebíči. Více informací v tuto chvíli nebudeme poskytovat.
3: Nehoda vrtulníku se stala před 2 týdny na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou. Stroj se zřítil z výšky 50 metrů při přistávacím manévru. Pád nepřežila jedna vojákyně. 4 kolegové, kteří s ní byli na palubě, skončili v nemocnici. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za Mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel, provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiřikovský a jeho advokát Karim Tic. Daňhel i Tic svou vinu taky popírají a kritizují postup policie. Ocenění za svou publikační činnost obdrželi lékaři jihlavské nemocnice. Za články v odborných časopisech dostali 4 autoři cenu. Další 4 zdravotníci pak uspěli v oblasti přednáškové činnosti. Ocenění získali specialisté napříč obory, jako je gynekologie, neurologie, dermatologie, hematologie i infekční lékařství. Sport. Hokejisté extraligového Litvínova odstartovali přípravu na ledě i s mistrem světa z Prahy Davidem Kempfem. Ten odehrál jako defenzivní specialista 9 sezon v NHL, ale v severočeském klubu dostane ofenzivnější roli. Podle trenéra Roberta Reichela bude mít na hru mužstva velký vliv.
5: Přítomností, jak pracuje, je to profík, který 6 zápasů má v NHL. A věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje a to mužstvo ještě zvedne. My už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl.
3: A fotbalisté Sparty znají soupeře pro případné 4. předkolo Ligy mistrů. Pokud Pražané postoupí přes Lyon, utkají se vítězem duelu Ferencváros Istanbul se Šturmem Graz. Určil to los v sídle Evropské fotbalové unie ve švýcarském Nyonu. Počasí. Jihlava teď hlásí 34 stupňů, Moravské Budějovice 35. Noční nebe bude převážně jasné a teploty se stoupí k 21 až 18 stupňům. Zítra nás čeká další tropický den se slunečným počasím. Teplotní maxima 35 až 38 stupňů.
2: Zelená vlna Vysočina.
3: Ve Žďáře nad Sázavou v ulici Nerudova havarovalo osobní vozidlo, místem opatrně projedete. Se zdržením pak počítejte mezi Pelhřimovem a Humpolcem obousměrně. U Záhoří je kyvadlový provoz a zdržíte se zhruba 10 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
6: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem Žádná únava, jenom zábava.
2: Humoriáda.

0: Memoriáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz, a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně
1: a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pultu. No.
0: Přiznávám, Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si dá ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál. A teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou. A Leona je spoluhráčka tenisová. Takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte své kamarády z tenisu.
1: Zdatnou a nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria. Máte idoly. Ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to? To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já jí platil. Na dobírku 190 korun stála. No ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Víte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemněj, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a
2: děkujeme. Děkujeme, řekl se to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vyzvejte pisko. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím vidím, taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: děkujem.
2: Ačko. Díky moc.
7: Díky,
3: zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovin, přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale, tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako osfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. má výuky, no co?
10: Báječná, můžu si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když no, je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? No. Stávkokas.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíčí. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma teda, za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho, to pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, kdy jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo. Teda,
3: nevšimli
4: jo.
3: Si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě je teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemary Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip
4: hry. Ty jsi skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dalo nějaký ty známky takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, ještě je pořád nosím. Tak já jsem moc nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je často
2: spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém, nebo v nějakém sportu, Marie. To je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně?
2: V kůlně,
1: to je ano, čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
5: Děkuji.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zmotona.
5: Dobrý den.
6: A opřad bych si voda Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: Říká Ačko.
3: Jo, to jsem nepostřehl.
5: Pavel přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo, tak
8: no,
3: dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: naschle. Naschlenou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno jenom nás zajímá. Kdo volal?
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to schrudimská dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcové, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že jsi...

0: ti říkal, že jo? Ale ten, ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
1: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá strašně řvo. A i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít, tohle.
0: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovní snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že jo? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Tak jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako, co platný. Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, byli v Izraeli, a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. Říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co vám přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamarádce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. Tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země, no přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
1: Já jsem, ale tohle, to musím říct, aby to nebylo, jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
0: No, jaký kámen?
1: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
0: Vesmírný kámen.
1: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
4: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
4: no.
3: Otázka?
4: Možná... si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
4: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký prostě, aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme, tak, kde to je.
4: No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme
3: doufám,
4: tomu, že mohlo.
3: Neotevřeli nějaký
4: ale
3: krimi případ.
4: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Senka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by odešly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů. Prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo? A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čiže to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska ji mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dopravních nehod na Vysočině v červenci meziročně přibylo, zemřeli dva lidé. Herálec na Žďársku má 2 měsíce po splatnosti 100 dlužníků za odpad. Čtveřice obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě, brání se ale stížností. A zítra čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami až 38 stupňů. Hezký podvečer přeje u zpráv Jakub Diviš. V červenci zemřeli při dopravních nehodách na Vysočině dva lidé. Je to stejný počet jako loni za toto období. Celkem se za uplynulý měsíc stalo skoro 380 nehod. To je meziročně téměř o 40 havárií více. Vyplývá to z předběžných policejních statistik.
2: Nejčastěji řidiči havarovali v pondělí 13. července, kdy se na Vysočině stalo celkem 25 nehod. 11 lidí se v červenci při haváriích těžce zranilo, přes 190 jich pak utrpělo lehčí zranění. O život přišli dva řidiči kamionů při tragické nehodě u štoků na Havlíčkobrodsku. Nejčastějšími příčinami havárií bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nepřiměřená rychlost. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Problém s disciplinovaností obyvatel při placení místních poplatků hlásí některé obce na Vysočině. Například v Herálci na Žďársku stále dluží peníze za odpady víc než 100 lidí. Termín pro úhradu byl přitom do konce května.
3: Herálec má 1300 obyvatel. Poplatek je nastavený na 1000 korun. Buď za osobu u domu bez přihlášených obyvatel je stejná sazba za nemovitost. Obec se musí urgovat. Upozorňuje přitom, že vyhledávání nedoplatků, připravování výzev a administrativa zabírají čas zaměstnancům úřadu. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Všichni 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Českému rozhlasu to potvrdil soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
4: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
1: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za 100 milionů korun.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna zahájili přípravu před novou extraligovou sezónou. Poprvé vedl tým někdejší kouč reprezentace Radim Rulík, který by rád s týmem navázal na výkony, které Rytíři předváděli v předkole posledního play-off.
5: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská. Bude strašně záležet na tom, jak to uchopíme, protože chceme, aby ty hráči to bavilo, aby ty hráči, i přesto, že to je dřina, ale aby v tom viděli smysl. Já to říkám úplně zjednodušeně. Pro mě to, co jsem viděl, navázat na ty zápasy toho předkola, úrovni a tu úroveň posouvat.
0: Počasí.
1: 35 stupňů teď naměříte třeba ve Velkém Meziříčí, v Dukovanech nebo v Přibyslavi, 33 stupňů je v Libici nad Doubravou nebo v Telči. Noční nebe bude převážně jasné a teploty se stoupí až k 18 stupňům. Zítra nás čeká další tropický den se slunečným počasím. Teplotní maxima 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 z Brna do Prahy na kilometru 95 stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Dejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. No a dnes se s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou vydáme na nejvyšší bod Třebíčska, tedy na horu Mařenku, kde taky můžete vystoupat na rozhlednu. No a s naší kolegyní se spojíme živě už za několik minut.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Pěkný podvečer, poslechněte si události dnešního dne z kraje. Pád vrtulníků na Třebíčsku prověřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Ta zatím nechtěla upřesnit, kolika lidí se vyšetřování týká.
2: Vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení. Věc dozoruje okresní státní zastupitelství v Třebíči. Více informací v tuto chvíli nebudeme poskytovat.
1: Nehoda vojenského vrtulníku se stala před 2 týdny na základně v Náměšti nad Oslavou. Stroj se zřítil z výšky 50 metrů při přistávacím manévru. Pád nepřežila jedna vojákyně. Začala rekonstrukce silnice první třídy mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1. Povrch už je na konci své životnosti. Řidiči proto musí ode dneška počítat s omezením mezi Osovou Bytýškou a Velkou Býteší. Nové vyhřívané lůžko pro péči o novorozence a kojence mohou nově využít rodiče v Třebíčské nemocnici. Zařízení je vybavené fototerapií a bude sloužit dětem, u kterých je zapotřebí zajistit tepelný komfort nebo k léčbě novorozenecké žloutenky. Obnovený Zichův rybník v Novém Městě zatím není připravený pro koupání. Vodní plocha byla dřív vypuštěná a kontaminovaná těžkými kovy z blízké chirurgické výroby. Město ji odtěžilo na zpevněný břeh, rybník upravilo a znovu napustilo. Na plné vodní využití si ale lidé počkají, upozornil bezpartijní starosta Michal Šmarda.
3: 2 roky ho necháme zarůstat, nemůžou v něm být ryby a musí se vlastně uvnitř vytvořit celý ten biosystém jeho.
1: A Jihlava vymění na ústředním hřbitově 34 odpadkových košů za nový jednotný typ. Město chce sjednotit vzhled areálu a navázat na postupnou obnovu městského mobiliáře. Nové koše budou mít objem 60 litrů.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji v 17 hodin a 13 minut. Na Pelhřimovsku začaly platit nové jízdní řády pro autobusy. Souvisí to se změnou dopravce. První pracovní den se obešel bez větších problémů, i když někteří cestující dorazili do své destinace později, než chtěli.
1: Co jsme jeli vlastně jakoby od Lukavce, jo, tak je tam nesmyslný časy. Jak se tam teďka jede ty bobíšky, tak máme skoro 25 minut zpoždění, jo.
2: Paní Dana jezdí pracovat do Pelhřimova. Své zkušenosti přišla říct i k informačnímu stánku.
1: Teď se zajízdí do Přáslavic, kam se nejezdilo, a protože se pod Utěchovičkama dělá most, tak se teď zajíždí až do těch Utěchoviček. Tam dřív jezdil jiný autobus, tomu to sebrali. Prostě nesmyslně se vracíme pořád a je tam nějakých 12 minut na to, aby jsme najeli, já nevím, 50 kilometrů, to je nesmysl.
3: No, ale to bude tím výlukovým jízdním řádem. No.
2: U informačních stánků, které první pracovní den platnosti nových jízdních řádů stály před hlavním vchodem do haly autobusového nádraží v Pelhřimově, se chvílemi shromažďovali lidé, kteří se přišli ptát, kdy jim jede jejich spoj.
4: Teď jede teda jináč, 35, že jo?
5: 12-13 můžete využít ještě vlak.
2: A pro poslední pokyny, jak odbavovat cestující, si sem chodili i řidiči, kteří jezdí novou linku Pelhřimov Praha, která je zařazená i do systému pražské integrované dopravy.
6: Kombinace, co chci, z Pelhřimova nerozpěli 13 pásem, z Pelhřimova s metrem 14 pásem.
7: Jdu volat dispečerovi, že mám horečku, ať mě vystřídá.
2: Usmívá se Petr, který i společně s kolegou Josefem přišel pro poslední informace.
7: Naučit se ty pásma, no, to bude to nejtěžší.
2: Vy už tady jel, nebo
8: ne? Ne, já jsem na zácvik, jdu. Koukám teď na to prvně. Měle se usmívám, doufám, že mi to vydrží do konce pracovní doby.
2: Ve všední den jezdí nová linka z Pelhřimova do Prahy 14krát denně. Cestou zastavuje například v Červené Řečici nebo Lokti. František Jirků, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Adela Zachová, náš regionální stopař, nás zavede na nejvyšší vrchol Třebíčska. Ve Štěměchách najdeme horu Mařenku se stejnojmenou rozhlednou. Více informací nám už teď poví kolegyně přímo z rozhledny. Adelo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Já už jsem vystoupala 156 schodů na rozhlednu, která je v nadmořské výšce 711 metrů a celá stavba měří 31 metrů. Tu spodní část tvoří kamenný podstavec, na který navazuje kovová konstrukce schodiště, doplněná dřevěnými prvky, a musím říct, že výstup na rozhlednu nebyl vůbec žádný problém, nebylo to náročné. V tuhle chvíli jsem tu sama, takže si můžu, nebo prohlédla jsem si v klidu celou rozhlednu a za jasného počasí se nám tady otevírá krásný výhled do okolní krajiny z vyhlídkového mola rozhledny. Zahlédnout můžete Pavlovské vrchy, Smírčí vrch a při dobré viditelnosti by měly být vidět i vrcholky rakouských Alp. Já v tuhle chvíli vidím i ty, protože krásné jasné počasí a všechno mám jako na dlani, jak se říká. No a tato moderní rozhledna byla po několika letech příprav otevřená veřejnosti v roce 2012 a nahradila tu původní rozhlednu.
0: A proč bylo potřeba stavět novou rozhlednu?
2: Tady ta rozhledna má poměrně bohatou historii, úplně původní, stála na stejném místě už v roce 1941, byla dřevěná a v 50. letech minulého století ji zničila silná bouře a zřítila se. No a přestože se několik let uvažovalo o obnově, tak nová rozhledna vznikla až díky spolupráci obcí Rokytnice nad Rokytnou, Markvartice, Předín, Štěměchy, Čáslavice, Římov a Chlístov, které vlastně dohromady vytvořily mikroregion Podhůří Mařenky. No a přípravy začaly už v roce 2003, kdy architekt Martin Franěk navrhl současnou podobu rozhledny.
0: No a pojďme ještě vysvětlit ten název rozhledny.
2: Ano, samotný název Mařenka připomíná vlastně smutnou událost z roku 1689, protože podle pověsti tady loupežníci přepadli a zavraždili dívku Marianu, které se říkalo právě Mařenka. No a na tuto tragédii dodnes upozorňuje i smírčí kámen s vytesaným křížem.
0: Do Štěměch na rozhlednu Mařenka jsme zavítali s naším regionálním stopařem Adelou Zachovou. Děkujeme za tip na výlet a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
1: Léto na rozhledně Mařenka. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, kde i teď krátce před půl šestou vysíláme Den v kraji. Co letos se včelám pomáhalo nejvíce a co jim naopak život komplikovalo? A je pravda, že počasí, které si užíváme my lidé, nemusí být vždy příznivé pro včely? Tak právě na to se Hela Dvořáková ptala včelařky Lenky Čtvrtečkové, která byla hostem našeho vysílání.
1: Já bych řekla, že určitě jo, protože na tom počasí výrazně závisí snůška. Jedna věc je, že takováhle vedra v podstatě vysuší jakýkoliv nektar, který se urodí v jakémkoliv květu. A potom jsou rostliny nebo stromy, které jsou vyloženě závislé na vlhkosti v tom, kolik poskytnou nektaru. Potom důležité jsou třeba rozdíly, pro některé rostliny jsou důležité rozdíly teplot mezi dnem a nocí. Jo, pokud tam jsou velké skoky, tak třeba vůbec nemedují, jakoby netvoří nektar. Pak záleží na tom, jak moc prší, jestli ty včely můžou lítat na snůšku nebo pro snůšku. Je to důležité, to počasí. No.
2: Hovořili jsme o těch tropických teplotách, které jsme v letošním roce zažívali už možná někdy na začátku června. Mění se kvůli klimatickým výkyvům třeba i ten váš kalendář, kalendář včelařů?
1: Jo, člověk se musí přizpůsobit a musí to sledovat, protože důležité třeba je pro nás včelaře posledních, já nevím, několik desítek let, že v podstatě neexistuje bezplodné období v zimě. Jo, takové ty starší metodiky léčení včel proti roztoči varoáze byly založené na tom, že včely se ošetřovaly v zimě, v době, kdy tam nebyl plod v tom včelstvu. To znamená, matka nekladla nová vajíčka, to je založené na tom, že vlastně ten roztoč se vyvíjí na larvách a pokud vy ošetřujete včelstvo proti tomu roztoči, tak ošetříte jenom ty včely, kterým ten roztoč sedí na zádech. My tomu říkáme foretické roztoče, jsou mimo ty buňky, ale ty přípravky se nedostanou pod vosková víčka, takže nezničíte toho roztoče, který je pod víčky. No a to počasí, které zažíváme posledních několik let nebo desítek let, vlastně znamená, že na řadě míst České republiky není v zimě taková zima, aby ta matka přestala plodovat. Jo? Takže dochází k tomu, že ten roztoč nám tam přežívá hezky i přes tu zimu a proto s ním jsou poslední léta takové velké problémy.
0: Co dokáže s naší psychikou udělat dovolená a jak poznáme, že odpočíváme správně? Na to se zítra po 11. hodině v dopoledním rozhovoru Hela Dvořáková zeptá psychiatra Miroslava Skačányho, tak si nás nalaďte i zítra.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Nová Ves u Nového Města na Moravě žije fotbalem. V obci s 670 lidmi jsou více než 200 registrovanými členy tamního klubu. Kromě dvou mužských týmů mají taky mládežnické celky, k dispozici rovnou 3 hřiště a na trénincích tak bývá veselo.
2: Marťu!
3: Jdu využít, že máte přestávku. Klidně ležte, já se stoupnu do prostřed, dám si větší hlasitost.
4: A to dost pozdě.
3: Tak vy máte trénink pozdě.
5: Martin.
6: Vladimír.
3: Václav.
7: Tomáš.
8: Radek.
9: Adam.
3: Jsem ráda, že mám všechno nahraný, protože to bych si nezapamatovala.
5: Radost fotbalu máme, tak ho hrajeme.
10: Kamarádi, dobrý vztahy, popíjeníčko, to je naše.
11: Dobrá parta lidí, kteří mají stejný zájem, zápal. A samozřejmě tahají všichni za jeden pro vás, takže určitě parta.
12: Toho bych dodal jenom, že to je dobré pro tělo, jo, je něco potřeba sportovat.
13: Michael, pojď ukázat prsty do rozhlasu.
3: Tak, jakož to zdravotník, už jste tady nějak zasahoval?
5: Skoro každý zápas mám kelen, ten uzdraví všechno. Ne, klasika, občas byla nějaká zlomená klíční kost, jednou tady byla utrhlá chylovka, nějaký kolaps, takže...
3: A neodradilo vás to?
5: Ne.
3: A zeptám se, chodí vás podporovat fanoušci nebo tady lidi z obce?
5: Chodí nás kritizovat.
3: Takže jsou na vás tvrdí, jo?
5: Jsou přísní.
14: Já mám Karasná. Fanoušky rád.
3: Tak něco pozitivního o fanoušcích?
10: Ne, jsou super, oni dojdou, pravý křídlo nás podpoří, levý křídlo nás většinou trošku kritizuje.
3: No, tak děkuju moc, konec pauzy, můžete hrát.
1: Že má vesnice s necelými 700 obyvatel náročné fanoušky, potvrzuje i pokladník klubu Ondřej Šandera.
15: Fotbalem ta dědina žije, protože je to každý týden se tady odehrává nějaké mistrovské utkání, takže ty lidi z té dědiny sem pravidelně zavítají do toho areálu, ať už na Ačko, na Bčko, na mládež, takže je to určitě největší tahou, největší pravidelný nějaká akce, co se v té dědině děje.
1: A tým hraje 5. ligu. Do sezóny vstoupí v neděli domácím duelem proti Kamenici nad Lipou. B tým bojuje o 3 soutěže níž. Z Nové Vsi u Nového Města na Moravě, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
16: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A my teď taky zdravíme meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Tak máme dnes opravdu opět horký den. Zatím máme asi teploty taky stále dost vysoko a moc se jim asi dolů nechce.
2: Jdou dolů pomalinku, většinou ještě i teď jsou třeba na jihovýchodě kraje na Třebíčsku i k 36, 35 stupňům, jinde je většinou tak mezi 31 až 34 stupni Celsia, takže žádný zásadní velký rozdíl to není. Na obloze je většinou polojasno, někde může být obloha až skoro do oblačna, z jižních Čech se trošičku, ale ona ještě daleko, na Vysočinu blíží bouřka, uvidíme, co udělá. Může se rozpadat, anebo třeba i zesilovat, takže teď ještě večer a z počátku noci se právě v té jižní polovině kraje, nebo tam není úplně vyloučena krátká přeháňka, i když může být i intenzivní, případně bouřka, jinak očekáváme už potom skoro jasnou, případně jasnou oblohu. No a teploty v noci budou na některých místech i tropické, 21 až 18 stupňů, v údolích to může být i trošku méně, kolem třeba 17 stupňů.
0: Pojďme se podívat na zítřek. Tam asi se dá očekávat, že bude ještě tepleji než dneska.
2: Mělo by to tak být, ty dnešní maximální teploty byly mezi 33 až na tom Třebíčsku zrovna, nebo jihovýchodě kraje až skoro 37 stupni Celsia. Zítřek by měl nabídnout teploty tedy ještě o něco vyšší, 35 až 38 stupňů maxima. Jinak očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti, podobně jako dnes, mohou vyskytnout nějaké lokální přeháňky nebo bouřky. Možná během toho zítřejšího dne je to trošku pravděpodobnější v rámci té malé pravděpodobnosti než dnes. Takže západní část kraje, dnes ta jižní, a vítr bude foukat slabý během dne, zhruba ve východní polovině Vysočiny mírný, jihovýchodní až jižní.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová, za což děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dnešní den v kraji je pro tuto chvíli už u konce. Po 18. hodině vás čekají v našem vysílání Dechovky pro Vysočinu dnes s Tomášem Odrážkou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat?
3: Něco si
4: nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
7: Je plná veselých příhod.
6: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
7: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
8: 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. Maďaři šetří elektřinou, kvůli nedostatku vody v Dunaji se připravují na odstavení jediné jaderné elektrárny v zemi. A zítra čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami až 38 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rymkiewicz-Hajková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůrazňuje, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
9: V žádném případě to neznamená, že je v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
8: Při nehodě před 2 týdny zemřela jedna vojákyně, 4 její kolegové skončili v nemocnici. Kvůli pádu stroje armáda taky preventivně zastavila vzlety všech vrtulníků typu Venom a Viper. Ocenění za svou publikační činnost obdrželi lékaři Jihlavské nemocnice. Za články v odborných časopisech dostali cenu 4 autoři. Další 4 zdravotníci pak uspěli v oblasti přednáškové činnosti. Ocenění získali specialisté napříč obory jako gynekologie, neurologie, dermatologie, hematologie i infekční lékařství. Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku. Maďaři začali po výzvách vlády výrazně šetřit elektřinou. O víkendu snížili spotřebu o víc než desetinu. Země se ale dál připravuje na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Pakš. Kvůli kriticky nízké hladině Dunaje a nedostatku vody pro chlazení zůstává v provozu jen jeden jaderný blok.
10: Vláda spolu s odborníky a techniky podle premiéra Maďára hledá bezpečný způsob, jak v elektrárně udržet v chodu ještě poslední turbínu.
11: Bude to velmi obtížné, ale společně to zvládneme.
10: Domácnosti, firmy i instituce mezitím dobrovolně snižují spotřebu elektřiny. Zhasínají památky, snižují výkon klimatizací a večer se dočasně zastaví nákladní železniční doprava. Elektrárna Pakš totiž pokrývá asi 47% celé domácí výroby. Problémy ale hlásí i Bulharsko nebo Rumunsko. Tamní armáda včera pro zvýšení hladiny Dunaje dokonce odstřelila skálu nebo plánuje záměrně potápět čluny naložené asi 500 tunami kamení. Bára Vránová, Český rozhlas.
12: Sport.
8: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu. S vedením United podepsal 5letou smlouvu a jeho předchozí zaměstnavatel za něj dostal 30 milionů eur. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi se tak Horníček stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. V rozhovoru pro web Newcastlu mluvil o tom, jak ho v anglickém klubu přijali.
13: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
8: Počasí. Noční nebe bude převážně jasné a teploty se stoupí na 21 až 18 stupňů. Zítra nás čeká další tropický den se slunečným počasím. Teplotní maxima 35 až 38 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Na silnicích Vysočiny momentálně jezdíte bez nehod, větší zdržení vás nepotká ani na dálnici D1.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Hezký podvečer. Dobrá česká a moravská dechovka společně s vašimi přáními a gratulacemi. To jsou dechovky pro Vysočinu, které právě startují na Českém rozhlasu Vysočina. Příjemnou zábavu.
7: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Valčíkovou písničkou jsme zahájili celý týden pondělní dechovky pro Vysočinu. Telefonní číslo 22 155 49 99 je připravené. SMSky posílejte na číslo 90 01 04 a dechovkový formulář najdete na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Jako první dnes volá paní Hanka. Hanko, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Pane Vondraška, já bych vás chtěla poprosit o písničku, jak jsme se domluvili, pro kamarádku Věru Reskovou do Druhanova, má dneska narozeniny, tak bych jí chtěla ještě jednou popřát hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky a ať si poslechne ještě písničku.
0: Dobře, písničkou tou nic neskazíme, jako květinou, ano. Že jo? Dobře, tak jo, Hanko, krásný večer vám přeju, hodně zdraví také a písničku mám nachystanou a hrajeme.
1: A děkuju pěkně, děkuju a naschledanou.
0: Naslyšenou, hraje Veselka.

Valčíková písnička od Veselky dozněla, je tu další přáníčko, tentokrát kombinované SMS-kové. Pěkně prosím o zahrání písničky Vlastíkovi z Příjemek. Děkujeme dětkové Luboš a Václav. A v té druhé SMS-ce jsem rozluštil, Krásné noci zahrajte. Tak zahrajeme Krásné noci. Doufám, že je to všechno správně. Písničku posíláme.

0: Krásné noci jsme si poslechli v podání Jižanu. Je tu další písnička a s ní také další posluchačka, paní Maruška. Dobrý podvečer.
1: Hezký pondělní podvečer přeji vám, pane Tomáši, a zdravím všechny posluchače. Přijďte krásné dechovky na Radiu Vysočina. Dnes jim jim přání poslat písničku k jmeninám všem Miluškám a také mé dceři Milušce. Přeji všem hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, splnění všech přání a se jim vše daří, ať mají radost. Děkuji vám mnohokrát a naslyšenou.
0: Mějte se krásně, písničku máme také připravenou.

0: Další polka nás čeká společně s paní Janou. Jani, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku, vám a všem posluchačům. A dneska bych vybranou písničku poslala všem přátelům a známým, který nám nechávají hrát tak krásné písničky. Takže písnička Letí do skály pro Majku a Standu Leciaksovi, pro Slávku Divišovu do Třebíče a pro jejího manžela do nebe, pro Věrku a Mirka do Batelova, pro Vlaďku a Jiřího Prokopovi do Zislavic, pro paní Janu a Jardu do Vyskytné, pro pana Mílu do Vilémovic a také pošleme písničku do nebe paní učitelce a úžasné tanečnici Janičce Polcarové. Písnička bude i pro vás, pane kapelníku. Děkuju vám, všem vzkazuju, aby se v těchto horkách opatrovali a mějte se všichni krásně. Zdraví Jana a Květoslav z Koječína.
0: Jani, vy se také mějte pěkně a hlavně se opatrujte. Tak skovat se ano. Pěkně do stínu a být někde zalezlý nejlépe v garáži, ano. Nebo ve sklepě, ano. Tak se to říká.
1: Ano, já dodržuju vaše rady a jsem doma, zavažuju okurky, poslouchám dechovky a jsem spokojená.
0: Tak paráda, ať vám jde dílo od ruky, hezký večer a písničku posíláme.
1: Děkuju, nashledanou.

Tak to byla Moravienka a písnička Hustopecká dolinečka. Mám tu několik vzkazů v e-mailové schránce. Hned přečtu ten první. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Tanoveská chasa mladá. Jen tak pro radost. Děkuji, Petr z Jihlavy. Písničku hraje Jásalka, je nachystaná.

0: Tak to byla písnička a vlastně úprava od Jaselky. Chasa mladá, je tady připravena další posluchač, pan Jirka. Jirko, vítám vás také ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Pane Vodrážka, bych si chtěl nechat zahrát od Božijáku krásný sen jako vzpomínku a pro všechny, co mají taky vzpomínku na svou lásku.
0: Dobře.
1: No. Děkuju moc krát a mějte se hezky.
0: Krásný sen, písnička Vlasty Dvořáka v podání Božijáku naslyšenou.

0: Božejáci a krásný sen. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina posloucháte Dechovky pro Vysočinu. V tuto chvíli také s Mirkem z Batelova. Mirku, ahoj.
1: Tomáši, ahoj. Moc tě zdravíme s Věrou. A zdravíme všechny posluchače u rádia. Včera jsem dal zahrát všem kamarádům, dechovkářům a tak dále. Tak dneska bych to chtěl trošku poopravit zase jinak, protože jsem rád, že můžu jezdit po dechovkách. A zahrál bych to teda doktorům a sestřičkám, co mě včera v loni ošetřovali, a bylo by to pro Karla Špačka na Dům zdraví, masáže, a to měl na starost pan doktor Málek, a rehabilitace hlavně sestřička dobrá Lenka Palatová. A všem nesmím zapomenout na jihlavskou neurologii oddělení A, a bylo by to pro paní doktorku Kolískovou a všem sestřičkám a hlavní sestře. Děkuji za zahrání, držím se v normě, tak je to v pořádku, a dal bychom, jak tam Tomáš našel, a bylo by to od Budvarky Třeboňský panenky. Mějte se všichni moc hezky, ve čtvrtek nám hraje Pepiček na Užvýhlavě, tak se tam třeba sejdeme, a všichni zdraví Mirek a Věra Bateláci, a Tome, pozdravuj celou kapelu. Ahoj, a písnička je pro tebe taky, ahoj.
0: Děkuju moc, Budvarka vyhrává a Mirek z Batelova. Hezký večer.
1: Ahoj.

0: Než vezmu do vysílání dalšího posluchače, mám tu pozvánky na následujících 14 dnů. Kam zajet na pěknou dechovku? Vybral jsem hlavně ty větší akce, festivaly, protože teď je spoustu pouťových všelijakých akcí, ale to by se nám sem ani nevešlo. 6.8. tento čtvrtek na Jihlavském náměstí od 16 hodin hraje Malá muzika na uše Pepíka. 8.8. v sobotu vás zvu do Dolních Heřmanic, tam je festival dechových hudeb, začíná ve 13 hodin. 13.8. vás zvu opět na Jihlavské náměstí, tentokrát na Vysočinku od 16 hodin a na Vysočinku ještě 15.8. do Kejžlice u Humpolce, tam bude pouťový koncert v 17 hodin. Potom jsou tu ještě dva festivaly na za 14 dnů termín. 15.8. Strašov u Přelouče, tam je to od 14 hodin, moc pěkný festival, výborné kapely tam hrají a tradiční festival tady u nás na Havlíčkobrodsku 16.8. v Dobrohostově, tradičně od 14 hodin. Určitě přijďte všichni, tam to bývá moc pěkné. Je tu Míla z Vilémovic. Mílo, ahoj.
1: Tomáši, ahoj. Pozdrav z Vilémovic, posílám tobě i všem věrným posluchačům tohoto pořadu. A dneska mají svátek Milušky, tak jim pošleme nějakou hezkou písničku. A dneska má 61. narozeniny kapelník Pepa Nauš. Jak jsme slyšeli, ve čtvrtek bude v Jihlavě, tak i jemu pošleme hezkou písničku. A písničku bych poslal všem kamarádům a dechovkovým přátelům. Včera mi písničku poslal Vašek Zeželěvá. A pozdrav posílám i Majce a Standovi do Skály, Pavlíčkovým do Koječína, Mirkové Věře do Batelova, taky mi posílali písničku. Jardovi a Janě do Vyskytní, Slávce do Třebíče, Jirkovi do Zdislavic, Joškovi do Herálce a Pepíkovi do Chřenovic. A vybrali jsme s Tomášem písničku, kterou zahrají právě kapela Pepi na uše a jmenuje se Nehledej štěstí v cizině. A písničku bych ještě poslal do nebíčka jako vzpomínku na Gustava Opustila. Včera by mu bylo 100 let a ten samý den měl i svátek. Gustav toho pro dechovku za svůj život udělal hodně. Zemřel v 97 letech. Tomáši, díky a někde na viděnou. Ahoj.
0: No a ať ti v kombajnu práce ubíhá pěkně. Měj se hezky. Ahoj.
1: Už máme požník, Tomáši, dávno.
0: Jo, no tak to je dobře. Tak teď už bude jenom nohy nahoru a pohodička. Tak jo, hezký večer.

0: Nehledej štěstí v cizině, to byla malá muzika Nouše Pepíka, na tu se můžete tento čtvrtek těšit na Jihlavském náměstí od 16 hodin. Je tu další posluchačka Maruška Spolné, vybere písničku Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka, já bych vás chtěla poprosit o písničku pro pana doktora Schottnera, tady Spolné, poslal mě na operaci, už jsem se vrátila z nemocnice, dopadlo to dobře a děkuji mu moc krát a vy jste byl tak hodnej a vybral písničku Pivovarští koně a písnička by patřila i vám.
0: Tak moc děkuju, Pivovarský koně. Zahraju a zahrajem to i tomu pejskovi, co vám tam štěká za zády.
1: Štěká, přesně, on tady hlídá. Jak někdo vchází do dvora, tak hned volá.
0: Jo, já myslel, jak slyší dechovky, hned si zpívá. To by bylo lepší.
1: Pod balkonem a poslouchá, přesně tak.
0: Dobře, tak hezký večer, Maruško. Dopolné, naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Pokračují i v 18 hodin a 45 minut. Další posluchačka, která se dovolala, je paní Janička. Jani, dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer, pane Tomáši. Já dneska tu písničku pošlu samozřejmě nám všem, co máme váš program strašně rádi. Čekáme na něj a děkujeme vám za něj, protože to posloucháme a dělá nám to všem dobře. Tak tu krásnou písničku nám tam pan Tomáš vyhledal. Pošlu to samozřejmě i vám a nám všem, co posloucháme. A vám moc děkuju. Mějte se hezky a buďte zdraví.
1: I vy buďte, Jani, zdravá a veselá, jako doposud. Hradišťanku.
2: No, už jsem zase, už zase, jo.
1: Dobře, posíláme. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky. Naslyšenou.

Takhle hraje Hradišťanku kapela Vlčnověnka, pěkná moravská kapela, a teď tu máme připravenou další moravskou kapelu a také další přání. Dobrý den, prosíme o písničku pro Alenku od Žadověku, pro paní Alenku z Havlíčkova Brodu k jejím dnešním narozeninám, a přejeme jí do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a optimismu. Děkujeme za zahrání, podepsaný je Pavel společně s Danou. Žadověci už jsou připraveni.

Poslední dva vzkazy tu mám. Jeden pochvalný. Pane kapelníku, děkujeme a dál, ať nám ta muzika frčí, ať tu káru dotáhneme ve zdraví tam, kam potřebujeme. Super pořad, díky dětkové. Jsme moc rádi, že se vám naše dechovky pro Vysočinu líbí a že nás posloucháte. Je tady poslední dnešní přáníčko. Prosím, zahrajte sestře Milušce Lopatarové z Náramče k jejímu dnešnímu svátku písničku Ta naše láska od Valašky. Děkuji Jirka a Vlasta Marešovi. Do Náramče hraju s velikou chutí, písničku posíláme a to bude i závěrečná písnička dnešních dechovek pro Vysočinu. Zase zítra v 18 hodin si nalaďte Český rozhlas Vysočinu, budou tady opět dechovky a já se budu těšit, že si společně pěkně zahrajeme. Loučí se muzikant Tomáš Odrážka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Herálec na Žďársku má 2 měsíce po splatnosti 100 dlužníků za odpad. Ministerstvo zahraničí potvrdilo, kdo bude zastupovat Česko v 8 dalších zemích. Po velké migrační vlně zůstává ve španělském městě Ceuta na severu Afriky 3 000 až 5 000 běženců. A zítra čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami až 38 stupňů. U zpráv vás vítá Jakub Diviš. Problém s disciplinovaností obyvatel při placení místních poplatků hlásí některé obce na Vysočině. Například v Herálci na Žďársku stále dluží peníze za odpady víc než 100 lidí. Termín pro úhradu byl přitom do konce května.
2: Herálec má 1300 obyvatel. Poplatek je nastavený na 1000 korun. Buď za osobu, u domů bez přihlášených obyvatel je stejná sazba za nemovitost. Obec se musí urgovat. Upozorňuje přitom, že vyhledávání nedoplatků, připravování výzev a administrativa zabírají čas zaměstnancům úřadu. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Novým českým velvyslancem v Indii bude dosavadní vrchní ředitel sekce bezpečnostních a mimoevropských zemí ministerstva zahraničí Marek Libřický. Do Chile nově zamíří diplomatka Daniela Čapková. Výměnu celkem 8 velvyslanců potvrdil rezort zahraničí. Většina by se měla ujmout nových postů během srpna a září, protože už mají souhlasy přijímacích zemí. Přeobsazení postů je součástí balíku změn, které schválila předchozí vláda. Další část nových velvyslanců schválil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v červenci. Ve španělském městě Ceuta na severu Afriky zůstává 3 000 až 5 000 běženců z migrační vlny z konce minulého týdne. Televizi Telecinco to řekl šéf regionální vlády Juan Vivas. Obě centra pro migranty ve městě jsou podle něj přeplněná a nemohou přijímat další lidi.
3: Přeplněné migrační centrum pro dospělé, kde lidé dostávají jídlo a další péči, hlídá policie. Před několika dny se tam příchozí snažili vtrhnout. Nejméně 100 migrantů převážně ze subsaharské Afriky čekají před centrem a na nedaleké pláži Del Trampolín. Většina z nich několik dní nejedla a občas se strhávají šarvátky o vodu nebo další pomoc, kterou dobrovolníci přivezou. Španělský rozhlas Cadena Ser uvedl, že španělská tajná služba ministerstvo vnitra minulý měsíc varovala před velkou migrační vlnou do Ceuty. Vládní mluvčí Elma Saizová to popřela. O migraci po incidentu na španělském území v Africe budou zítra jednat unijní ministři vnitra. Z pláže Del Trampolín v Ceutě Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Přibyslavi teploměr ukazuje 34 stupňů, v Moravských Budějovicích 35 a v Třebíči 37. Noční nebe bude převážně jasné a teploty se stoupí k 21 až 18 stupňům. Zítra nás čeká další tropický den se slunečným počasím. Teplotní maxima 35 až 38 stupňů. K večeru se mohou objevit lokální přehánky nebo bouřky, a to zejména v západní polovině kraje.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ve Velkém Meziříčí na místní komunikaci k rybníku Velká Lalůvka se stala dopravní nehoda a probíhá vyprošťování osob. Na Třebíčsku na obchvatu Moravských Budějovic se opravuje polovina vozovky a silnice je kyvadlově průjezdná pouze směrem od Znojma. Řidiči od Jihlavy projíždí přímo přes centrum Moravských Budějovicích, každopádně na semaforech se tam zdržíte ve všech směrech. Ať už míříte kamkoliv, přejeme vám z Českého rozhlasu Vysočina šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem paní magistro viděl v novinách titulek Kdo žvaní o solidaritě. Pomineme teď, co pod tím titulkem v článku bylo, ale zastavme se u onoho slova žvanit. Sloveso, to je jasné, sloveso, které je vlastně expresivní, má expresivní význam, protože to degraduje tu mluvu, mluvení, hovor, komunikaci.
2: Já vidím, že se vám to ani nechce vyslovovat, to slovo.
1: Já jsem ho neřekl.
2: Řekl, ale nerad, myslím trochu. A tam ta expresivita zjevně nemá degradovat to sdělení samotné, ale má být hodnotící. To znamená, že zjevně, když se objeví takovéto sloveso příznakové v médiích, tak jde o to, že autor chce jasně naznačit svoje mínění.
1: O tom obsahu.
2: O tom, co se říkalo, co bylo to nažvaněno.
1: Ale určitě i o tom, který žvanil, ne? Že to byl žvanil.
2: Samozřejmě, samozřejmě. Když to říkáte, dívala jsem se do etymologického slovníku. Etymologie slova žvanit je poměrně zajímavá. Je to expresivní výraz k původnímu slovesu žvíkat, kde staročeská podoba zněla žvásti a od toho byl odvozen výraz žvanec, no a k tomu žvanit, žvatlat už pak máme jenom kousek. Takže přežvikovat, co si, aniž by to mělo valný obsah, řekněme.
1: Dáme dohromady pár synonym pro žvanění.
2: Kecat.
1: Mně napadá blábolit, možná.
2: Plácat.
1: No, blekotat, tlachat.
2: Synonyma většinou se nepřekrývají úplně významově, takže bychom mohli uvést i, já nevím, klábosit, anebo potom vlastně bez tohoto záporného příznaku.
1: To už se dostáváme mezi slova, která jsou neutrální, významově mluvit, povídat, hovořit, rozmlouvat, rokovat, řečnit možná. I když to řečnit, tam už trošku je zabarvené, vidíte.
2: Příznak honosnější.
1: Ten zase řečnil, jakože to bylo nudné a dlouhé asi. No, tak, dobře.
2: Dokonce se občas právě s tím vysokým příznakem stylovým používá i zastaralý výraz řečňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Očkování v lékárnách by v České republice mohlo být možné od poloviny příštího roku. Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra opět bude převážně slunečno a velmi teplo. Maxima hlavně na jihu Moravy až kolem 39 stupňů a v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Od poloviny příštího roku by se lidé v České republice proti chřipce a nemoci COVID-19 mohli nechat naočkovat také v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením.
3: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
3: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
3: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůraznil, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
7: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
2: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy nebo kapry, uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je teď téměř bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
8: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice. Tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice minimum oblačnosti, bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra bude horko a hlavně v Čechách je možnost bouřek. Čekáme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný, od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Za sjezdem na Teplice na kilometru 61 stojí osobní vozidlo. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Pěkný večer a příjemný poslech.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takové špatné rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různých gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil
2: a teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě,
1: ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jereše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a atd. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adelku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo?
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak
1: ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, no. Jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako fakt to bylo drsný. Ale nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdy si se hodně polemizovala o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou je možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju. A taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teď ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času, já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho, mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježiš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální. Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byly ty vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo, je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
2: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: Na vlastní
2: já většinou teda cestuju na vlastní pěst.
1: Na vlastní pěst,
2: jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors, excuse moi, encore une fois, je voudrais des A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si: můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaké pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli: proč jsi smutná, proč brečíš? Já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky. Tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět. A byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
2: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat. Že?
2: No, musí, a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý, a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
2: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
2: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla.
1: Ano, ale kam?
2: Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
2: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám dvěma skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
2: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli, na který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se to trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběh

i zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili historický rekord pro Moravu a Slezsko. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje. A zítřejší počasí opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů, v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes odpoledne překonala historický rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují minimálně 30 let. Velmi teplé až horké počasí má na jižní Moravě pokračovat do čtvrtka. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje, informovala o tom dnes mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak výrazně neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
3: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
2: Mezi Jabloným v Podještědí na Liberecku a Mimoní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začala tam totiž plánovaná zhruba měsíční údržba a oprava trati. Rychlíky a lokální spoje nahradily autobusy.
4: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: A z dopravy ještě jednou. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích na Zlínsku uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy až do příštího týdne do středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
5: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ujediněle kolem 14. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude horko, hlavně v Čechách je také možnost přehánek a bouřek. Má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, a to zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne místy mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na chodce rady na kilometru 26,5 blokuje pravý pruh osobní vozidlo. Připravuje se odtah, místem projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Dnešní příběh je jako vystřižený z pohádky, kde o lásce rozhodla tři přání.
7: Po dvakrát mladá dívka zahlédla svého prince. Ale až na třetím setkání se jejich oči a ústa setkaly a celý svět se s nimi zatočil.
6: Otoček a zvratů pak prožili ještě mnoho, ale nikdy neohrozili jejich lásku.
7: Věděli, že v moři lidí budou jejich oči vždy hledat toho druhého. Poslechněte si jejich příběh.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: dalšího dílu Zlaté lásky vás vítají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes budeme naslouchat manželům Vlastě a Ladislavovi Štalmachovým.
0: Jemu je dnes 80, jí 77 let. Do Suchých Lasců na Opavsku se za nimi vypravil naslouchající kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Jdeme dobře ke Štalmachům?
4: Jste správně, jste na správném místě.
3: Vy budete pan Ladislav.
4: Já ano, přesně tak.
3: Patrik Rozehnal, dobrý den.
4: Těší mě.
3: A kde máte manželku?
4: Manželka je vevnitř ještě.
3: Počkáme na ní.
4: Ne, ta, půjdete dovnitř, ne?
3: No to jo, jsme ji nepřepadli třeba, nebo tak, jako negliže, nebo že ještě je vevnitř.
4: Ne, ona na vás čeká. A už je tady, už je tady.
5: Jova, dobrý. Moc vás pěkně vítám.
3: To jste hodní. Já mám pro vás Vlasto kytičku.
5: Ježíš, vy jste zlatý, to si nezasloužím vůbec. Jova.
4: Ale zaslouží si to, zaslouží si to.
3: Že jo?
4: Ta si zaslouží hodně věcí. Fakt.
3: Třeba i pusu.
5: To je krása teda.
3: Od vás teda.
4: Ode mě?
3: No, tím jsme nezačínali dlouho.
0: Poprvé se potkali před domem Vlasty, když Ladislav, co by 18-letý mladík, zastavil v Podvihově s partou cyklistů, aby opravili defekt na pneumatice.
1: Vlasta, které bylo teprve 15 let, jim se sestrami nabídla buchtu a něco k pití. Zakoukala se.
0: Po druhé, Ladislava tajně pozorovala s kamarádkami v lese, když přijel z kluky na čundr.
1: Ale až třetí setkání v roce 1965, to už měl Ladislav po vojně, rozhodlo. A to přitom chodil s jiným děvčetem z téže vesnice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: To bylo to nejlepší, co nás v životě potkalo. Já jsem tu sobotu měl dopolední směnu. Krásný den, slunko svítilo. A já nevím, z jakého důvodu, ale šel jsem do toho Podvihova za tou svojí přítelkyní pěšky. A s tím důvodem, že půjdem na zábavu. Jo? Čili já jsem tam přišel za ní a z nějakého důvodu ne, ona na tu zábavu nepůjde a hotovo. Z nějakého důvodu nemohla jít. No. Tak já jsem se pěkně rozloučil a šel jsem znuděně na zastávku, že pojedu sám. A přicházím k té zastávce, to bylo v Podvihově, a vidím tam na zastávce stát nějakou holku. Přijdu blíž a podle vidění jsem viděl, že to je ta slečna, kterou jsme se párkrát potkali.
3: Vy jste si ji takhle pamatoval?
4: Jo, to jo, tak se zapamatujete, takové krásné kotě, to, co si člověk zapamatuje, jo.
3: No, jak vypadala tehdy?
4: No, obrázek, co vám budu říkat? Jo? No a tak jsem zjistil, že jde taky na tu zábavu. Jsme nastoupili do autobusu, jo, a ona mi dovolila si sednout k ní, i když ten autobus byl prázdný, jo? Ale dovolila mi sednout si k ní.
3: No. Ladislav se ptal, nebo vy jste mu nabídla místo?
5: Ne, zeptal se mě, jestli si může přisednout. No, tak si přisednul, jeli jsme spolu na tu zábavu, no a na té zábavě už jsme spolu začínali hodně tančit, no pořád jako spolu, jo.
3: Vy jste neměla nějakého nápadníka nebo někoho, koho byste tam
5: neměla.
3: Vzala dokola?
5: Neměla. No a tam na té zábavě, teda to už jsme byli spolu, jsme už jenom spolu tančili, pak jsme šli chvilku spolu na procházku, no pak mě doprovodil domů z té zábavy a? To, tím pádem to začalo tak.
3: No a jak vypadá takové vyprovázení domů ze zábavy?
4: Od půlnoci už samozřejmě nic nejelo, ale byl tam kamarád, který měl tu Felicii zrovna. Nás tam přibral do toho auta, zavezl nás na ty komarské chaloupky, ten kousek, potom ten kilometr už jsme došli pěšky.
3: A to už jste se drželi za ruce? Nebo
4: to už jsme se samozřejmě drželi za ruce, vykládali si pěkně, přijdeme k těm vrátkům, jo. A teď jsme si chtěli dát políbek na rozloučenou a v tom to skočilo. To byl ten skok. Ta jiskra obrovská, to zařmělo přímo, jo? Takže to bylo něco po půlnoci a věřte tomu, že my jsme v tom oběti zůstali, až začali kohouti kokrhat, tak jsme se teda zpamatovali, protože on, hlavně ona, že musí potajnu vletět do baráku, aby ji rodiče neviděli, že přišla pozdě nebo ráno. No takže to jsme si dali ten konečně ještě ten poslední políbek. To už jsme ani nemohli mluvit, protože jsme měli oteklé rty. A já jsem to fičil přes pole domů, no ona do postele.
6: Jak je to?
4: A s tím, že se jako večer sejdeme zase někde na poliviční cestě a pak to už pokračovalo dál.
6: Jaké to bylo? Taky se s vámi svět takzvaně zatočil toho večera?
5: Jo, bylo to hezké. Já jsem ho totiž vydávala, jak on kolem naší zahrady chodil s tou svojí bývalou partnerkou a byl za vojáka. No tak to byl pro mě obrázek krásný. On vypadal strašně pěkně.
6: Chlapovi ta uniforma sluší, co?
5: Maria. No, bylo to super. Tak jsem potají... jenom slzíčky mi ukapli, že si našel jinou holku než mě. No a potom se to tak vytříbilo, že bohužel, že jsme zůstali my dva spolu. No.
6: Pro ní, pro vás štěstí.
5: Pro nás štěstí, no. Tak ona si to zavinila sama. Nechtěla na tu zabavu jít, nebo nemohla, to už nevím, ale tak to teda vyvrcholilo. No.
6: Když jste tedy začali spolu chodit, randit. Jak to tehdy vypadalo? Co to znamenalo? Kde jste se scházeli? Kam jste chodili? Co jste jeden k druhému cítili? Vlastičko, to se vám líbilo na takovém fešákovi, jakým byl Ladislav?
5: No, mi se líbilo to, že on byl, bych vám řekla, slušný a že si nikdy na mě nic nedovolil. Jo? To, co se mi třeba nelíbilo, dala jsem najevo. A opravdu všechno dodržoval. Nebyl nějaký hulvat nebo nějaký násilník nebo něco. Ne, fakt. Byl hodně takový slušný a to se mi na něm nejvíc líbilo. No.
6: Kdy jste si tedy vy dva dovolili trochu víc, že jste se třeba i fyzicky zblížili?
5: To bylo... No, víte co? To bylo opravdu někde na mezi. No, to opravdu. To jsme šli za naši školu tam u nás v Podbihově a tam jsme měli takovou dlouhou takovou tichou, pěknou alej a na té mezi poprvé jsme se to asi začali milovat.
6: A kdo to začal? Vyplynulo to ze situace, tak nějak jste se prostě zblížili, nebo třeba Ladislav naléhal, nebo jak to bylo?
4: No, tak manželka nezačala nikdy. Vždycky jsem musel začát já. No, ona samozřejmě to nebyla proti nikdy, tak nikdy nebolila hlava nebo něco jiného, rozumíte? Tak, jo? Takže jsme se domů vždycky shodli. Jo? A když meze nebyly, jo? Dokonce jednou se nám podařilo si lehnout do trávy, která byla polita močůvkou, jo. No zkrátka, trošku jsme voněli, no, ale hlavně, že jsme se měli dobře, no.
6: Kdy jste oba začali cítit, že to chození, ta zamilovanost, kterou jste si prošli, se mění v něco silnějšího a začínáte třeba spolu plánovat i společný život? Kdy se to u koho objevilo? Řekli jste si to, nebo někdo z vás to poznal nějak a prozradil druhému? Jak to bylo? Kdy se to přerodilo?
5: No, víte, to začalo tak, že jsem já přišla do jiného stavu. No, říkala jsem to manželovi teda, no ještě nebyl manžel, ale nastávajícímu. Přijal to úplně perfektně.
4: No, já jsem byl šťastný.
5: Ale nejhorší to bylo, já jsem se bála říct doma, co bude. A když jsme se do toho pustili potom oba dva, pomohl mi našim to říct, tak už se nedalo nic dělat. Tak potom ani jsem nedostala vynadané, jenom mamka se chytala za hlavu, protože já jsem byla už v pořadí asi pátá nebo šestá, která se během 2 let vydávala nebo ženili bratři moji. To bylo hrozné. No. Moje mamka si dokonce na naši svatbu musela vzít půjčku.
6: A rodiče řekli tedy, že ano, povolují?
5: No, řekli, že nedá se nic dělat, bohužel.
4: No.
5: Nedá se nic dělat, budeš se vdávat, no. A je to.
6: Spadl vám trochu kámen ze srdce?
5: Ježíš, a jak, no. To je strašné. Já jsem byla šťastná, že to tak dopadlo a že nebudu muset zůstat sama.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj barvitý životní příběh vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Veselku měli 4. března 1967. Ženich přitom svatbu málem prošvihnul, protože napadl sníh a do Podvihova, kde měl vyzvednout nevěstu, dorazil s velkým zpožděním.
1: Ale vše dopadlo dobře. Sezdali je na městském národním výboru v Opavě a lásku si slíbili i před církevním oltářem v kostele svatého Ducha.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Nejsem Bůh ví jak založena nějaká pambičkářka nebo něco, ale bylo to takové hodně slavnostní. Tatínek mě vedl.
4: Co se tak nevěstě honí hlavou, když kráčí tou uličkou k tomu oltáři, kde bude sezdána s tím svým milým nastávajícím manželem na celá ta léta? Co se vám tak odehrává v té hlavě? Pamatujete si to?
3: No, já jsem se nejvíc bála toho, že nebude hodný manžel a že bude z něho nějaký, jak by vám to řekla, víc pro kamarády, více pro ty kamarády, protože jich měl hodně, a že rodina bude taková upozaděna trošku, jo. No ale naštěstí úplně pravý opak. Pravý opak, no.
4: Když bylo po obřadu, tak co, jeli jste k fotografovi, jelo se na hostinu, co bylo?
3: No, hostinu jsme měli jenom doma. Mamka moje všechno připravovala s tetama a se sestrou starší, která byla 8-7 roku starší. Všechno se připravovalo doma.
4: Nějaký první tanec, pamatujete si?
5: Tanec my jsme netančili. Tam nebylo kde tančit.
4: Jste neměli muziku?
3: Domácí gramofon.
5: No.
4: No, takže se tančilo.
3: No, nebylo to jo.
5: Tak na chodbě nebo někde to jo, ale jinak v té místnosti nebylo místnost. To tam bylo plno lidí, takže za tančení nebyl čas. My jsme se hlavně těšili na ten večer a na tu noc. No, ta svatební noc, ta byla super, špica.
4: Jo.
5: To nemělo chybu.
3: Nemůžu
4: se těšila.
3: Já už k tomu nic nedodávám radši.
4: A to byste měla svůj pohled.
3: A tak víte jak jo, co vám mám říct, svatební noc je svatební noc. No. Takže proběhlo všechno, co mělo asi. No.
4: To ráno, první probuzení, už co by manželé, jaké to bylo?
3: V prvé řadě jsme museli naklusat a dělat pořádek.
5: Já si to nepamatuju.
3: Jo, a já jo, protože mamka už jenom tak zaklepala na dveře, jsme měli takový malinký pokojček pro sebe, jdeme uklízet, no. Bylo to, tak jsem šla uklízet, no.
4: To je návrat do toho reálného života.
3: Přesně tak, no.
5: Pak pokračoval dál celý večer, celé odpoledne, druhý den, jo. To znamená, že se zase něco popilo, něco vysnědlo, než se hosté až potom večeru rozešli. To znamená, že to trvalo 2 dny. No, jak to má být.
2: Brzy po svatbě na začátku srpna 1967 se Vlastě a Ladislavovi narodil syn Vladislav. Radost to byla veliká. Žili šťastný a spokojený život, než přišel rok 1985.
1: Toho roku Ladislava potkali 3 vážné dopravní nehody, kdy jen o vlásek unikl vážnějším zraněním nebo dokonce smrti. A to ještě netušili, že to nejhorší potká jejich syna.
6: Thank you.
3: tak on byl jeden měsíc na vojně. Měsíc. Byli na jakési cvičení v lesích a převáželi je zpátky už do kasáren na takovém tom vojenském autě, co je těma plachtama takové jen po boku, jo. To byl prosinec, to už bylo náledí, byl sněhu plno a jak přijeli do jedné vesnice, tak zrovna ze zastávky autobusové vyjížděl autobus a oni se spolu srazili s tím autobusem, jo, to vojenské auto a smetl ty vojáky na té korbě, všechny smetl do vozovky a byli rozmasírovaní, co jenom. Tam byli tři kluci ze Slovenska, ti byli mrtví, jsme je viděli umírat na chodbě. No a Vláďu převezli z těch Mariánek do fakultní nemocnice do Plzně a ten byl 4,5 měsíce v tom Plzni bez vědomí.
4: A jak vy jste se o tom dozvěděli? A
3: dozvěděli jsme se to tak, že nám tu přijeli nějací vojenští vysocí důstojníci nebo někdo a přijeli nám to tu říct.
4: Co se v člověku odehrává, když slyšíte tuhle zprávu?
3: To se nedá popsat vůbec. To se nedá popsat. To si sednete na schody a křičíte. No a tak na druhý den jsme sedli do auta, že? A jeli jsme tam. No, tam jsme viděli akorát ležícího chlapa. Nic víc. No na té chodbě jsme viděli právě toho kluka, toho Slovaka. No a pak lékaři, co vám řeknou? 1% zesta nám řekli tenkrát. No. Nevzdávali jsme se, jezdili jsme tam pořád. A vždycky v těch 8 hodin nám řekl jeho stav. A celých 4 měsíce se pořád nic neměnilo. Nic, stav se nemění, nic. Pořád říkal, že se z toho už asi nedostane, že to je beznadějné. No ale přišly Velikonoce, my jsme tam opět za ním jeli, vezli jsme také veliké malované vajíčka a teď jsme to před ty jeho oči, to vajíčko, ukázali jsme mu ho a on začal po něm jako šahat. No tak to byla úplně nádhera. Tak hned doktoři zpozornili jeho, že on jako z toho začínal trošku to a navrhli nám, že on nejvíc reagoval na ty rodiče, na ty hlasy. No a tak navrhli nám, jestli bychom chtěli třeba tam někdo z nás u něho na celý měsíc zůstat. No, tak já jsem dala, no nejprv ne výpověď, ale vyžadala jsem si neplacené volno na měsíc a celý měsíc jsem tam u něho byla. Doktoři mi tam zařídili ubytování, jídlo, všechno. Všechno jsem mohla udělat, s ním cvičit, vozit si ho ven na lehátku, všechno, jo. No a za ten měsíc udělala takové pokroky. Já jsem s ním strašně pořád cvičila. Potom měsíci ti lékaři navrhli, že když už je na tom trošičku líp, že by bylo lepší, kdyby jsme ho měli poblíž, tak zařídili to u vojáků, vojenské správy, že ho letecky ho helikopterou převezli do Ostravy a v té Ostravě jsme byli za ním dennodenně. No a pak už to šlo trošku lepší, že už jsme ho tady učili a i jíst, protože předtím vůbec byl krmený sondou, že? Jsme ho učili jíst, jsem mu to lžičkou roztahovala ty zuby od sebe, nemluvil, jenom všechno psal. Jíst se nám podařilo ho No všechno, všechno znovu se učil, všechno znovu, učil se počítat, učil se jezdit na kole, učil se znovu plavat, učil se všechno úplně znovu. My jsme ho právě tím, že jsme ho nutili všechno udělat přes jeho vůli, tak jsme docílili toho, že on opravdu je tak, jak je. A opravdu doktoři si to uvědomili a dostali jsme dokonce pochvalu, že co se nám vlastně podařilo s ním udělat.
4: Víte co, ale já si myslím, že tohle je důkaz právě té rodičovské lásky, co všechno pro ty děti udělají. A právě síla té lásky vás dovedla k tomu, že jste tomu synovi takhle pomohli. Protože kdybyste ji vy dva v sobě neměli a i k sobě, tak by to možná takhle i dobře nedopadlo.
3: A víte co, my jsme se kolikrát tak strašně pohádali, protože já jsem byla trošku měkčí, mi to bylo strašně přes moji naturu, jo, nějak nutit něco nebo tak, jo. Ale on mě vždycky, no ne seřval, ale řekl, že jsem strašně měkká, že to musí udělat a hotovo, jo. Tak on byl takový, jak bych vám řekla, víc, takový raz.
4: Vy říkáte raz, ale já vidím, že Ladislav i slzí, že i teď se mu všechny ty emoce a myšlenky vrací. Vy jste musel mít obrovskou sílu, Ladislave, jednak proto, abyste dokázal bojovat s tím, že váš syn má problém a že je mu třeba pomoct, ale zároveň do toho i vtáhnout tu vaši ženu, pomoct jí a být jí oporou.
5: Což proto, že já jo, tady nejsem schopen bez ní žít, jo. To je zkrátka moje polovička.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Manželé Vlasta a Ladislav Štalmachovi jsou svoji už 57 let. Za tu dobu poznali dobré i to špatné. Sílu a energii do života si dávají navzájem. A to je inspirující.
2: Obdivujeme je. A chceme je trochu potěšit, rozveselit a překvapit.
1: Proto jsme jim poslali dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
2: Patrik rozehnal, jim ho tajně zapojil na stole v kuchyni a chystá se jim ho předat.
3: Ježíš!
4: Ty brko! Ty brďo, to snad není pravda, ne?
3: Pak?
4: Jo! Pak, to není pravda!
3: To je pravda, jo?
5: No, není to atrapa.
4: Ale ne, to nemůžeme přijat, ne, neexistuje. Nemůžeme přijat vůbec.
3: Proč?
4: To je strašně závazné. Potom no, oni budou si myslet, že se jim nějak budeme chtít zavázat.
3: Jo.
4: Protože jo.
5: Ne.
4: Ne.
5: Oni vám tím chtěli poděkovat, že jste se otevřeli, vaše srdce, vaše city, vaši duši, popsali to, co jste v životě prožili a nebáli se to odhalit těm ostatním, abyste pro ně třeba byli silou, inspirací. Tak vám chtěli poděkovat.
4: Ježiš, to je strašně milé, strašně milé.
3: My máme Edušo.
5: Kávu.
3: Anušo. Naši papi.
4: Děkujeme. Díky moc, strašně.
5: Tak vy pijete, jak jsme se dozvěděli, kolem 3 hodiny kávu, no. Tak odteď z tohoto kávovaru dělá nejrůznější typy káv, té italského typu. Máte tu i zrnkovou kávu, můžeme si rovnou dát.
3: No dáme si, no všichni, jo.
4: Děkujeme.
3: To nevadí, že už je víc hodin. Aspoň dneska si to užijem, tu noc svatební, kotě.
4: Strašně moc děkujem, to je krása, teda fakt.
3: Akorát malej, to se mi líbí, že? Taky šikovný, že tu máme místo ještě pro něho.
4: Paráda.
1: Vlasta a Ladislav Štalmachovi toužili mít po Vladislavovi další děcko. Ale nedařilo se. Vlasta dokonce jezdila do lázní. Podstoupila nejrůznější typy léčby. Ale nešlo to.
2: Možná proto přilnuli k malé holčičce, Kateřině, o kterou se Vlasta s láskou starala v dětském domově, kde pracovala.
1: Obě k sobě našli cestu.
4: A začala jsem si ji jako s dovolením tady paní vedoucí nebo pana ředitele toho dětského brávat domů, ale to podmínka byla, že kdyby náhodou přišel někdo z rodiny, že okamžitě ji musím přivést zpátky, ale jednou tam byl tatínek a to bylo všechno, pak už se přestali oni zajímat a ta malá, ta se tak na mě zvykla, že jak já jsem odcházela vždycky z práce domů, tak ta řvala u té branky a řvala a řvala a řvala a já jsem brečela, že ji nemůžu vzít domů. Tak mi to bylo taky líto, jo. No tak jsem si říkala, že by to zkusila jako si ji adoptovat, jo. No a rozjeli jsme to všechno, tu adopci, co jsme museli projít. No, pěstounská péče. A mezi tím, jak jsme to měli rozjeté, se to stalo s ním, s klukem, jo. No a teď nám, jako každý říkal, už si ho neberte, protože to nezvládnete, nevíte, jak to dopadne s ním. A budete mít doma mrzaka, budete se o něho starat a jak to zvládnete ještě s takým dětskem. No ale my jsme si říkali, a právě proto, jo, co kdyby to dopadlo blbě, tak aspoň máme ju. Tak jsme to začali vyřizovat všechno. Nakonec jsme byli strašně rádi, protože ona jemu taky pomáhala, strašně mu pomáhala. Pořád s ním cvičila, jo, nové cviky a všechno. No ale abych nepřeskočila, jako od malinka, to bych vám musela říct, že jsme byli strašně rádi. Ona sněhu se bála, vody se bála, cizích lidí se bála. Ona byla strašně vystrašená, všeho se bála, jo. My jsme ji všechno museli taky učit, jo. Jak jsem ji chtěla ze sáň ze sáňky sundat do sněhu, tak ty nožky tak vyzvedla a řvala jak tygr. Nechtěla se vůbec toho sněhu dotknout, jak ona se toho sněhu bala. No, vody to samé. Takže ona byla jak strašně taková jako plachá, bych vám řekla.
5: Vaší láskou a přístupem to všechno povolilo.
4: Všechno, no, všechno. Bylo úplně nádhera potom, jak manžel s ní. Ježíš, oni se schovávali tady po skříních, dělali schovky a všelijaké srandičky. On ji měl možná radši než Vaďu. Já jsem mu to vyčítala, že on ji má fakt radši. Než... To byla hrůza. Všude s ním na klíně a všude po venku, všechno s ním, s dědou dělala, no, nádhera, fakt.
5: Povězte mi upřímně, opravdu, Ladislave, je tam rozdíl mezi tím, když je to dítě vlastní krve a když si vezmete někoho do pěstounské péče, nebo ta láska je pak stejná?
3: To je úplně stejné. Já mezi tím neberu žádný rozdíl, jo. Já ji mám tak rád, jak Vláďu. Hotovo. Tam není co řešit.
5: To, že jste si ji vzali vlastně do péče, bylo právě proto, že vy jste po druhé nemohla otěhotnět. Podporoval jste svou ženu v tomhle od začátku, když přišla s tímhle nápadem?
3: Tak ona s tím nepřišla, s tím jsem přišel já.
5: Dokonce?
3: No ano, to bylo můj nápad, protože my jsme... Ona vždycky ji ubrala na sobotu a neděli, samozřejmě, že jo. V neděli musela zase vrátit.

0: Není to taková ta odměna trochu za všechny ty útrapy předtím?
1: Možná, že jo, no. Možná, že jo, ale já si myslím, že ona ví, odkud ona pochází a co všechno si prožila taky, jako než přišla do toho dětského domova. A dokonce, jak se vdávala, tak si musela zajít ke svým vlastním rodičům pro nějaké dokumenty nebo pro něco. A no, zkrátka, jak přijela potom od těch svých rodičů, tak nám říkala, mami, tati, to nejsou moji rodiče, vy jste moji rodiče. Tak to bylo strašně pěkné, no. A oni...
0: Pomohlo vám tohle nějak víc se zblížit, ty zkušenosti, ať už to, co se stalo se synem, nebo to, že jste si vzali vlastně do péče dceru a přibyla vám do rodiny? Pro vás dva, co to znamenalo? Zesílila tím nějak láska, nebo to, že jeden druhého potřebujete, že i rodina potřebuje vás? Co mezi sebou jste cítili?
1: No, já si myslím, že jsem byla strašně ráda, že je pořád při mně, že mi pomáhá a že nesklamal, že se nevzdal nikdy tady této katastrofy, co nás potkala s ním, jo. A s tou Katkou to bylo ještě lepší právě, no, také veselější právě. No, ta nám dodávala chuť do života.
0: Cítíte vy, Ladislave, že jste se víc s Vlastou díky tomu semkli?
2: Já mám pořád stejně rád.
0: Milujete jí?
2: No to vám říkám pořád, to nemá chybu, jako jo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to opravdu silný příběh, který nám dnes vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Jak se oba znají? Co si pamatují ze společné historie? Patrik Rozehnal si to ověří několika otázkami.
1: Položil je každému zvlášť. A teprve my jsme dali jejich odpovědi dohromady.
3: Jaká byla ta první pusa?
4: No, boží, sladká, nekonečná. No, nic lepšího jsem nezažil.
5: To bylo k nezapomnění, fakt, to bylo opravdu boží. Moc se mi to líbilo. No, nešlo přestat. Bylo to hezké, fakt.
3: Jaký jste měl tehdy účes?
4: Trošku delší vlasy, no.
5: Neměl nikdy dlouhé, ne, vždycky měl tak přiměřeně, akorát tak, jak by asi.
3: Mluvíte někdy ze spaní?
4: Ne.
3: Jste si jistý?
4: Jsem si jistý.
3: Mluví někdy ze spaní?
5: Nemluví. No, jenom takové skřeky vydává.
3: V čem je váš muž absolutně nejlepší? V čem je dobrý?
5: Je vynikající ve všem, opraví, na co šáhne, tak opraví, opravdu. Cokoliv já pokazím tak rychle, letím za tatínkem, on mi to hned spraví.
4: No tak dobrý jsem autoelektrikář, jo, ale jinak umím uvařit čaj, jo. Každou sobotu vstávám první a udělám vaječinu, jo, protože tam jsem špice.
3: Přiznejte se, kolik máte kabelek?
5: 4.
4: No, tak ze 3, možná 4, já nevím, moc jich nemá.
5: Nebo 5. Ne, víc ne, víc ne, fakt ne.
3: Kam byste si nejraději sedla v prázdném autobusu?
5: Hned za řidiče, já potřebuju vidět před sebou.
4: Já si myslím, že tak doprostřed. Bude spíš čekat, jestli se k ní někdo přisedne.
3: Jako teď.
4: A pokeca.
3: Jakou barvu rtěnky používá, víte to?
4: Vím 100%. Není to červená silná, je to slabě, slabou lince červená, jo?
3: Jakou barvu rtěnky používáte?
5: Matnou, takovou spíš růžově hnědou.
3: Co manželovi nejvíc vyčítáte?
5: Že kde sedne, tak spí.
4: Že se do ní pořád navážím.
3: Kdo vynáší odpadky?
5: Odpadky vynáší syn.
4: Ano, Vláďa a mamina, maminka.
3: Píšete si seznam na nákup?
4: 100%. Každou středu večer maminka zasedne, pozbírá reklamní noviny a píše seznam. Já nevím, co tam furt najde, já tam nenajdu nic, jo? Ale ona to má furt napsané.
5: Protože já mám asi tři obchody na vytyčené, kde jsou bezpečně dobré věci a už to tam všechno znám.
3: Kdy vás naposledy plásnul přes zadek?
5: On to dělá pořád.
4: Určitě dneska po obědě naposledy, protože sáhnout se na ženské tělo, to je moje. Tak to já zbožňuju. To je, já nevím, já se možná uchyl, ale...
3: Manžel, vy si to můžete dovolit.
4: Ale já to nevydržím zkrátka. Ne?
3: Co vás při milování nejvíc štve?
4: No, při milování já jsem se vším spokojen.
3: I s vaší paní?
4: 100%.
3: Co ho při milování štve?
5: Že jsem dřevo.
3: Kdo dřív usne po milování?
4: My dlouho neusnem. Dlouho. Ale potom asi já.
3: Kdo dřív usne po milování?
5: Manžel.
3: A kde jste zažili tu největší romantiku?
4: No tak to vám řeknu přesně. To bylo na jedné chatě v Litultovicích.
5: Za Svobodna, než jsme se vzali, to bylo nejkrásnější období asi.
0: Zlatá láska.
1: Jejich život je jako květina. Starají se o něj, pečují a občas zavlažují i slzami. Ale nikdy ho nenechají uschnout. A to díky lásce.
2: Jak napsal Viktor Hugo, život je květ, pro který je láska medem.
1: Jaké to je milovat po 57 letech společného manželství? A který zvláštní koníček je spojuje? To nám teď prozradí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ladislav se věnuje veteránům a vy ho v tom, vlastičko, nenecháváte samotného? Jezdíte na nějaké spanilé jízdy nebo na závody?
5: No, jezdíme na spanilé jízdy, jezdíme na soutěže, všelijaké doprovodné akce a zatím je to bavilo.
3: S čím tam jezdíte? Co máte za veterány?
4: Teď jezdím Trabantem, protože na motorky se nevlezem, to je zbytečné, takže máme jenom Trabanta a další Trabant tady je pod oknem.
3: A to mi řekněte, vlastičko, když jedete spanilou jízdu, jak vy si to užíváte? Jedete, co to okolí, co vy?
5: No, mysleli by strašně, jak lidi jsou nadšení, jak namávají a jak jsou taky rádi, že třeba taková akce se někde děje. A já si to taky užívám, já jim mávám všem, jo. Radujem se a víte co, já ještě neškoda, že tam nemám fotku, já ještě navíc se vymodím, já si dám takovou mašli žlutou taky, jo. A lidi se tomu smějou, ale každému se to líbí, jo. No, tak co, no. Člověk si může ze sebe nechat udělat taky takového šaška, chci říct, no.
3: Člověk se musí umět stát dítětem v tomhle věku.
5: No, přesně tak, no.
3: Ve svém věku, když jste říkali, jdete spát, máte ještě pořád společnou ložnici?
4: Stále, to neexistuje, aby jsme odděleně spali. Když člověk by přišel o kus života.
3: Je něco třeba, čeho si na něm ceníte? Co byste vypíchla, proč ho máte ráda?
5: No, mám ho ráda proto, že on dovede hodně věcí odpouštět a vždycky přijde jako první a začneme se domlouvat a řešit věci. Že se mnou zůstal, když jsme měli ty největší problémy se synem a že mi hodně pomáhal s ním. No, to bylo podstatné. Protože málo kdo to ustojí, takovou hruzu. Málo kdo. No.
3: Jak cítíte tu lásku ke své ženě? Jak byste ji popsal?
4: No, v prvé řadě je to tím, že ona je fakt živel. Zkrátka neskrotný živel. Neskrotný. Ona totiž má tolik energie, že může rozdávat, jo. A stále je žádoucí pro mě, jo. To znamená, že když stojí u plotny, tak to znáte, jo. A díváte se tak na ní, tak. To se nedá vydržet. I v miletech, jako jo. No a když ještě k tomu si sáhnu na to pěkné tělo, jo, tak to jsem hotovej člověk.
3: To znamená, že i ta vášeň k tomu věku pořád patří?
4: Pořád. U mě jo. U mě jo. Já nepochopím, jak někdo může v 50 rokoch ležet v jiné místnosti. Já ani v tom hrobě bych nechtěl ležet sám. Rozumíte? Musíme být spolu. Jo, a na sebe vidíme.
3: Tak moc jí milujete.
4: Tak moc. Tak.
5: Láska není jenom o tom, aby když je člověk krásný a líbí se vám, ale láska je i o tom, když je člověk ve srabu a dovedete si jeden druhému pomoct a víc vstříct. Tak si myslím, že to je hodně důležité, tady toto.
3: Myslíte na něj často?
5: Pořád, no, pořád. Kdykoliv. Jedem na nákup, tak už mám myšlenky, jestli už tam doma nemá hlad. A jestli už na nás čeká, nebo... Jo, pořád. Fakt, že jo. No, když mu řeknete, dneska je mi špatně, jdu si lehnout, tak přijde, co ti je, donese čaj, donese cokoliv, co potřebujete, stará se o vás. Jo, a zase opačně já o něho to samé.
3: Hm. A to je ta láska?
4: To je ono. To bylo tím, že nás potkalo to obrovské štěstí kdysik. Kdysik před tolika lety.
5: Je pro mě poklad.
3: I vy určitě pro něj.
4: Holka zlatá, já tě mám tak rád, já bych tě spapal z tu ránu, jo. Bez tebe nemůžu být ani potom. Tak to je.
3: Milujete ho?
5: Miluju, no. Bez něho bych nechtěla být nikdy. Ne? Fakt ne.

0: Vlasta a Ladislav Štalmachovi už vědí, že každá strast je vyvážena štěstím a láskou. A to, jak velká bude, záleží na každém z nás.
1: Spisovatel John Ruskin napsal: až když jsme našli lásku, víme, co nám v životě chybělo.
0: S láskou překonáte snáze útrapy a na druhou stranu prožijete dvojnásobné štěstí. Proto spolu sdílejte každou chvíli niterní pocity, touhy a přání. Milujte. To vám mohou jen doporučit
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Rudné ulice v Ostravě působí problémy, jsou tam časté kolony. Řidiči na hlavním tahu u českobudějovického letiště musí počítat s omezeními. A počasí zítra opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů a v Čechách postupně přehánky i bouřky. Zprávy Sotou Nehasilem. Dobrý večer. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvíce vytížené silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice jsou teď kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov a také v opačném směru na Opavu.
3: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finišerů. Dělníci pracují i v noci.
4: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 tisíc tun materiálu.
3: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
4: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
3: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Jihočeský kraj pokračuje ve výstavbě nového napojení letiště České Budějovice na silnici první třídy číslo 3. Kvůli další etapě prací čeká motoristy až do poloviny září omezení provozu na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. U Plané se bude v místě stavby jezdit střídavě jedním pruhem, říká mluvčí kraje David Hoke.
5: Ve všedních dnech v dopravních špičkách budou dopravu řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech bude provoz řízen světelnou signalizací. Nejvýraznější změna se týká řidičů, kteří přijíždějí od Českého Krumlova. Ty už nebudou moci odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve.
2: O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po letošních říjnových volbách. Dnes se na tom shodla rada města. Válcová věže zříceniny se má stát oficiálně nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti totiž před několika dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 tisícen stupně.
6: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra přes den jasno až polojasno a horko. V Čechách se odpoledne a večer budou lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně, Židenicích, v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorkáře. U zastávky Juliánov je zavřený jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s míňatou třikrát na půl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníku.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: Vidíte, jak jste přemýšlivý, pane lásko. Bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete a oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak hned jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopne, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydle, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou oni zhasnou a říká, hergořím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, jen okamžitě, já mám říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano. Aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě tomu. Já řekl, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. K švestkovým knedlíkům fuk, ale chutná mu, že jo? Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jít snem dolů. Rozumíte, jak je jemu? Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: A z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý.
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku svoji ženu na tou nejvyšší takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Se přiznám, že taky vím, ne. Jak je to.
3: A to je moderní trapný. Teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A,
3: myslím,
2: a
3: že
2: ne moje tedy.
3: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale ono něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo. Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím být? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Ano, ano. Proti tomu slovu ne, proti, naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. Že? No. Ano, no i u SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měli medaily, že? Za věrnost, bude by nemusel být věrný, pač nesměl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil.
3: Já jsem rozložený.
0: Já se vás složil.
3: Taky jako si, no ano.
0: Tak byste ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor. Když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně špatný.
3: To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval kláse, to je vždycky vedle. Nutně musí vědět. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli za
0: to. Není sama s kým je.
2: A dozvíme
0: a jestli, že s někým je, jaký je.
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomujete se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistěže. No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To a naplně vás to
0: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist.
0: Já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí.
0: Co jste,
2: že...
0: já jsem neposlech.
2: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenck například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, ano. Když to my si to velice ano. Levně představíme.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom prosím z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se jako nám vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicos, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšu. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A pak říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe, pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: No tak takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a hájů, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu. A teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj dobrý odpoledne, pane doktor, a on říká dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká, ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká, no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl, Heleno, cívíš na mě jako chcíplá plotice? Co to má znamenat?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a dodneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních zálib. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost.

za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a to je, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, tedy každý den tedy tu povolenou dobu a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým.

Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil obalvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovaly z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách, tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojil s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: 23. hodina právě odbyla, no a noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím na závěr pondělního dne. No a moc se na vás budu těšit, že společně přivítáme nový den úterní, ale to všechno po pořádku. A samozřejmě pro vás máme spoustu zajímavé muziky, spousty připravených písniček, které doufám, že vás potěší tak jako vždycky. A především nás v noční lince jako vždycky čeká povídání dnes na téma, na vaše posluchačská dopisová e-mailová přání, na téma Můj rodný dům, moje rodiště. Kde jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově a co nejvíc si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela či velký ořech na návsi, který byl zdoláván vaší partou? Toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zapálili první cigaretu? No a kde jste si dali nebo dostali první pusu? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme v této srpnové noční lince. Takže já ještě připomenu, jako vždycky, kontakty sem k nám. Telefon 731 800 900, pak máme také web, tam už jste se mnozí rozepsali, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu samozřejmě moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní pondělní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Věra Martinová a písnička Až na vrcholky hor. No a jako první se k nám dovolala Eliška z Olomouce. A Eliško, já vám přeju krásný pondělní večer stále ještě.
1: Já vám, Jitušku, taky a všem posluchačům, který poslouchají to vynikající téma.
0: Děkuju moc krát.
1: Protože je to náš domov a já si myslím, že to si každý rád vzpomene, kde se narodil a zapomíná. Já v mojím věku skutečně ráda vzpomínám a je mě to moc líto, že jsem si toho domova málo užila.
0: Jo.
1: Protože já jsem se tam narodila, když to naši dačí stavě z Brně a je to ta náhodě ta kamenná kolonie, říkají tomu teď Kamenka, a tam naši postavili domek. A to byl potom trojdům, protože tam ještě byly tatínku bratra a jeho rodiče, tatínko, takže to byly, ale ráda na to vzpomínám, protože pokud tak žila naše maminka, tak se na tomto domku strašně moc nadřela. A to právě vzpomínám, že když chodila se mnou, byla těhotná, tak dřela na tom domku a chtěla, abych se tam narodila. Takže skutečně se to stalo a samozřejmě potom maminka zahynula mě při náletě. Sakramentská válka, to nemůžu ani vzpomínat, protože zahynuli ty moje dva sourozenci a maminka. Takže ten domov byl pro nás už nedosažitelný.
0: Ano, ano.
1: No, protože otec to potom se oženil po druhý, prodal to a odešel, ale já na to nemůžu zapomenout. Moje dcera ví, že já pořád na to vzpomínám a je mě to líto, tak ta nejmladší dcera, mami, já tě tam zavezu. Tak mě tam zavezla a já byla šťastná, že jsem ten domek uviděla, ale nemohla jsem to vydržet, ten pláč, já jsem tam brečela jak malý dítě.
0: Věřím, že takže to na vás dolehlo.
1: A moje dcera říká, tak pojď se tam podívat, tam někdo bydlí, já tam nemůžu jít, ale můžeš, je to tvůj rodný dům. A šli jsme tam a měl tam takový mladík. A tak dcera mu řekla, že jsem se tam námal, tak pojďte dál. Takže jsem si to prohlídla, byla jsem šťastná, ten pláč jsem trošičku udusila tím, že ho vidím.
0: Ano.
1: A on říká, že to chce prodat. Já kdybych bývala byla mladší, to už mě bylo 1,90. Kdybych byla mladší, já bych byla ochotná to koupit.
0: Koupit znova zpátky, že jo?
1: A zůstat doma, pak to byl domov. Takže Jitruško, já to nechci moc rozebírat, to by bylo na dlouhý. A maximálně chci se zmínit o jednom pánovi, který tam se nějak nastěhoval.
0: Ano.
1: A on zepsal knihu.
0: Ano.
1: O tom, to, jaký to tam krásně, pan, pod náma tykla svratka.
0: Aha.
1: Nad náma byly kopce, lesy, takový skalíška a tam bylo krásně od nás ze dvora vidět na to brněnské výstaviště. Takže to
0: takže
1: bylo nádherný
0: místo, ano.
1: A právě pro nás děti to bylo, přijde jsme byli v Brně, ale bylo to skutečně takový, že jsme měli si kde hrát, měli jsme koupání, měli jsme hledat co. Takže málo kdo, takže ráda na to vzpomínám a chtěla bych mít tak vidět. Já jsem tam zůstala do 14 let. A pak ještě tam byli ti moji bratři, ale on to prodal, odstěhoval se. Věříte, že už je to tolik let a já na to nemůžu zapomenout a nemůžu mu to odpustit.
0: Věřím.
1: Se nám prodal rodinný dům.
0: Jo.
1: Takže tak to je, Jitruško.
0: Ale máte ho ve své paměti, ve své mysli zkrátka. Mám. A tak pokud to se nezmění.
1: Se budu, tak pořád mám a děkuju tomu pánovi, který napsal tu knihu, protože mě on v Olomouci vyhledal.
0: Ano.
1: Takže já už jsem nejstarší občan, který ještě žije, takže jsem mu to povyprávěla a napsal to do té knihy a tak teď tu byl můj pravnuk, tak jsem mu to dala číst a ona taková velká kniha a je to, mám, však to je ono. Takže to už mám pro svoje pravnuky, aby si nemysleli, že jsem žádné domov neměla.
0: Aby věděli, jak to tehdy bylo a co tam bylo a kde to bylo.
1: Tam je to perfektně napsané, to, co tam je, jako ty lesy, to všecko, jak se to stalo, jak se to začalo stavět. Mm-hmm. Takže perfektní kniha, kterou děkuji tomu pánovi.
0: No tak to je super, takováhle památka. No.
1: Přesně. A loni na Vánoce, den před 4 dny, to z toho Brna dovede, tak jsem měla krásné dávek.
0: Tak to věřím, to věřím. Eliško, moc vám děkuju za to úvodní povídání, pěkný.
1: Mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju a
0: nápodobně poslouchat. Děkuju za návštěvu a budu se těšit zase brzo u nás naslyšenou v noční lince. Mějte se hezky, Eliško.
1: Děkuji, Tuško.
0: Taky.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Jednou, tak tolik muzika a na telefonu máme paní Ludmilu z Brna. Krásný večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Tuško.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny, kdo poslouchá.
0: Děkuju a nápodobně. No.
1: Tak já pocházím z vesnice, která se jmenovala Újezd u Brna. Je to tak 17 kilometrů od Brna a narodil se tam asi i můj otec a měl dvě sestry.
0: Aha.
1: A to bylo tak už ale postavený ten dům ve 20. letech, no možná i dřív. A já jsem ten dům milovala. A bylo to, my jsme bydleli na takovém kopečku a tam to sídlil velký barák, kde bydleli tři rodiny a bylo to obehnané zdí, že tam nebylo vidět do toho. A potom byly dvě uličky a v prostředku těch uliček byl dům a v každé té uličce v jedné jsme bydleli my, že jsme nikam neviděli, jenom naproti dovolen. A z druhé strany zase taky tak byli lidi. A ještě za námi byl jeden a tam bydleli staří, ten jeden to, ten zabíjel pse teda, to bylo hrozně a to mamka vždycky, když jsme byli nemocní, tak jim ušla prosadla a bazala nám to, ale fuj. A já jsem teda to milovala jsem ten dům a náš otec jezdil po světě jako montér a všechno bylo na maminku, ale ten barák. Já když si vzpomenu, že jsme, on byl na dvě strany. Na jednu stranu byly dvě velké okna a na druhou stranu byly ještě zase dvě okna a tam bydleli rodiče mýho tatínka.
0: Jo.
1: A oni měli jenom dvě místnosti a když, a my jsme měli obvák jenom no, kuchyň a ložnici. Já jsem spávala v začívací ložnici a my jsme měli ty trámy, jako nahoře, jako místo stropů, tak tam byly trámy.
0: Ano, ano.
1: Takže to mě teda utkvělo a já vždycky, když jsem ležela v té posteli, tak jsem si ty trámy prohlížela, protože tam byly jako kdyby obrázky, vždycky je tam něco, jak to praskalo ty trámy, tak se to tam objevovalo, jsem si představovala, co to asi je. A v jedné místnosti my jsme měli hnědý a v jedné černý, dovedete si to představit.
0: Jo.
1: Takže mamka to normálně natřela na bílo, oboje dvoje. A potom teda taťkovi se moc nechcelo, protože vždycky, když přijel ze světa, tak se mu nechtělo moc dělat.
0: Tak chtěl odpočívat, ano.
1: Prodáme. A mě bylo 15, když ona tu o tom začala mluvit a já říkám, ne, neprodávajte to, já to tady chci mět, aby se to se to tady zachovalo.
0: Jasně.
1: No a nakonec teda to prodali, už já jsem se vdávala v 18, tak to tam ještě bylo, nemusela jsem se podutíkat. A no, byla jsem hloupá. Že jsem tak brzo šla z domu.
0: Jo.
1: A potom jsem se tam ještě vrátila, protože jsem si vzala kluka 5 kilometrů od újezda a bylo to mohyla míru. Každá procházka nedělní
0: ano.
1: Byla procházkou po silnici z újezda za mohyl míru. Jak byl Napoleon. No a tak jsem si vzala kluka a on teda jsem se tam přestěhovala k ním, ale tam dědek nás hodil nožem, když jsem byla těhotná. Takže jsem se vrátila zpátky do toho rodného domu. No ale naši potom už, pak jsem se přestěhovala do Tišnova a naši potom už tam nechtěli teda být, to se snad konec tím souhlasilo, tak to prodali a přestěhovali se do Brna.
0: Jo.
1: Ale já Jituško, já do dneška, mě se ve snu pořád objevuje ten dům a normálně se mně zdá, že ti naši se tam zpátky vrátili.
0: Že tam bydlíte pořád.
1: A říkají, a já říkám, co tady děláte, teď vy jste to prodali, to tady nemůžete být. A oni mě říkají, ale oni tady stejně nebydli, jo. Pojď dom. A toto se mě vrací. Mm-hmm. Ale byla jsem přítele, ano, který zemřel před 15 rokama. Mm-hmm. A než zemřel, to bylo na podzim v září, mě říká, víš co, pojď, já vezmu auto a pojedem se tam podívat. Takže mě udělala radost, že mě tam vezlo, takže to už je 15 roků.
0: Zkontrolovali jste to tam zkrátka.
1: Kontrolovali jsme to tam všechno. Barák je, vůbec tím oni nic neudělali za Syrce. To jsem se dost divila.
0: Aspoň jste to poznala hned, že to ještě nepřestavili.
1: On tam byl bryzolit a okna byly na bílo. A takže okna mají hnědý a... Že dokonce přes té druhé strany měli i krávu, ale my jsme tam neměli. To byla zahrádečka.
0: Jo.
1: Zahrádečka. Tak nevím, jak tam tu krávu mohli pěstovat.
0: Mm-hmm.
1: No a tak tam mě zavezlo a potom mě ještě zavezlo na tu mohylu Míru.
0: Jo, tak jste tak si udělala takový vzpomínkovej výlet. Dobře. Tak Ludmilko, musím poděkovat a moc děkuju za to, že jste takhle zaspomínala, kde jste vlastně prožila začátek svého života a kde máte vlastně takové ty kořeny a takovou tu kotvu ve vzpomínkách a v mysli.
1: Jo.
0: A jinak vám přeju hezké dny.
1: Já se vracím, když teďka, když máme srazí ze školy.
0: Ano.
1: Tak už je mě 74, ano, to bude. Každý říjen, první týden v říjnu.
0: Takže to tam
1: tak
0: vidíte.
1: Tak to mě tam vždycky někdo zaveze.
0: Tak to je super. Ludmilko, musím poděkovat, protože čas je neúprostný a děkuju moc krát.
1: Ano,
0: hezké dny, jo? Mějte se pěkně.
1: Děkuju vám.
0: Taky krásný večer. Dobrou noc a zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Jinak máme asi za 3:30 a na telefonu Františka ze Židlochovic. Krásný večer, Františku, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já vám Jitučko taky přeju krásný večer a všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát samozřejmě za všechny i za sebe. Tak Františku, vzpomínáte na svůj rodný dům nebo na to místo, kde jste prožil vlastně ten počátek svého života?
1: No, paní Tučko, samozřejmě, tak já jsem se narodil v Olbramovicích u Moravského Krumlova. To nejsou ty Olbramovice někde u Benešova, to jsou tady u Moravského Krumlova.
0: Ano.
1: Ale je to dům 103, jo?
0: Jo.
1: Ale to jsem nikdy moc nevěděl, až jak jsem prostě se dostal k nějakým dokladům, tady jak se teďka žení, do mamko, kde se brali, tak tam jsem teda vyšel domek 103. Když jedeme vždycky přes Olbramovice, když jedeme do Kuši, tak my vždycky jedeme přes ty Olbramovice, ale já tam ten domek omrknu vždycky a je to takový malý domek a tam asi naši bydeli jde možná v nájmu nebo tak, jo. A tak tam mám místo narození Olbramovice. Pak jsme se naši přestěhovali do Kupšic, tam jsme bydleli v domku v Cihelně, to nevím, jaké to mělo číslo, jo, ale potom po odsunu Němců, jako jo,
0: ano,
1: tak naši se přestěhovali na domek 25, Kupšice 25, jo, no tak tam se tam bydleli, protože až do smrti, no a tak potom si to koupil syn a opravil to a tak všechno, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty Olbramovice se skládají ze třech dědin, jako dědinek. Olbramovice, Babice, Zelovice, Litňavice, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taková zajímavá dědina.
0: Ano.
1: A tam jsem chodil taky do Měšťanky, jo. Chodili tam do Měšťanky a taky jsme tam chodili na zábavy. A i teď, když kolikrát jdeme s manželkou, tak se tam zastavíme na Hodech, jo.
0: Uh-huh.
1: A jsem tam, ještě tam potkám nějaký spolužáky, jo. Ale je jich teda málo.
0: Jo.
1: Ale máme tam kamaráda Františka Jaroša. Jeho maminka byla stejně Polka jako moja maminka. Takže oni byli kamarádky velký, jo. Ještě tenkrát, ještě jsme, taky se mě vidíval, jo, někdy, ale málo, jako, ale vím, jak vypadala tatínka, maminka a tatínek, jako, jo.
0: Mm-hmm.
1: A, no, takže takhle už teda rodiče ani naše, ani jeho Františkovi nežijou, jo. No, tak je potřeba se tam na ně zaspomínat, jo, na ty naše rodiče. No, takže říká, přes Kupšic, když jedeme do Kupšic, tak vždycky okolo těch Olbramic jedu, nebo přes ty Olbramice a vždycky se podívám na ten domek 103, je to takový malý domeček, jo, no je to opravený, nevím, kdo tam ani bydlí, ale prostě jedem okolo toho, no a tak.
0: Takže zavzpomínáte vždycky, když náhodou jedete kolem a přibrzdíte, no, zkrátka, tam, jak se říká, jo?
1: No, tam, když jsme se brali s manželkou, tak tam nás oddávali na národní výboře, jo?
0: Mm-hmm.
1: No, takže a v kostele zase u nás, takže jsme tu svatbu měli na dvakrát, jo? Během jednoho dne, jako církevně a i obecno, tak no, tak jinak...
0: Takže je to pro vás vlastně hodně zásadní místo a důležité místo celkově obecně v životě,
1: no,
0: že jo?
1: Samozřejmě. Manželka tady si narodila v Tulešicích a její rodiče potom, až byli Němci odsunutí, tak se taky přistěhovali do Kupšic, jo. Naši už tam byli za Německa, jako když, jo, tak ještě když tam jako přes tu dědinu procházela ta německá jednotka s jedním tankem, tak se zastavili u nás v té Cihelně, já jsem byl malý kluk, 3 roky nebyli, tak mi tam vysadili na tank ti Němci, jo. A tam u nás dědím nikdo nekladl odpor, protože to byla německá dědina, jo, takže tam to odbylo všechno dobře, jako, jo, no. A no a tak ti Němci odjeli, ale jak asi za 2 dny, nebo co si tam měla ruská jednotka s tankem, jo, jestli pro nás sledovali, nebo jak to bylo, jo, no takže já tam z těch Kupšic mám z těch Kupšic spoustu zážitků.
0: To je dobře, že takhle hezky vzpomínáte. No.
1: samozřejmě všechny ty zážitky vždycky komentuju do noční linky. Jo,
0: jo. Takže, no to je dobře, aspoň se něco dovíme taky.
1: No jasně, jo.
0: Tak jo, tak Františku, taky moc krát díky za vzpomínky a za telefon a za návštěvu a vůbec hezký večer přeju.
1: Ano,
0: hezký celý týden, protože jsme teprve na začátku a budu se těšit zase v noční lince příště. Mějte se hezky, děkuju.
1: Ano, prosím, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Robert Křesťan a skupina Poutníci a jejich tanečnice, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju i vám.
1: Já děkuji a i vám přeju a všem posluchačům pěkný večer.
0: Děkuji taky za všechny.
1: Já jsem se narodila ve vesnici mezi Novým Bydžovem a Jičínem. Na obě strany jsme měli tak 17 kilometrů. A narodila jsem se v takovým menším domku, který koupil děda za první světové války, kdy se vrátil z vojny jako válečný invalida. A jenže to koupil nějak naspátky a prostě dům byl v exekuci. A táta můj byl na vojně a akorát přišel z vojny, když mu jim hrozilo takový vystěhování. No a oni mu zatím nadružbovali tam nějakou dívku z chalupy s věnem, že jako ten domek vykoupějí. Jenže táta neustoupil, protože chodil s mamkou už před tou vojnou. A tak mamka měla nějaký peníze sirotčí, protože jí taky umřela maminka. Tak pro ně musela hned druhý den po svatbě jít až k Libání nějak tak se dostat, já vůbec nevím jak, to jsme nějak nedomluvili. No a tak ten domek jako vyplatili a všechno, všechny ty sourozence, děda se pak od dědovi zemřela první žena, to byla moje babička a to byly dvě děti a pak bylo ještě čtyři děti nevlastní. No a ty se toho domku všechny zřekli nároku na dědictví s tím, že ho děda přepíše na mýho taťku a prostě nemohli to tak nějak překousnout to příbuzenstvo, že si vzal chudou holku, že jo. Ale děda to nemohl tátovi odpustit snad celý život nebo co, protože ani žádný takový ty kontakty s mojí mamkou a s tátou, tam se něco stalo, protože jako děda mamku nějak honil nebo co a tačka si to s ním vyřídil. No to já nevím, on o tom nikdy nemluvil. Ale měli jsme, ten domek byl v šikovném místě, vedle jsme měli koloniál, to dříve byl, sousedili jsme s pekařem, naproti byl hostinec a kousek asi 10 metrů byla autobusová zastávka. Takže to bylo tak nějak na ty návsi a tam rostly lípy a my jsme pak jako děti tam lezli. A to mě ještě říkala mamka, když byla mobilizace v 39. roce. Já jsem se narodila 36. a táta musel narukovat a já jsem prej seděla na záhrobci a děti mi říkali, proč jsi tak smutná? A já říkám, no jsem. A oni říkali, a kde máš tatínka? A já jsem říkala, na vojně. A co tam dělá? Jsem říkala, střílí na Hitlera. No tak mě mamka vzala domů, ale jinak jsem dětství měla jako pěkný, prostě tak nějak se mě tam líbilo, jenže domek naši opravili, no a děda odešel v 45. jak se dosídlovalo pohraničí, tak můj strejda jeden byl jako zahraniční voják v Anglii a když se vrátil, tak pak dostal poštu někde u Liberce a tak se tam s ním děda a nejmladší bratr tačku odstěhovali. No a pak se, já jsem se vzala asi ve 54. roce a Děda se vrátil asi v 57. A prostě v domku měl vejměnek, že jo, tak my jsme bydleli s našima, ale pak jsme si museli hledat jako byt, no. Mm-hmm. A tak manžel byl na vojenské správě, tak odešel a odstěhovali jsme se do Cihelny, kde jezdil s nákladňákem.
0: Jo, a tam už jste pokračovali. No, pak.
1: A takže, ale ten domek, dokud tam bydlela mamka, mm-hmm. protože ho tam tuď nechtěla jít,
0: rozumím.
1: Dokud měla kamarádky, že jo, to jenže to všecko mm-hmm. prostě odcházelo, tak asi v 91. roce jsme si ji vzali sem do Hradce. My jsme to tady koupili v 660. No a tak prostě, ale domek, no, jak bych vám to řekla, tam měli zájem o to Cikáni.
0: A už prosím jenom velmi stručně, Boženko.
1: No, no jo, a starosta mě řekl, jestli nechcete si zkazit tu dobrou pověst, co jste tady měli, tak jim to neprodávej.
0: Jasně.
1: No tak to koupil Národní výbor a domek teda chátra a já už tam nemůžu se ani podívat. Tak to je tak všechno.
0: Boženko, taky moc děkuju za vypravování, za vzpomínky, jinak přeju krásný letní večer a krásné dny a zase příště v Noční lince. Ano?
1: Taky děkuju a všem dobrou noc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Byla skupina Miraj, která právě dohrává i přesto všechno. Tolik písnička, no a na telefonu teď máme Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás.
2: Dobrý večer z Kopřivnice.
1: Ano.
2: Města Tatrovek.
1: Ano, ano, ano, to je pravda. Mimochodem muzeum stále otevřeno pro návštěvníky, kteří třeba...
2: Pořád, je to krásně, teď udělané, přestěvané na několik místech. Je tam ta slovenská strela, ten vlak, zrenovovaný úplně nádherně. Má svoji takovou velkou halu, kde teda jako parkuje, kde se to dá prolídnout. Pořádají se s ním takzvané výlety nebo nějaké jízdy slavnostní, ale tak listek stojí skoro co letenka do Paříže a zpátky, bych řekl.
1: Jo.
2: Trošičku nadsázku, ale je to krásné. No, je
1: tak to jsme trošku práce odbočili, ale má to svůj smysl, protože jsou prázdniny a spousta lidí tam tudy bude třeba projíždět tak, aby se mohli dojít podívat nebo aby nezapomněli.
2: Takže opravdu do Kopřivnice zvu určitě.
1: Děkujeme moc krát samozřejmě. Stojí to za to, tak jste slyšeli. Tak a Oline, a co vaše vzpomínka na takové to první vaše místo na světě?
2: První místo moje na světě se jmenuje Žeravice, obec Žeravice.
1: Mm-hmm.
2: Je to moravské Slovácko, mikroregion Bzenec. Narodil jsem se v Kyjově.
1: Aha.
2: To je 10 km do Žeravic a ze Bzenec je to 8 km.
1: Mm-hmm.
2: První zmínka jako písemná o této obci je z roku 1235.
1: Pánečku, no.
2: Aha, opravdu.
1: Jo, jo.
2: A v roce 1503 Vladislav Jagiellonský povýšil tuto obec na městečko s právem pořádat trhy.
1: Takže
2: to je taková trošku historie. No a já jsem bydlel jsem vlastně, už to nebydlím. Bydlel jsem v dolní konci, by se dalo, protože to městečko tady ještě tak budu říkat, tak je v takovém, to je taková pahorkatina před Puchlovskýma horama. Takže je tam rozdíl výškový opravdu třeba 50 metrů, 100 metrů, nevím přesně. No a bydlel jsem v domku, vím, že na dvoře měl tatínek vysazenou vinovrému.
1: Ano.
2: Bylo takzvané takové to divoké víno, takové bago se tomu říkalo. Byly to modré hrozny, drobné, ale krásně barvily. Chlapi to přidávali do červeného vína jako pro barvu. Bylo to zarostený přes celý dvůr, jedna hlava, tomu se říká jako hlava.
1: Ano, ano.
2: Se které to vyrůstá. Přes celý dvůr to tam bylo krásně sněné. Na zahradě měl včelínek, kde měl 3 nebo 4 včelstva.

0: Ale ten, kdyby mě viděl, jak já chodím do včel v trenýrkách a v tričku s krátkýma rukávama, tak by řekl, že jsem se zbláznil, protože on když šel do včel, tak byl, vypadal jako kosmonaut, protože jo.
1: Zabalený vším možným, ano.
0: Úplně oblečený do všeho možného. A stejně se ta včela některá dostala s těma špírkama, dostala ty borance. A on když točil met, tak vyhlásil to vždycky několik dní dopředu, aby sousedé věděli, že se bude točit met, protože ty včely, ty likvidovali všechno, co se tam mývalo kolem baráku. Takže to bylo ten dolní barák, kde jsme bydleli z rodiči od maminky. A maminka od tatínka byla na horním konci a to byl jediný barák v tom městečku, který neměl, až ona vlastně, až zemřela, tak neměl elektriku ani vodu. Mm-hmm. To bylo zvláštní, ona bydlela taky na takovém kopečku, pro vodu chodila do studi, který měla před barákem, ale opravdu neměla elektriku. Mm-hmm. A když se tam dělali zabíjačky, jakože vlastně v každé rodině se dělali zabíjačky, tak to bylo prostě kouzelné, to tam bylo všude petrolejky a no prostě to by se muselo vidět.
1: No vidíte to, šlo to i bez elektřiny, že jo?
0: Šlo to i bez elektřiny. Všechno šlo bez elektřiny. Byl tam pan řezník, pan Hrkalík, ten byl úžasný, ten, když se trošičku ovínil, tak krásně zpíval a všechno tak dále. No, tak byl tam samozřejmě v Žeravci krásný barokní kostel z roku 1722 a tak dále. Takže na ty Žeravice se vzpomínám opravdu rád.
1: Běžem.
0: A ještě musím ale zmínit, že v těch Žeravicích byl zřízen kostel nebo sbor jednoty bratrské, do které patřil Jan Amos Komenský, to je všeobecně známo.
1: Ano.
0: A když cestoval ze svého rodiště přes Žeravice, tak byl spolu s dalšími 24 nebo 25 bratřími, tenkrát měl 24 roku, ordinován na kněze tam v tom místním sboru v roce 1616. Uh-huh. Potom odešel do Fulneku, kde působil, myslím, na té farnosti nějakou dobu. Takže to je velice významná událost pro tady ty Žeravice.
1: Pro tu oblast, ano.
0: Tam takový samozřejmě památník Jana Amose Komenského. Takže je tam i malé muzeum, jehož součástí je vlastně zbytek toho původního sboru, neboli oni neříkali kostel, ale sbor, toho původního zboru, je tam stěna ještě s klenbou od bývalého okna, takže to je taková pamětihodnost. A ještě jedna pamětihodnost, můj staříček od tatínka, ten měl tři bratry a oni si buď to zdědili, nebo nevím, ale měli vinný sklep, který byl vykopaný v Pískovci.
1: Mm-hmm.
0: Stála teplota tam byla celý rok 8 stupňů, tam se dobře sedělo v zimě i v létě.
1: Ano, ano.
0: A nad tím chodem do toho sklepa je v trámu vytesaný rok, buď 1782 nebo 1772, já to pletu tady toto. Ale jako je to opravdu dlouho a uvnitř byl, nebo je ještě lis, vyřezaný z jednoho kusu kmene.
1: Uh-huh.
0: Ten šnek je prostě z jednoho kmene. Ten závit, ve kterém ten šnek cestuje nahoru a dolů, tak je z jednoho kmene. A bylo to vyhlášeno jako památka, nějaká kulturní památka.
1: No, nevím, vidíte, ještě, to krása.
0: Ještě platí nebo neplatí.
1: Dobře.
0: Dobře se tam sedělo prostě při tom vínečku, opravdu.
1: Tak Oline, moc taky děkuju za krásné vypravování a přímo otevření zkrátka kroniky s historickými údaji.
0: Ano, pádem zvu všechny.
1: Děkujeme. No,
0: poslední sobota a neděle za srpnu jsou tam hody.
1: No, krásná pozvánka. Krásná pozvánka. Kdo to nemá úplně z ruky, tak je zván na hody, kde bude spoustu dobrot, určitě muziky a toho všeho, co k tomu patří. A Oline, děkuju.
0: A
1: výborně. A Oline, moc děkuju. A krásné dny. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Mějte se moc krásně. Děkuju vám za prostor.
1: Taky děkuju. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jitka Zelenková, máme si co říct. No a protože půlnoc se blíží, tak pojďme se zase jako téměř pravidelně těsně před půlnocí podívat do pošty. Moc vám děkuju za všechny vaše písemné odkazy. Paní Michaela píše k tématu. Dobrý večer, krásné téma. Můj rodný dům stojí v podhůří Českomoravské Vysočiny na náměstí městy se Doubravnika. Postavili jej před 300 lety moji pokrevní předci. Mám před sebou kroniku našeho domu a hned na úvodní stránce se uvádí na paměť těch, kteří se v domě narodili, žili v něm a umírali. Já jsem ho opustila už před 50 lety, kdy jsem se odstěhovala do Brna. Až do smrti mojí maminky před 2 lety jsem se tam pravidelně vracela. Nyní je to už horší. Mám v důsledku péče o mého manžela už méně času a v domě však stále bydlí můj bratr a taky synovec. Doufám, že tam naše rodina ještě nějakou tu 100 let bude žít. Z Brna přeje dobrou noc Michaela. Michaelo, moc vám děkuju. Přeju krásné dny a také hodně zdraví a děkuju i za pozdravy a přání. No a my se teď přehoupneme s písničkou od zpěvačky jménem Paula Abdul do nového dne, kterým bude úterý.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Poly Abdul Rašraš jsme se přehoupli do nového dne. Je tady úterý s datem už 4. srpna a na Prahu nového dne přeju nám všem, aby to byl vydařený, úterní, krásný, letní, slunečný den, abyste si jej užili podle svých představ a zkrátka tam, kde to máte rádi. No a jinak, pokud budete výletovat prázdninově, tak ať je to skutečně vydařený den, pokud vás čekají nějaké pracovní povinnosti, tak ať to jde také dobře od ruky. A hlavně ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Můj rodný dům. Kde pak jste se narodili a žili jste jako děti, ve městě nebo na venkově? Co nejvíce si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela nebo velký ořech na návsi? A toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zkusili zapálit první cigaretu, kde jste třeba dostali nebo dali první pusu? No a mimochodem, vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství, anebo si raději chcete uchovat tu vzpomínku tak, jak zůstala v těch dětských hlavičkách právě od toho věku, kdy jste tam vyrůstali? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme a procházíme a stále ještě procházet budeme v této srpnové noční lince. Takže telefon i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, moc vás zdravím a směle můžeme pokračovat dále.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Ráno. No, do rána ještě nějaký ten čas zbývá a my máme teď na telefonu Lubomíra z Hradce Králové. Krásnou noc, Lubomíre, zdravím vás moc.
1: Zdravíčko, zdravíčko, hezký večer.
0: Děkuju. Tak prozraďte, jak zazpomínáte na svoje rodiště.
1: Jo, na své rodiště, já strašně rád vzpomínám, protože my jsme bydleli ve Slavonicích, tam to bylo vždycky takové strašně, já na svoje dětství vzpomínám hrozně tak jako zvláštně, protože my jsme mývali takový kurník a já si pamatuju, že vždycky jsme večer chodili do toho kurníku a babička nám vyprávěla, že vždycky, když by černá slepička a z ní se vychlube vajíčko, tak potom, že se z něho vychlube čert. A my jsme se hrozně báli chodit do toho kurníku, protože jsme tam měli černý slepice.
0: Jo, tak jste čekali nějakou čertovinu, jo, jak babička říkala.
1: Strašnou čertovinu jsme tam vždycky čekali. No a vždycky dědeček, tak ten byl u vojáků. A jak byl u vojáků, tak on vždycky přišel domů a měl flintu. A my jsme s tou flintou vždycky potom běhali po louce a on naštěstí neměl nabitou, nebo teda aspoň o tom nevím.
0: Jo, takže to dobře dopadlo vždycky, jo, říkáte.
1: No, většinou jo, jakože většinou jo. A jednou nám nechal vystřelit a my jsme byli za vojáky. To bylo tak kouzelný. No a ještě jsme si taky sami hrávali na vojáky. Víte, ona právě babička, ona měla právě na půdě. Tam, jak oni se jmenovali, to byl takový, babička byla v odboji nějaký šiša deko. Šišo deko, já si pánu, já si nespomenu. A my jsme vždycky právě si o nich brali, oni měli takový cvičební jakový pušky a my jsme s nima potom chodili a hráli jsme si a dělali jsme vojáky. To bylo strašně krásný. No a říkám si, že vzpomínám, my jsme měli tehdy takovýho starého kamaráda, se kterým jsme si právě takhle hrávali na poli a tam jsme vždycky byli naproti sobě, aby jsme mu říkali hadí muž, protože on byl jediný z nás, který právě dokázal chytit užovku a potom si strašil všechny holky a snažil se jim strčit pod sukničku, tak jsme mu říkali, on kamarád udělal trošku anglicky, tak jsme mu říkali jakoby snake, že jsme jakoby žebral ty hady a strašil s těma holky na vesnici.
0: Jo.
1: To je naše dětství takový úplně.
0: No a jak vzpomínáte na ten rodný dům, jak se říká doslova do písmene?
1: Rodný, no tak ten rodný dům, on měl, to byl zvláštní dům, právě že já moc měl takové, jak babička vždycky vyprávěla o těch čertech.
0: No.
1: Tak ono na tom něco pravdy bylo, protože tam seděly čertoviny. Tam normálně, a já nevím, jestli to bylo tím, že prostě dědeček, jak chodil k vojákům a ta flinta někoho skolila nebo něco, tak prostě tam seděly čertoviny. Tam to byl takový malý baráček, to byla taková malá, taková kuchyňka. A my jsme v ní vždycky seděli. Třeba tam děda popíl pivečko a normálně se nám stalo, že třeba začal se vznášet talíř.
0: Normálně
1: se nám stalo, že se vznesl se talíř a normálně se mu práskl vozem, jak ty poltergeisti, jak jsou. Tak to jsme tam normálně zažili několikrát, protože to byla normálně husí kůže.
0: No to jsou teda, jestli to vám řeknu.
1: A to bylo, a my jsme si vždycky mysleli, že je to starý flinty. Ono to normálně, já nevím, jestli to bylo teda, já nevím, jestli to takhle, tak můžu říkat, já to nejsem tak pyšný. On jako by děda byl na té špatné straně, on byl u těch nacistů.
0: Takže
1: možná díky tomu tam potom strašilo.
0: No, možná, že to bylo takový.
1: No a teďka ještě tak zazpomínal, že jak jsme byli, já jsem domluval, mě to taky to připomnělo, jak jste se bavili o tom kamarádovi, co lovil ty hady, jak on je bral.
0: Mm-hmm.
1: Tak mě zase říkali, že jsem ještěrka, protože jak on byl schopný chytit hada,
0: mm-hmm.
1: tak já jsem byl schopný vzít ještěrku, aniž by upadl ocásek.
0: Jo.
1: A pak jsme společně takhle tak chodili, on dělal hada, já jsem dělal ještěrku
0: mm-hmm.
1: a chodili jsme za místní tancovačky a plašili jsme s tím děvčata.
0: Takže máte bohaté vzpomínky na to své rodiště a na své kamarády.
1: Ale mě tam fakt děsili.
0: Jo,
1: to bylo
0: věřím. Tak Lubomíre, moc vám děkuju za návštěvu, za povídání. Mějte se hezky.
1: Se krásně, všichni se mějte
0: krásné
1: krásně.
0: Léto.
1: Já vám užívám a vinčuju vám krásné léto a ať se vám všem daří a ať máte bohaté psychedelické sny.
0: Dobře, tak nápodobně, mějte se krásně a zase příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a okno mé lásky. A 16 minut po půlnoci se k nám dovolala paní Zdena od Brna. Krásnou noc, Zdeno.
1: Dobrý večer, já ještě mám večer, pro mě je noční hrinka každý den, takže já usínám až tak ve 2 hodiny.
0: Jo, tak máte výdrž, to je dobře.
1: Já mám, ano, to je moje. Já, když jsou v lázních, jsou v nemocnici, já poslouchám všude noční linku.
0: Tak, to děkujeme za přízeň samozřejmě.
1: No. Mm-hmm. Ale tentokrát jsem se nedovolala po 2 večery. Mm-hmm. Vůbec jsem se nedovolala, tak jsem ráda, že jste mi to vzala, že teď jsem se dovolala. Mm-hmm. Protože i když to u mě nebude nic zajímavého, protože já jsem se tady narodila v mým domě rodným a žijí tady pořád.
0: No to kole, to je zajímavost, protože ne každému to takhle vydrží, každý většinou někam vyletí z hnízda.
1: No, a on právě tady ten přední dům, ten původní, tady bydlí dcera, zeď a vnučka, oni se to popravili a my, já jsem se teda vdala, manžel se přestěhoval ke mně a my jsme tady jako přestěhovali, si tady udělali takové výměnek, tak dozadu na dvůr, na matatpro. Takže tady bydlím a oni jsou vpředu. Takže a já tady vlastně v té moje rodná vesnice, protože já jednak jsem tady byla zaměstnána, nejprve jsem byla teda, jeli jsme školu v Brně, myslím, že kousek od Brna to máme, doprava výborná, všechno, takže hodně lidí u nás pracují v Brně.
0: Jasně,
1: a já jsem pracovala na obecním úřadě účetní. A jsem tady zapojená i do dnešní, už je to 8. Mm-hmm. Takže jsem tady už tak dlouho a pracuji pořád ještě na obci, co se týká zahrádkářů, takové spolku.
0: Jo, tak co vás pracuji. Baví takhle, no tak
1: děláme,
0: to je krásné.
1: Ano, výstavu vína, to, takže
0: no,
1: je to takový, já jsem tady teda spokojená, nevyměnila bych to moji obec. A máme tady všechno. Všechno tady máme, jo.
0: Tak to je dobře. Takže
1: říkám, je to kousek od Brna.
0: No a mrzí vás, že jste v životě nevyletěla z toho rodného domu?
1: Jak vůbec říká, mě to nemrzí. Nemrzí, jste ráda. Ne. Já jsem ráda, že jsem tady. Manžel potom zemřel, ten byl na vozíku, jsem se o něho starala.
0: Jo.
1: Takže jsme tady, to je moje tady vzpomínkový a mám to tady sama.
0: A nehla byste se tam odsud, protože je to vaše místo.
1: Nechtěla bych, ale nevíme, co se může stát, že? Ale říkala mě, mám 2 dcery a ta jedna mě říká, mami, kdyby se něco s tebou stalo, tak já zůstanu doma.
0: Jo.
1: A budu se starat. Protože já sám nepřivolávej mě to, já chci být pořád ještě sobě stačná.
0: No je, kdo by nechtěl, právě, samozřejmě.
1: Sice ty nemoci jsou, že? Já jsem teďka celý květen po Děbradech u lázní. A to právě byl to téma, to měl pan Jan, pan Honza to měl, cukrárny a ještě mě připomněl Poděbrady, jaký tam jsou kavárny a jaký si dávali zmrzliny.
0: Tak jste si to užila ze
1: tak
0: všem.
1: To mě to úplně, no, tak jsem chtěla zavolat, že já jsem do štěstí taky, ale nedovolala jsem.
0: No,
1: včera mě pan
0: taky.
1: Kapitán či taky ne. Tak povídám, tak aspoň dneska, jestli to zkusím.
0: Tak super, podařilo se.
1: Takže jsem moc spokojená a noční linka je moje. A já mi dobře se mě usíná, jinak poslouchám noční linku a pak se mě lepší usíná. A ještě když se dovolám a můžu s váma mluvit, tak to je ještě lepší.
0: No tak to je krása. Tak to děkujeme mnohokrát za tuhletu, za tuhletu přízeň a
1: za věrnost. Já už to poslouchám od začátku, mám přízeň od začátku to noční linku. A že my s manželem, protože jak byl na vozíku, tak on vždycky si šel lehnout a po půlnoci jsme, nebo v těch 11 hodin jsme si pustili noční linku.
0: Ano, ano.
1: A poslouchali jsme to oba dva. A když byl v nemocnici, mě i pomohli. To bylo z Olomouce Věra Votařová. Ona mě tak pomohla, že já říkám, manžel je v nemocnici, bylo mě smutno a ona říká, on poslouchá, říkám, už asi ne, tam asi je klid, ale je to takový. No, a byla jsem i v Olomouci v Českém rozhlasu, byla jsem v Lázních Luhačovicích a ona mě pozvala, tak jsem tam taky se byla podívat.
0: No tak,
1: A Brno, to je moje teda, že? Tady, tam chodím na den otevřený dveří. Protože já zase letos jsem nebyla,
0: Tak, to doženete zase.
1: Já jsem byla v lázních. No a pan kapitán ti říká, no jo, já říkám, všechno mě nemůžu, ne, proto nemůžete mě všechno.
0: To
1: no,
0: je pravda.
1: Smáste lázně.
0: To je pravda. Tak paní Zdeno, taky děkuji moc krát. No. Krásnou noc přeju. Mm-hmm. Budu se těšit zase na slyšenou a ať se
1: ano,
0: vám daří a hodně
1: taky,
0: zdraví.
1: A vám taky.
0: Mějte se hezky.
1: Zdraví,
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Té, co snídá. Tak my tady máme samé ráno a Té, co snídá, jako kdyby ráno bylo za dveřmi. Není, ještě jsme mnozí nešli spát a na telefonu teď máme Hinka z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku.
1: Krásnou, i když hodně teplou noc vám přeji.
0: Děkuju.
1: Ještě
0: nešli spát, že jo?
1: No. To je právě to kouzlo té noční linky, že člověk, když nemůže usnout, tak si pustí noční linku a už je to. Mně se to taky stalo. Ale až jsem se probudil, tak jsem vzal telefon, dovolal jsem se, i když to bylo pozdě.
0: No, vidíte to, tak to je dobře, že jste se dovolal. Tak Hinku, co vy a váš rodný dům, vaše rodiště, jak vzpomínáte? Nebo už zkrátka neexistuje tam, kde jste se narodil, nebo kde jste žil jako malý? Jak to vypadá u vás?
1: Existuje, protože můj táta a maminka si postavili dům v rodném městě na Lučanech, což je malá vesnička na Vysočině. A na to vzpomínám jako na můj rodný dům, protože já jsem tam zůstal vlastně celé moje mládí a včera jsem na to vzpomínal s Borkem, co jsme si hrávali v tom rodném domě. A z hodou okolností jsem tam včera byl na pouti, takže i když tam už dneska nebydlí intervale, tak tam se vracím zpátky, protože je to pořád vzpomínka a ten rodný dům sice tam dneska bydlí moje neteř.
0: Ano.
1: Která to zdědila vlastně. Já jsem ten dům dostal od rodičů, ale protože jsem si postavil dům jinde a tam to jsem vlastně předal rodině, protože jezdit z vesnice na vesnici.
0: Já vím, to je zbytočný. Jo, na dovolenou.
1: tak jsem si ten domek prostě odpustil a
0: ano.
1: Má to taky někdo z rodiny. Takže to bylo to hezké, protože vlastně já jsem vzpomínal na to, že když si to můj táta a s mámou postavili, tak vlastně já jsem byl až už někdo hodně pozdě, protože já jsem byl, on se tomu říkávalo vejškrabek. Protože já jsem byl prostě takový poslední a vlastně měli mě už dost vysokém věku. Takže takhle jsem přišel na svět já. No a ta vesnička mě přirostla k srdci, protože ten rodný dům, jak se říká, ten nikdy není nahraditelný ničím jiným. Protože
0: to je pravda,
1: když tam jedu, tak prostě když uvidím tu vesničku takhle, ty naloučeny uvidím z dálky, když tam přijíždím, tak prostě i dneska, když už je mě dneska 270 let, tak jak říká, oko za slzí.
0: Jo, a máte hned vzpomínky zkrátka v mysli, že jo, takové to, co jste tam prožila.
1: A vzpomínám na to, tak jak jsme včera vzpomínali s těma kamarádama, s kterýma jsme se tam potkali, protože na tu pouť se tam sjíždíme ještě pořád i s těma dalšíma lidma. A bylo to nádherné setkání, protože jsme vzpomínali už odpoledne na to, co jsme kde vyváděli, co jsme dělali. Takže to se prostě se nedá ničím nahradit. No.
0: Ano, rozumím. Dobře, tak jo.
1: Můj táta, když to postavil, tak bohužel potom byl udaný, byl zavřený na gestapu a takhle perzekovaný, takže to, na to se vzpomíná dost blbě, ale i to patří k životu a prostě je to tak, no. A přežil to, naštěstí se vrátil za minutu 12. Takže to vlastně způsobilo to, že já jsem se narodil. Že kdyby býval táta nepřežil, tak jsem ani já nevznikl.
0: A bylo. Bylo vyřešeno. Dobře, Hinku, moc vám taky děkuju za vaše vzpomínání a přeju vám krásné letní dny, moc si je užívejte a ať se vám třeba i hezky výletuje po těch oblastech, kde jste mnohé zažil a mnohé prožil, a já děkuju za návštěvu. Krásnou noc.
1: Já vám taky děkuji za to, že jste mě přijala mezi tu nočně hlídku, mezi tu, já nechtěl jsem říct bebeš, ale to ne, to je blbý. Ale tedy ty účastníky, kteří prostě čekají na to, jestli ten telefon zazvoní.
0: Jestli se dozvoní zrovna oni, přesně tak. Není vůbec zatěnku, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olga Blechová a samozřejmě Valdemar Matuška a jedny boty toulaví a během písničky se k nám dovolala Jitka z Rajhradu. Krásnou noc, Jitko.
1: Krásnou noc vám přeju, Jituško, a my se nehlásíme jenom k tomu jménu Jituška, Jitka, protože my máme svátek s čertem.
0: To ano, si, se k tomu to je pravda, no, tomu se taky ráda hlásím.
1: Ano. A já jsem taky jako chodívala jako za Mikuláše, no a sestra dělala zase čerta a další, aha, takže to jsem zůstávala věrna tomu. No ale samozřejmě moje rodiště bylo Brno, Černá Pole, no a to jsme byli na kopečku, tak samozřejmě krásné zahrady a nejkrásnější třešně, co existovaly u sousedů, co byly. Nezajímalo, co bylo na naší zahradě, ale u sousedů byli vždycky nejlepší. Tak tam jsme chodili, jak se říká, pajtlovat. Samozřejmě na dvorku a venku se nebyly takový provozy, takže se hrávalo stabilně, vybíjeno a všechno možný. Ale nejkrásnější, když byla taková horka, tak vzpomínám ráda na zimu. Tam bylo tak něco úžasného, protože samozřejmě se nestačilo uklízet sněh jako běžně, tak vždycky vyhlásili brigádu, že se odhrnoval sníh z ulice, silnice, aby mohlo být další zásobování do obchodu a pošta a všechno, že? Tak to krásné, ty kopce kolem chodníku a že museli dělat na lopatu cestu, aby nebylo zase voda, aby potom otíkala, jak to taje, že? Takže my jsme tak ochotně hned pomáhali, bunkry si tam stavěli, že toho sněhu bylo, to bylo něco úžasného. Mm-hmm. A když teda zavřela silnic, no tak samozřejmě jezdilo auto a z toho vrchu to posypávali, tak vždycky takové velké prout písku, ale mezi tím, než on popojil, tak bylo místo. No a my jsme vždycky ten písek přeskočili a zase jsme bruslili a furt se skakovali. Tak to byly krásno, ještě takovou dráhu, že to se nedá prostě zapomenout. Ale ty zimy, tady toto, my jsme chtěli vrátit tady v tom dnešním horku. Moc jsme si to přáli.
0: Mhm. Ale každopádně vzpomínáte na ta místa, kde jste prožila dětství, tak vzpomínáte velmi ráda. Změnila se ta místa k nepoznání pro vás od té doby?
1: Ne, vůbec ne. To byl tříposchodový dům, takže nás tam bylo víc nájemníků a my jsme měli ještě nahoře v podkroví ohromnou domovnici, kde měla taky holku. No a oni měli doma loutkový divadlo, ale ne nějaký pimprlátka malý, co jsme už dodatečně potom kupovali našim dětskám. Krásné loutky, tak oni byli skoro 20 cm oblečený, jako ta čarodějnice, ta teda si hýbala ze všem možným, jo. A měli ještě moře k tomu kašpárek a škrhola a všechno, vždycky ty pohádky. No tak to se zkázelo u nich. No já jsem samozřejmě jako nejstarší, tak vždycky jsem to musela vést. No a oni nám opravdu před to divadli dali plachtu a světílko z boku, takže to bylo tak nádherné. Já jsem se sama vždycky šla podívat, jak to kouzelný, když ty děcka se tam nasedali, takže to se zkázelo i z jiných baráků. Takže my jsme nestačili hrát divadlo, protože televize nebyla. Takže to se jedině tady tím bavilo.
0: Jasně.
1: A samozřejmě mě už to pak drželo i všude, i když jsme byli na táborech a kdekoliv, jo, takže všude kašpárek a škrhola, jo, působil, že teda opravdu jsem ráda to divadlo kdekoliv, cokoliv.
0: A bylo.
1: Takže, no. Ano, nejkrásnější vzpomínky. Ale ten sníh nám tady teďka hodně chybí, ta voda.
0: Jo.
1: Tak ujíždím denodenně do Brna nad koupaliště, to prostě a i babka, no a 83, já se tomu klidně pochlubím, ale denodenně chodím plavat.
0: No tak to je krása, dobře děláte, že se takhle pěkně udržujete v kondici a pracujete na tom. Každopádně přeju hezké letní dny, milá Jitko, užijte si je moc a budu se těšit zase na setkání v Noční Lince. Ano, a děkuji za návštěvu.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: ještě jednou přednostně a pak všechny nespavte.
1: Děkuju za všechny samozřejmě.
0: A jestli jsem dobře pochopil, tak je tam něco o rodné.
1: Rodný, nemám... můj rodný dům, jak zpívá Pavel Bobek. Jak dům, vzpomínáte.
0: Ano, já mám něco mora, tady mám Gramolecký. Mm-hmm. Tak já jsem se narodil od Kyjova 7 kilometrů v Mihotici, je tam krásný zámek, pěkný rybník, kde to bývalo v létě obležené aj Kyjoviáka, protože tady neměli koupaliště.
1: Jasně.
0: A jinak do 25 roku jsem žil v Mihotici a v 25 jsem se oženil do Kyjova, tak jsou 56 roků už Kyjovi, ale v Miloticích, já říkám, já jsem milocký Kyjoviák.
1: Jo.
0: Protože jsem tam, mě sestřenice mě dala do užívání vinný sklípek s vinohradem, protože neměla děti, tak jsem tam jezdil do vinohradu, pak jsem po listopadu, jsme se zažádali o pole, co měli maminčiny rodiče, tak jsem tam jezdil na políčko, tak patí záda z motiků.
1: Ano.
0: Takže v Miloticích jsem stejně byl víc, jak v Kyjově.
1: Ano,
0: pak jsem tam trénoval žáky, dorostence a Ačko, takže zase byl v Miloticích a pak tam si nahrál 20 roků za Milotice, tak jsem jezdil na fotbal do Milotic každou nedělu, takže jsem většinu trávil v Miloticích a rád se tam vracím do dneška.
1: Zůstalo vám to v srdci po celý život tohle místo.
0: Zažili jsme tam krásné věci jako děcka, rád na to vzpomínám od mlácení z mlatičku, kde jsme sbírali ty motouze, jak to bylo svázané, ty snopy, snopy obilí a bylo to kousek lesa, v lesi jsme si stavili bunkry, hajdy nás vždycky honil, buď nám to zbořil, nebo nám to nechal, tak jsme to šli dodělávat a na rybníku se v zimě brušlívalo, tam byly odrnutý sníh, jak paní mluvila o tým sníhu, pamatuju zimy, kdy byly metrové mantinely okolo sídnice.
1: No jo, některé zimy se dařilo, no.
0: A tak jsme měli vždycky odrnutý sníh na tým rybníku, tam byl led lepší, jak na stadioně přírodní. Takže tam bývaly aj tři hokejové hřiště, tak už ani jsme neviděli, už se rozsvěcovali v dědině světla, my jsme ještě furt čutali hokej, my jsme nevěděli ani, kde je puk, ale furt jsme tam křičeli na lidi. Máchaní jsme došli dom, tak rád na to vzpomínám a rád se do Milotic vrací, říkám, je tam krásný zámek z Milotici a je tam takový vinný sklepy jsou tam, říká se tému Šidlený, kde je tam několik sklepů, takže tam bývají slavnosti, ty folklorní a je to tam pěkný, no. Bývají tam vždycky ty otevřené sklepy a teď bude burčákový pochod.
1: No jo, blíží se tam burčákové období, to máte pravdu, ono to tak uniká hrozně všechno.
0: Já mám rád burčák. Když jsem dělával hrozný, dneska už jsou roky tady, tak už prostě to nezvládám. Tak jsem to všechno.
1: Tak si dojdete na burčák k sousedům nebo k někomu z vašich
0: přátel. Já mám kamarádů, že to dělám v výboru zahrádkařů, kamož má 20 000 hlav vinohradu.
1: No, tak to už je teda.
0: Vždycky, no já jsem mu chodíval i na vinobrní sbírat hrozně.
1: To už je vinohrad, to vám řeknu, no, to je ano.
0: Tam nedohlídnete na konec.
1: Věřím, ani si to neumím představit, tohle tu cifru, když řeknete.
0: Tak jo.
1: Takže jste rád tam, kde jste a neměnil byste za nic, jak
0: ano,
1: to tak
0: říkám,
1: poslouchám.
0: Mám to blízko do Milotic, tak říkám, pohybuju se tak mezi Miloticama a Kyjovem, takže tam žiju furt jako
1: ano.
0: Událostma, chodím tam, protože člověk si pamatuje lidi, tak tam chodívám skoro na každý pohřeb známým. Tam možná říká, co tam furt chodíš, pan lidi, já ty lidi všechny znám. Tak
1: rozumím. Tak Pepo, ať se vám stále krásně žije tam, kde žijete a tam, odkud pocházíte, protože je vidět, že tu oblast máte zkrátka velmi v srdci, velmi rád. A pod kůží, přesně tak. A moc děkuju za návštěvu a přeju vám krásné.
0: Jinak ještě bych chtěl říct, ještě s maličko, jenom letos bude mít Kyjov 900 let od vzniku,
1: panečku.
0: Takže budem tady mít slávu velkou, 14-15, myslím,
1: září.
0: Takže tady bude velká slava, příští rok slovácký rok, jestli vám to něco
1: No říká. Krásné pozvánky, tak to děkujeme moc krát. Dobře.
0: Tak, mějte se hezky, taky. Šťastnou cestu domů, my si dojíždíte.
1: Děkuji, no jo, trošku musím, ano, po nocích takhle.
0: Těším se zase někdy naslyšenou.
1: Budu se taky těšit, mějte se krásně, zdravím do Kyjova. Tak tolik pan Pepa a my popojedeme a půjdeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

skupina Poetika a jejich písnička Půlnoc. No a protože písnička končí a protože jsme ve finále naší pondělně úterní noční linky, tak se pojďme podívat před rozloučením ještě do pošty. A pan Mojmír Kříž také píše ze Svitav, tentokrát do e-mailové schránky. Dobrý večer všem, narodil jsem se ve Svitavách, projezdil jsem ku světa a všude se mi líbilo. I na ty vrcholky hor jsem vylezl. Teď žiju v domově důchodců a sloužím v kostele svatého Jiří. Občas mě kolega veze jinou cestou a já žasnu, že spoustu míst jsem nikdy neviděl, ale není vyloučeno, že tady po smrti budu muset strašit. Přeji všem krásný večer, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, přeju všechno dobré, pevné zdraví, ať se daří. Taky děkuju za příspěvek, to platí samozřejmě i pro vás, pro všechny. Děkuju za všechny písemné příspěvky i za vaše návštěvy. Patří se také poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám stále ještě nechce spát, tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť Jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy pětičlennou pytláckou bandu, a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let Ukrop Zefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studie ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebení dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879 jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztříštěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

zničili a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci bekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval Krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, Krakonoš.
3: Jeho excelenci Krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pánku, dobrý odpoledne, jemnost, pane Krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcetele menci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líbě jí odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru dolů pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
6: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Prach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerichtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element prach koleno zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ти старий, спіш? У Борець би смог спат. То є рахоцені погай. Аж це не плаші коза в хлівку. Штуцла мені рогем, а пшовратіла до янек мліка. Чи ніяко появена?
1: Маш правду, стара? На чо тады сложим загайнього на грабецім збожі, лес бейвал тихий, яко храм? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájovně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelný prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožuju. Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O je mi nejezle, tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení ukoral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: aspoň poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
1: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
1: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy a střílejí jako diví.
1: Co, střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti, tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor.
0: Správně pozor.
1: Vyrazíte k lesu. A kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane Bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.

0: Vita.
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenbergu. Hajný ke mně.
2: K službám milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
2: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětinná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čelami hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušeni nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu. Velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašeň, to nemůže být. Také je strašeň dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé černé chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista. To mají k čestí. Oheň rozdělali, velký, sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal. A věru, sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspělí,

Páni, mnohy boleli, oči se zavírali. Bylo mi volno. Volno. A muž podle mne nespějí, nespějí, mladý pane. Kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Bíle, běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.